0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

máš tocty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na...

0: je víno.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších.

nejznámějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desítce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: životě.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farna Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což ji řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: třeba cémaj.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, děkuji, děkuji.
2: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásný.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. Správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, ty to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Jsem s vámi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě korešku.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všeckou mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelený. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hledajte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zbloudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dám. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálskej flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jsme, no generál. Do té doby nic a najednou generál, to udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900 a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký víkend. Děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou že to byl pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, svět se nezbude.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den. Paní Dana, Sustí nad Labem.
4: Dobrý den,
5: Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať žije,
2: Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Vás teda.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a? Tak, hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
8: Hezký víkend.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
9: Ano.
10: v republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál a dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel jako... Opravdu už byl vedle rachot a výkřik, to jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, já ti dám, první ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tolerance. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říkám, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli
2: všechno.
1: Nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: si
2: řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem byla.
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: Jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. To děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Uh-huh. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu

0: špenát. Čím byl kuchařův otec?
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
3: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
2: Já jenom jednou.
3: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
2: Hello, Ursula.
3: Hello. Nebo hi.
2: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
3: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
2: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
3: Jenom sure baby.
2: Co to je?
3: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
2: No, tak jo, hello dali. Tak, prosím vás, pojďme dále. Teď ano. Česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
3: Jo,
2: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Hele, no. Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
6: to bude kratší. To ne, to radši kratší.
5: Aby... Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se z Hejtmánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v nějakých trepkách, jakože z práce a tak, v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do Meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: ale vybral bys horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no, no. Pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny
4: Broumovský. Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne, ne,
4: že
6: ne.
4: Honza něco víc a...
6: Ne, ne, ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu, to chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadný. Díky. Mějte
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Hornička.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju, děkuju.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka. A chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
8: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme
6: to,
4: v Humoriádě.
6: To je úžasný. Ale...
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákáň. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký
10: musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízí, tak řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne, ne. Čímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molovcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: To jsou ti kamarádi, tvoj.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršeli Klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: No, tchuj, tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Teď si vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Halo, halo, halo.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
4: To jste vy.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak zkumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
5: Tady je Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
5: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
5: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Halo, halo, halo. Tady krásná Plzeň,
3: ano.
6: Tady Mirka.
2: Krásná zdravím. Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
6: Uršulko, ano. Stejná krevní skupina,
3: aha.
6: Vyšší zdravotnická škola.
3: Ano, ano.
2: Sestřičky se nám tu sešly.
3: Porodnice. A, jsme byli
6: a
3: spolu.
6: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
6: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
6: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
6: chtěla bych Ačko.
2: Mm-hmm.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
7: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je myslím správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem nevěděla.
2: No vůbec. Tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví, stejně jako ty, a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do sněmu v Mecklenburgsku předním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Klíšťovou encefalitidou se podle hygieniků letos nakazilo 67 Jihočechů. Výstava obrazů Miroslava Konráda připomene v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích známého chemika Josefa Michla. Ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost. Teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Další případ nákazy klíšťovou encefalitidou v minulém týdnu zaznamenali hygienici na jihu Čech. Od začátku letošního roku jich dohromady evidují 67. Oproti loňskému roku je to ve srovnání se stejným obdobím od 24 méně. Podle hygieniků bude letos na konci roku méně případů než loni, kdy za celý rok zaznamenali 123 nákaz.
2: Od začátku roku hygienici zaznamenali nejvíc případů na Strakonicku, kde se encefalitidou nakazilo 21 lidí. Vyšší výskyt onemocnění je i na Českobudějovicku s 18 případy. Naopak Písecko je nadále bez jediné nákazy. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Výstava obrazů s verši akademického malíře Miroslava Konráda bude ode dneška k vidění ve vestibulu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. 60 akrylů je uměleckou reakcí autora na vědeckou práci jeho bratrance, vědce Josefa Michla. Mluvčí Biologického centra Daniela Procházková doplnila, že výzkum světově uznávaného chemika zasahoval od fotochemie a molekulární elektroniky až po nanovědy a nové materiály pro využití sluneční energie. Vernisáž výstavy je v 16 hodin, její součástí bude aukce 4 obrazů. 70% výtěžku bude věnováno na vědu, především na podporu mladých talentů.
1: Sport.
0: Hokejisté Olomouce prohráli extraligový zápas v Českých Budějovicích 2-3. Hanáci nabídli soupeři řadu přesilových her, přesto v zápase dvakrát vedli. Nakonec ale prohráli hlavně proto, že řadu svých šancí nedali, říká útočník Karel Plášek.
3: No jo, tak tohle nás ráží poslední, já nevím jak dlouho, určitě minulý rok a zase jsme zpátky, zase neproměňujeme ty šance a soupeř, co ty šance má, tak je promění a to nás stojí body.
1: Počasí.
0: Ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše mezi 14 a 17 stupni, na horách kolem 12. Foukat bude mírný severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A já vás všechny vítám při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. 5 hodin k tomu 4 minuty začíná pondělní jihočeské ráno s datem 21. září roku 2026. My se na toto datum podrobněji podíváme a zaměříme už za pár chvil tady v našem vysílání, tak si nenechte ujít kalendárium. A co se týče muziky, tak písničky, které nestárnou, už mám tady před sebou pečlivě poskládány právě pro vás, milí posluchači. A těšit se můžete na kapelu Divokej byl, zazní Ilona Čáková, Petr Novák. A právě teď už je připraven Valdemar Matuška. Příjemný poslech, krásné ráno.

0: Je tady pondělí 21. září, je to 264. den roku 2026, do konce roku tedy zbývá 101 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2003, a sice 29,9 Celsia a nejnižší v roce 1848 1,7 Celsia. Svátek právě dnes slaví Matouš, je to jméno hebrejského původu, které se rozšířilo z řeckého tvaru Matajos a znamená dar boží. Pranostika ta se vztahuje právě k tomuto jménu po svatém Matouši, čepici na uši, a jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle. Jinak svátek svatého Matouše znamená svátek patrona celníků, účetních, finančníků a také bankéřů, tak vás všechny zdravíme. Narozeniny právě dnes slaví herečka Daniela Kolářová, americký spisovatel Stephen King, oslavencem je americký herec a scénárista Bill Murray, katolický biskup Václav Malý, oslavenkyní je i módní návrhářka Liběna Rochová, narozeniny má folková zpěvačka Pavlína Jíšová, také britský hudebník Liam Gallagher, člen kapely Oasis, a narozeniny má i rychlostní kanoista Lukáš Trefil. Dnes máme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. V České republice poprvé připomínán v roce 1998 tento den. Máme také Mezinárodní den míru, který se slaví od roku 1982. Před 100 lety začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na radiožurnálu z hlasatelny v budově agentury ve Štěpánské ulici. To je významné datum. Před 95 lety se narodil americký herec Larry Hagman, který proslul mimo jiné jako J.R. Ewing v seriálu Dallas. Zemřel v roce 2012. Je to 95 let, kdy v Československu vstoupila v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné nařizovala vybavení vozidel zpětnými zrcátky. A před 15 lety slavná americká rocková kapela R.E.M. oznámila konec své činnosti. Tak takové je dnešní kalendárium, nese datum 21. září. Za chvíli Petr Novák a také počasí, tak se do něj pojďte zapojit a napište nám, jestli jsou u vás, tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice, právě teď vidět hvězdy. 90 01 03 je číslo naší SMS brány a napište zprávu ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera. Text. Dobré jitro.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 6:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme dnes poprvé společně s vámi za počasím.
1: Počasí.
0: Společně s vámi myslím tak, že už jste se zapojili do naší předpovědi počasí, respektive do toho, jak je aktuálně tam, kde nás posloucháte. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno 7 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. Kamenice nad Lipou jasno 8 stupňů po dešti, pohodové pondělí a úspěšný start do nového týdne přeje Věra. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno bude jasno až polojasno. Nyní nejnižší teploty mezi 10 a 7, během dne pak proměnlivá, převážně velká oblačnost, odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, který bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu, předpokládané množství srážek do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré. Bio pro dnešek na stupni zátěže číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Člověče, vy jste tady zase, ptá se Zdeněk Svěrák jistého pana učitele, ať už v Praze nebo na zájezdech. Petr Porjanda, učitel angličtiny, zasvětil svůj život divadlu Járy Cimrmana a na jeho představení cestuje do Prahy i na zájezdy, přestože sám bydlí ve Studénce. Představíme ho v prvním sdílu týdenního seriálu Cimrmaniaci, který předznamenává, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Více o tom za chvíli. Dobré ráno.

0: Jmenuje se Petr Porjanda, v divadle Járy Cimrmana mu ale neřeknou jinak než pan učitel. Věrný divák souboru, povoláním učitel angličtiny ze Studénky, který na Cimrmany chodí minimálně 10krát měsíčně. Možná by mu leckterý zájemce o lístky záviděl, on ale tvrdí, že k žádnému nikdy nepřišel protekčně. Petr Porjanda je první, kterého představíme v našem týdenním seriálu Cimrmaniaci o lidech, kteří se rozhodli českému géniovi zasvětit život. Náš reportér pana učitele zastihl na prvním představení sezóny na jeho nejoblíbenější hře Záskok v Hradci Králové.
1: Jděte k němu a přečtěte to také.
2: Tak dneska Hradec Králové.
3: Petr Porjanda se zjevuje tady ve foaje Klicperova divadla v Hradci Králové a to proto, že se hraje Záskok.
2: Přesně tak.
3: Vy chodíte na Záskok skutečně po každé?
2: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
3: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
2: To je pravda, já na tom pilně pracuji už čtvrtým rokem, já pátou sezonu začínám a tak jsem se to naučil a tak nějak mám grif a jsem klikař.
3: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
2: Ale já, když Záskok chci vidět pokaždé, tak ten kupuji za tisícovku prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
3: Kolik Záskoků už jste viděl?
2: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
3: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
2: Jo, je to tak. Já jsem před dvěma lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatra. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce a hnedka na začátku září byl Záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na Záskok. Viděl jsem Záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
3: Když člověk vidí jedno představení tolikrát, čeho si tam všímá?
2: Já zaprvé miluju všechny různé hlášky, různé situace. A pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak. No.
3: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
2: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi tak chce.
3: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
2: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět. Ale nelituju ani jedné koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak zakempuju v autě.
3: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
2: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví a v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10krát do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10krát měsíčně nepustí, že jo?
3: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
2: Je to tak? No, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
3: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
2: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
3: Z Klicperova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Barry Manilow a Mandy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Plzeňský kraj zrušil výběrové řízení na stavbu nového pavilonu v nemocnici v Klatovech. Příprava projektu trvala zhruba 4 roky a stavba má podle něj stát 500 000 000 korun. Do soutěže se ale přihlásil jen jediný zájemce, proto teď chce hejtmanství nechat ceny aktualizovat a vyhlásit výběrové řízení znovu, potvrdil ředitel klatovské nemocnice Ondřej Provalil. Samotná stavba má trvat přes 2 roky. V novém pavilonu bude urgentní příjem, laboratoře, interna a po dostavbě se do něj mají přesunout i další oddělení. V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina s více než 57% hlasů. Zatím je sečtená pětina hlasů. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových a klávesových i strunných nástrojů. Fotbalisté Slavie porazili v 9. kole šance ligy Plzeň 2-1 a v čele tabulky mají náskok 3 body na 2. Liberec. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. Poprvé v nové sezóně bodoval Zlín, který uhrál remízu 1-1 v Jablonci a Hradec Králové prohrál 0-2 s Teplicemi. Ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše 17 stupňů, na horách kolem 12. Vítr bude foukat mírný, severozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5 hodin, k tomu 33 minut, na svém samém počátku je pondělí s datem 21. září. Na vesnici fotbal pořád táhne. Často bývá sportem číslo 1 pro děti i dospělé. Za malou chvíli vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vezmeme do Staré Hlíny, vlastně do Plavska, kam fotbalisté ze Staré Hlíny vyrazili. Tak si počkejte.

0: musí splnit. Na druhé straně hřiště byl Miroslav Pfeiffer, vlastně dva Miroslavové Pfeiffrové, otec a syn.
1: Já jsem začal ve 4 letech u nás v Třeboni za Jiskru a vlastně kromě 5-6 let, co jsem byl v Lomici v nějakým tom žákovském fotbale, tak jsem prožil celou svou kariéru tady v Třeboni u nás.
0: Vyslovil tak pěkně, jak se v regionu říká v Lomici. Na mysli měl Lomnici nad Lužnicí.
1: Jo, to byl trenér Krejních, chvilku Vrána, byl tam pan Marza a to bylo taky super období. Trenéři byli přísní, ale byli féroví zase.
0: Fotbal ať už v Plavsku nebo ve Staré Hlíně je hlavně zábavou. Aby vás to nezmátlo, za Starou Hlínu hraje klub, který se jmenuje Třeboň C.
1: Scházíme se, je to paráda teďkom, vlastně udělali jsme teďkom C-čko letos, chodí nás spousta na tréninky, nás tady nejvíc, co nás kdy bylo, parta je super. Já mám tady teďku.
0: A dostáváme se k tomu, o čem už byla řeč. Miroslav Pfeiffer dal v utkání krásný gol. Zatleskala mu maminka Mária a zatleskal i tatínek Miroslav, který aktivně kope ve stejném týmu.
1: Já znám vlastně tady i chlapy ze Hlíny už dlouho.
0: V Plavsku byl vlastně na návštěvě jako host, ale v kraji Rybníku je doma. Je prostě místním patriotem.
1: Plavska ne, ale třeba ty Hlíny a to Třeboňská jo. No. Jako už když jsem byl malý, jak jsem chodil tady vlastně s chlapama na tréninky, třeba když mi bylo 7-8 s taťkou. Jo, já to nedokážu představit, že by dělal asi něco jiného. Už bych řekl, že taká součást mého života, že se to asi nedokážu představit bez něj.
0: Myslí bez fotbalu. Zajímavou odpověď má na vcelku jednoduchou otázku. Je spíš Spartan nebo slávista?
1: Ty jo. Doma Slavie, ale vlastně od kamarádu jsem taky trochu překopaný na Spartu, takže bych řekl, že možná ani jedno.
0: Dodal s úsměvem Miroslav Pfeiffer z Plavska Kamiliáša, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Heaven, tedy nebe, ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice z úst zpěváka Briana Adamse. Jaké bude a je to dnešní nebe? O tom si povíme více právě teď.
1: Počasí.
0: A to krátce po 6:45 pondělní ráno. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno máme jasné až polojasné s nejnižšími teplotami v rozmezí 10 až 7 stupňů Celsia. Během dne pak očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě našeho kraje. Nejvyšší dnešní maxima 14 až 17 stupňů Celsia. Pravda, příliš se neohřejeme, a to ani na horách, kde naměříte 11 až 14. Povane mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dnes do 2 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio pro dnešek na stupni číslo 1.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: Za jedním z Čapkových dramat se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vydáme už za chvíli. V tipech pro volný čas.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pár by jich tady při pondělku bylo, tak si je pojďme poslechnout. Kulturní dům Střelnice v Jindřichově Hradci uvede v pondělí 21. září, což je právě dnes od 17 hodin, Čapkovo drama RUR. Inscenace připomene příběh o člověku, technice a odpovědnosti. Divadelní klub v Borovanech nabídne od 18 hodin přednášku Quirin Mikl, slavný rodák z Ostrolovského újezda. Jan Trnka představí významného opata Vyšebrodského kláštera a jeho odkaz. Mimochodem k tomu právě bude a proběhne telefonát ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, a to přibližně v 10 hodin a 30 minut. Jeho České divadlo v Českých Budějovicích uvede od 7:30 večer operní monodrama Deník Anny Frankové. Inscenace na scéně Na půdě vychází z díla skladatele Grigorie Frida. Tak si třeba vyberete.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Čas na zprávy.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zdravotníci potřebují po letních měsících doplnit zásoby krve. Ve Strakonicích mimořádně otevřeli odběrové centrum. Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Jihlava nabídla stromy k adopci, lidé mohou přispět na jejich péči. Během dne bude proměnlivá převážně velká oblačnost, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Po létě zdravotníci potřebují doplnit zásoby krve a připravit se na podzimní sezonu viróz. Ve Strakonicích kvůli tomu mimořádně otevřeli odběrové centrum. Darovat přišli i policisti.
4: Tak až píchnu, necháte ruku takhle nataženou.
5: Darovat krev přišlo v mimořádném termínu i 11 strakonických policistů.
6: Praporčíkovář, tak jehly mě nevadí, takže proč nedarovat krev, když to někdo může potřebovat?
7: Eva Vrtalová je lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice. Dneska tady ve Strakonicích zajišťuje odběry krve.
8: Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B.
5: Nedostatek je prvodárců. Ti můžou přijít v ordinačních hodinách stanic dárců krve kdykoliv, i bez objednání. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
9: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
10: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Lidé v Jihlavě si mohou adoptovat městské stromy, zároveň tak přispějí na péči o ně. Magistrát vybral dřeviny vysazené před 5 lety a mladší. Právě v tomto období totiž potřebují nejintenzivnější péči, především vydatnou zálivku a odborné řezy. Konkrétní stromy se lidé mohou najít na interaktivní mapě, která je dostupná z oficiálních webových stránek města. Peníze z adopcí město využije na péči o městské stromy, jejich zálivku a údržbu. Podpoří také péči o květinové záhony a další prvky městské zeleně.
3: Sport.
2: Automobilový pilot Dominik Stříteský se stal podruhé v kariéře mistrem České republiky. Rozhodl o tom triumfem v závěrečném závodě šampionátu v Pačejově. Jezdce z Kelčena v Setínsku těší triumf o to víc, že kvůli zranění ze závodu v Polsku musel se spolujezdcem Ondřejem Krajčou vynechat domácí Barum Rally.
11: O to Polska ty dva měsíce. Nebylo to nic jednoduchého ani pro jednoho z nás, nicméně celá ta sezona dopadla nádherně a i bez Barunky se nám podařilo urvat ten mistrovský titul, takže velké díky patří jak Ondrovi, partnerům, týmu, rodině, všem, kteří stáli za náma a pomohli nám tady stát.
3: Počasí.
2: Ráno bude jasno, přes den proměnlivá převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme nejvýše 17 stupňů, na horách kolem 12. Vítr bude foukat mírný, severozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto narazilo do dopravního značení na dálnici D3 u Tábora u exitu 79 ve směru na Kaplici. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pokračujeme pondělní jihočeské ráno s datem 21. září. S vámi Český rozhlas České Budějovice, Adéla Jirkalová u mikrofonu, tak buďte vítáni při poslechu, pakliže jste se právě probudili a například se chystáte za svými pracovními povinnostmi, ať to s námi uteče, ať vstup do nového týdne stojí zkrátka za to. Stačí kapka krve a za 15 minut znáte výsledek. Bezplatně a anonymně se dnes můžou nechat otestovat lidé v Prachaticích. Přijede tam testovací sanitka organizace Prevent 99 a v reportáži prozradíme víc už za pár chvil. Také pro vás chystáme písničky, které nestárnou, tak se postupně můžete těšit na Petra Reska, Jiřího Korna a nebo třeba kapelu Miraj. Dobré jitro!

0: Píchnutí do prstu, pár kapek krve a za čtvrt hodiny může být výsledek do mobilu. Tak vypadá testování na HIV, žloutenku typu B a C nebo syfilis v sanitce organizace Prevent 99. Dnes zastaví v Prachaticích. Už na začátku září její služby využili lidé v Jindřichově Hradci.
1: Tam si myslela, že je to dobrý nápad. No.
2: Prevence důležitá. Nechat se anonymně otestovat. Přišla skupina mladých lidí, která zatím čeká před sanitkou.
1: Proč jako se nenechal otestovat?
2: Jako první zájemci vyplní dotazník s jedním ze zdravotníků.
3: Jedná se o předtestový dotazník, který se člověk vyplní, je anonymní.
2: Dotazník se mnou vyplňuje
3: Jiří. Ano. Celkově ten dotazník slouží k tomu, abychom vyhodnotili ty rizika, která ten člověk měl, a podle toho posoudíme, jaké testy provedeme, jestli je můžeme provést a jakou formu.
2: Tak já jdu na to.
3: Prozatím je rok narození.
2: Dotazník trvá méně než 5 minut.
3: Od posledního testu, kolik jste měla sexuálních partnerů nebo partnerek nebo kombinace?
2: Jsou tam otázky celkem intimního charakteru, to ale asi souvisí s tím způsobem, jakým se ty nemoci přenášejí.
3: Spousta těch nemocí, které testujeme, se přenášejí pohlavní cestou, proto některé ty dotazy jsou právě z téhle oblasti, s tím člověk musí počítat. Výsledek se budete vyzvat online nebo chcete zaslat
2: SMS-kou? Teď už přichází na scénu druhý zdravotník.
4: Dominik, já vás teda píchnu jenom do prstí. A chce to štipné, pak budu jenom mačkat krev a to je vlastně všechno, co já budu dělat. Pak už si vlastně zbytek toho budu dávat různě do těch testů, na ty rychlé testy, na to Bčko, Cčko, syfilis, a tím to je vlastně všechno.
2: Aha, tak uvidíme. Tak vás... Většinou mě to všechno hrozně bolí.
4: A jste pravák?
2: A jsem pravák.
4: Tak píchnu a je to všechno.
2: Tak nebolelo to už. Poctivě jsem pila, takže teče?
4: Jo, pitný režim je taky důležitý dodržovat určitě, nebo nejlepší si dát předtím kafe. To pak krásně z toho prstíku teče, dá se to odebrat úplně jednoduše.
2: Kafe jsem taky měla.
4: Je to vidět. Tak jo, máme hotovo, takhle to je všechno a za 15 minut máte výsledek vlastně testu.
3: Pokud je všechno negativní, tak samozřejmě to je věc, kterou si přejeme všichni. V případě, že se nám něco nezdá, ten test ukáže takzvanou reaktivitu, požádáme toho člověka, aby právě se vrátil zpátky nebo na některý z našich checkpointů. Je potřeba udělat další odběr, který se již dělá jakoby ze žilní krve. A to vyhodnocuje laboratoř potom speciální, která opravdu může potvrdit tu pozitivitu.
2: Podle vedoucího kontaktního centra Prevent v Jindřichově Hradci Viktora Šťástky je zájem veřejnosti o testování docela velký.
5: Už od první hodiny chodí zájemci a chodí z různých vrstev, od lidí, kteří možná užívají drogy nebo žijou nějakým divným způsobem života, až po lidi, kteří třeba mají za sebou nechráněný sex a chtějí si ověřit, jak na tom jsou se zdravím. Někteří lidé chodí třeba po zážitku z tetovacího salonu, kde se jim nakonec něco nezdálo, tak si chtějí ověřit, jestli nemají infekci od piercingu a podobně.
2: Z Prachatic zamíří testovací sanitka do Strakonic, kde budou mít lidé možnost otestovat se 25. září. Poslední česká zastávka pak bude 6. října v Českých Budějovicích. Všude platí totéž. Testování je zdarma, anonymní a bez objednání. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: A zatímco nám v noci krapet zaspíval, ten zmiňovaný déšť a trošku možná i bušil do oken, tak aktuálně obloha bez mráčku, více o tom, ale právě teď.
1: Počasí.
0: Nejprve jedna SMSka od vás, oblačno plus 8, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Jinak máme jasno až polojasno, aktuálně na jihu Čech, s teplotami v rozmezí 10 až 7 stupňů. Dnešní nejvyšší maxima 14 až 17, na horách naměříte 11 až 14. Oblačnost bude proměnlivá, převážně velká, odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě Jihočeského kraje. Vítr povane mírný severozápadní, bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek do 2 mm, rozptylové podmínky velmi dobré a bio pro dnešek na jedničce.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: 6.21, jeho české ráno, za chvíli také například s kapelou Miraj, tak si ji nenechte ujít. A dnes odpoledne, každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco významného dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková a tady už je malá ochutnávka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla: Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Připomínám, že hostem Oskara Hesse bude majitelka sametového hlasu zpěvačka Jitka Zelenková. Dobré ráno, pondělí 21. září.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Lenka Rybáčková už usedá k mikrofonu, aby nám prozradila, co je nového. Připravené jsou čerstvé zprávy.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti Uzhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Volby do zemského sněmu v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2% hlasů. Druhá skončila sociální demokracie s 35,5%. Výsledky zveřejnil volební úřad. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do místního sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět nové středisko pro údržbu dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Centrála by podle odhadu měla být hotová v polovině roku 2028. Součástí střediska za 500 milionů korun bude taky areál dálničního oddělení policie nebo zázemí pro složky záchranného systému. Novou převozovou sanitku si dnes převezme nemocnice Strakonice. Na cestu do nemocnice nebo zpět do domácího prostředí ji budou využívat pacienti bez možnosti vlastní dopravy. Rozhodnutí o převozu touto sanitkou bude ale náležet lékaři. Ukazatelem je zdravotní stav pacienta. Nový vůz by neměl nahrazovat zdravotnickou záchrannou službu, uvedla mluvčí Strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová. Hokejisté Českých Budějovic porazili v utkání třetího kola extraligy na domácím ledě Olomouc 3-2. Jihočeši i po třetí v sezóně bodovali. Druhé výhry dosáhli díky obratu ve třetí třetině, v níž se prosadil Jan Štencl a Jakub Pour. Hanáci po druhé prohráli. Ráno bude jasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost, jen ojediněle s přeháňkami. Naměříme do 17 stupňů, na horách kolem 12. Vítr bude foukat mírný severozápadní a biozátěž zůstává na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se střetla ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích. Na místo vyjeli záchranáři. A auto narazilo do dopravního značení na dálnici D3 u Tábora u exitu 79 ve směru na Kaplici. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Do 8 dnů odstranit a beze stopy zahladit. Takový příkaz dostal v roce 1923 Tábor kvůli dvěma nápisům v děkanském kostele. Připomínali totiž 50. výročí vlády Františka Josefa I. Co přesně na nich vadilo Nové republice a jak byly upraveny, to uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, a to v jeho české vlastivědě, kterou připravili Lenka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček. Teď Lolita a kapela Krištof. Dobré ráno.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: 50 let vlády císaře Františka Josefa I. připomínali v táborském děkanském kostele oltář i křtitelnice. O čtvrt století později se ale jejich nápisy staly nežádoucími. Proč? To si řekneme v Jihočeské vlastivědě. Koncem 19. století proběhla velká rekonstrukce táborského děkanského kostela Proměnění páně nahoře Tábor. V duchu gotického umění ji vedl známý architekt Josef Mokr. V uvozovkách bezcenný a sešlý barokní oltář z konce 18. století nahradil v presbytáři nový v gotickém stylu. Víc jak 13 metrů vysoký oltář zhotovila pražská firma Josefa Krejčíka za téměř 6 000 zlatých. Původní značně sešlou cínovou křtitelnici zhotovenou mistrem Šimonem v roce 1482 nahradila skvostná mramorová křtitelnice. Oba nové kousky kostelního inventáře vznikly u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Jak dokládaly tyto nápisy? Cituji. Oltář tento postaven byl na oslavu jubilea 50leté vlády jeho císařského a královského apoštolského veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. v roce 1898 nákladem obce Táborské. A na křtitelnici bylo napsáno. Na oslavu 50letého panování jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. věnovala občanská záložna v Táboře roku 1898. Zmíněné nápisy se v kostele nacházely ještě o čtvrt století později, kdy na jejich existenci v roce 1923 upozornil Rada Konopásek z okresní správy politické. Cituji. Poněvadž tyto památky a nápisy zřízeny jsou členů bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské, jsou na místě veřejně přístupné nepřípustné, ukládám tudíž patronátnímu úřadu, aby dal oboje závadné nápisy do 8 dnů odstraniti a beze stopy zahladiti. V rozhodnutí toto jest opodstatněno ustanovením paragrafu 26 zákona na ochranu republiky. Táborská samospráva ihned učinila nápravu. Pověřila místního kameníka Vojtěcha Vokatého, aby zbrousil mramorovou desku u oltáře a vytvořil na ní nápis, cituji, oltář postaven nákladem obce Táborské v roce 1898. Stejně kameník Vokatý postupoval i na křtitelnici, na níž nově stálo, věnovala občanská záložna v Táboře roku 1898.
1: Český rozhlas České

0: Cher už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice bude vystřídána Terezou Kendlovou, ale do té doby dostane ještě slovo meteoroložka Eva Houbová.
1: Počasí.
0: A má první otázka se samozřejmě vztahuje k aktuálnímu počasí. Dobré ráno, Evi.
2: Dobrý den.
0: Tak prozradíme.
2: No, prozradíme, ale je to těžké popsat. Shrnula bych to jako strakatou oblohu z hlediska celé republiky. Tak na půlce je nízká oblačnost, a nebo naopak oblačnost vysoká, to hlavně na jihozápadní hranici. Na půlce území je jasno a ojediněle se do toho vyskytují mlhy, takže opravdu je to tedy na výběr. Teplota mezi 7 a 13 stupni v nižších polohách, na horách kolem 5, nejchladněji hlásí Březník 0,6. V Českých Budějovicích je teď polojasno 10 stupňů, jihozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1028 hektopaskalů. Na Choráňově je skoro zataženo 5 stupňů a vítr západní 4 metry za sekundu.
0: Jak bude vypadat dnešní den, den první v tomto týdnu?
2: Kolem tlakové níže nad severovýchodní Evropou k nám proudí chladný a vlhký vzduch od severozápadu až severu. Čekáme proměnlivou oblačnost. Odpoledne a večer se ojediněle objeví přehánky, a to hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Teplota vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr povane mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a bije na nízké zátěži.
0: V kolik hodin se v té strakaté obloze objevilo dnes sluníčko a v kolik zapadne?
2: Sluníčko právě vychází v 6.47 a zapadne v 19.02.
0: Tak to nám to krásně vyšlo časově. A jaké jsou teplotní rekordy, které se vztahují k datu 21. září?
2: Maximum je čerstvé z loňského roku 29.7 a minimum je z roku 1921 minus 1.4.
0: Tak teplotní rekordy dnes evidentně lámat nebudeme. Jaká bude dnešní noc a co přinese úterý?
2: Čeká nás opět proměnlivá oblačnost. V noci místy, ráno a dopoledne jen ojediněle se objeví slabé přehánky, zase hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnost. Teplota zítra ráno klesne na 10 až 7 stupňů, přes den vystoupí na 13 až 16 a na horách bude kolem 11. Mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio zůstane na jedničce.
0: Taková je aktuální předpověď počasí. Rozebereme ji o něco více znovu za hodinu s Evou Houbovou. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: A už za chvíli bude v našem vysílání řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány. Tak si počkejte. Do té doby schody z nebe. Tereza Kendlová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bezplatné a anonymní testování na HIV, žloutenku a syfilis dnes nabízí sanitka organizace Prevent 99 v Prachaticích. Státy Evropské unie vyjednávají o dalším prodloužení protiruských sankcí. Čas na dohodu mají do úterý. Výstava obrazů Miroslava Konráda připomene v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích známého chemika Josefa Michla. Ráno jasno až polojasno, přes den proměnlivá oblačnost. Teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Testovací sanitka organizace Prevent 99 dnes zastaví na Malém náměstí v Prachaticích. Od 13 do 17 hodin se tam lidé můžou bezplatně a anonymně nechat otestovat na HIV, žloutenku typu B a C nebo syfilis. Objednání předem není potřeba. Možnost využili už také lidé v Jindřichově Hradci.
4: Studuju zdravotní školu, takže jsem si myslela, že je to dobrý nápad. Proč jako se nenechal otestovat? Prevence důležitá.
2: Vysvětluje skupina studentů, proč využili možnost anonymního testování. Službu ale podle vedoucího jindřichohradecké pobočky organizace Prevent 99 Viktora Šťástky vyhledávají lidé i z dalších důvodů.
5: Od lidí, kteří možná užívají drogy nebo žijou nějakým způsobem života, až po lidi, kteří třeba mají za sebou nechráněný sex. Někteří lidé chodí třeba po zážitku z tetovacího salonu, kde se jim nakonec něco nezdálo.
2: Výsledky se lidé dozví přibližně za 15 minut. V případě, že rychlotest ukáže pozitivní výsledek, musí ho ještě potvrdit laboratorní vyšetření. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
6: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Výstava obrazů s verši akademického malíře Miroslava Konráda bude ode dneška k vidění ve vestibulu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. 60 akrylů je uměleckou reakcí autora na vědeckou práci jeho bratrance, vědce Josefa Michla. Podrobnosti má mluvčí Biologického centra Daniela Procházková.
7: Profesor Michl byl světově uznávaný chemik, jeho výzkum zasahoval od fotochemie a molekulární elektroniky až po nanovědy. Při vernisáži je plánována aukce 4 obrazů a 70% výtěžku bude věnováno na vědu, především na podporu mladých talentů.
2: Vernisáž výstavy je v 16 hodin.
3: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Ranní obloha bude jasná až polojasná, na hřebení Šumavy až zatažená a ojediněle mlhy. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost. Odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů, na horách do 14. Vítr bude mírný severozápadní a biozátěž zůstává nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrně ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích, střetla se tam dvě auta. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je tady 21. jihočeské ráno měsíce září. S vámi u mikrofonu i po 7. hodině zůstává Adéla Jirkalová. A zatímco já jsem teď během víkendu přečetla knížku Café Grol českobudějovického spisovatele Jana Štiftra, jejíž ukázkou jsem se nechala inspirovat právě tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak samotný Jan Štiftr pilně připravil další rozhlasový sloupek. Vy se ho dočkáte už za pár chvil.

0: Lásko ztracená Václav Neckář dospíval ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A hledám stůl, tak přesně to je titulek rozhlasového sloupku spisovatele Jana Štiftra. Poslechnout si ho všichni můžeme právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Hledám stůl do domu. Značka poctivý, nejlépe dubový, ke kterému se vejde alespoň 6 lidí. Chceme kus nábytku s příběhem. Oděrky a šrámy ve dřevě vítány. Hledáme středobod domova, místo, kde se odhrává všechno podstatné. Stůl kdysi býval oltářem každé chalupy. Pokládali se na něj právě narozené děti, tady se vítali do života. Společný čas u něj býval jediným okamžikem dne, kdy se rodina sešla pohromadě, protože od rána do večera měl každý své povinnosti. A když hořelo, byl stůl tím prvním, co lidé z domu vynášeli. Nebyl to totiž jen kus dřeva, byla to paměť. Každý zářez připomínal někoho, kdo u něj kdysi seděl. I já hledám stůl, do kterého budeme propisovat naši každodenní přítomnost. Stůl pro nás a jednou vlastně o nás. Když můj táta stavěl dům na kraji Budějovic, přinesl do něj stůl, u kterého sedával se svou původní rodinou. Zazdil ho pod schody, aby tam zůstal na pořád. Jako memento rodinné sounáležitosti, tradice a pokračování. A tak hledám stůl do domu. Značka bytelný, duši mu teprve vdechneme. A samozřejmě nezničitelný, aby unesl rozlité kafe i váhu všech našich příštích příběhů.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Půl minutka a je tady 7:15, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a SMSky od vás, za které velmi děkujeme, vážíme si toho, že vysíláte s námi. Ve Velešině oblačno 9 stupňů. Dobré ráno vám všem, přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, klidno, teplota je plus 8 stupňů. Zdraví a hezký den, přeje Marie. Chladné ráno z Prachatic 10+, obloha mráčková, pěkný den přeje Helča. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 9 stupňů, hezký den přeje Marie. Větrní 8 stupňů a obloha opravdu velmi strakatá s polojasnem a polooblačnem. Zdravíme Vespolek a Adélku milou, Zuzka s Honzou a dva pejsci. Děkuju uctivě. Černovice u Tábora 10 stupňů Celsia, podepsán Folta, a v Nové Peci po nočním deštíku je zatím oblačno a chladno 5 stupňů. Přeji příjemný den, podepsána Dagmar. Taková je celá řada SMSek od vás, ještě jednou děkuji. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Teď ráno máme jasno až polojasno, na hraničním hřebeni Šumavy až zataženo, ojediněle s mlhami. Během dne čekejme proměnlivou oblačnost, odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Nejvyšší pondělní maxima 14 až 17 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia, vítr povane mírný severozápadní. Bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek pro dnešek do 2 mm, rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce.
2: Ve svém vypráskaném muzeu má na 50 druhů bičů z celého světa. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi 50 největších odborníků na světě v práskání bičem. A jako jediný v Česku je zapsán v prestižní americké síni slávy – Bullwhips Hall of Fame. Jak se k tomuto odvětví dostal, jak dlouhou má tradici nejen doma i ve světě a je práskání bičem skutečně jenom o síle? S Martinem Štulou si o tom popovídáme v pondělí 21. září po 11. hodině do poledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Zvon nemusí být vždycky z bronzu a nemusí vzniknout ve zvonařské dílně. Ve Střeziměřicích u Horní Stropnice v Novohradských horách visí ocelový zvon, který v roce 2001 vykoval umělecký kovář Jan Žbánek. Více už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, a to v dalším díle seriálu Hlasy jeho českých zvonů. Tak si to nenechte ujít. Je tady pondělní ráno, jeho české ráno s datem 21. září.

Ve Střeziměřicích u horní Stropnice visí zvon, který nevznikl ve zvonařské dílně. Je ocelový a v roce 2001 ho vykoval umělecký kovář Jan Žbánek z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Váží asi 30 kg a dodnes se rozeznívá ručně.

Střeziměřice najdete asi 3 kilometry severozápadně od Horní Stropnice pod Kamenskou horou. A tahle malá vesnice má středověký původ. Poprvé je písemně zmiňována už v roce 1390. V současnosti jsou Střeziměřice malou osadou. Najdeme tady několik starých zemědělských usedlostí a také kapli Panny Marie z roku 1857. Nad její střechou je malá šestiboká zvonice a v ní visí zvon, který je trochu jiný, než byste čekali. Není totiž bronzový, je ocelový a navíc nebyl odlitý. V roce 2001 ho vykoval umělecký kovář Jan Žbánek z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Ve Střeziměřicích má příbuzné a zvon vyrobil na jejich přání. Zvon nemá žádnou výzdobu ani nápis. Zní v hlavním tónu GIS 3, má průměr 36,5 cm a váží přibližně 30 kg. Podle vzpomínek svého tvůrce byl do zvonice zavěšen pravděpodobně 1. května roku 2001 a dodnes se rozeznívá ručně. Více si řekneme tento týden, kdy bude obecní zvon ze Střeziměřic ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda dnes bude schvalovat konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice už se dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Po létě zdravotníci potřebují doplnit zásoby krve a připravit se na podzimní sezonu Viroz. Ve Strakonicích kvůli tomu mimořádně otevřeli odběrové centrum. Lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice doplnila, že nedostatek je v krevních skupinách nula negativní. Chybí skupina A i skupina B. Prvodárci můžou přijít darovat krev v ordinačních hodinách, kdykoliv i bez objednání. Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová upřesnila, že jde o pilotní projekt, který by byl v budoucnu být standardem i v jiných částech země. V Senátu dnes začne vědecká konference věnovaná osobnosti historika a politika Františka Palackého. Pořádá ji Masarykův ústav a archiv Akademie věd. Od úmrtí Palackého je to letos 150 let. Jeho život a dílo chtějí tvůrci výstavy připomenout i v širším kontextu 500. výročí vzniku Habsburské monarchie, kterému Palacký věnoval své klíčové spisy. Program bude v kromě Senátu i v pražské Vile Lana. Ranní obloha bude jasná až polojasná, na hřebení Šumavy až zatažená a ojedinělé mlhy. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost. Odpoledne a večer se ojedinělé vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Naměříme nejvýše 17 stupňů, na horách do 14. Vítr bude mírný, severozápadní a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrně ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích, střetla se tam dvě auta. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Česká asociace Streetwork pořádá týden nízkoprahových klubů. Chce tak veřejnosti představit přínos této sociální služby pro děti a mladistvé. Více už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď pro vás v jeho českém ránu také Helena Vondráčková.

0: Nahlédnout do míst, která dětem a mladistvým pomáhají cítit se bezpečně. Veřejnost i odborníci se díky týdnu nízkoprahových klubů můžou dozvědět víc o tom, jak tato sociální služba funguje, co nabízí a jaký je její přínos pro místo, kde působí. O tom, jaký program si jednotlivá místa připravila, nám poví ředitelka pořádající České asociace Streetwork Martina Zikmundová. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Paní Zikmundová, ode dneška až do pátku se veřejnost může podívat do jakékoliv ze 127 nízkoprahových klubů po celém Česku. Povězte našim posluchačům, jakých měst se to týká v Jihočeském kraji.
1: Jihočeský kraj je jedním z nejvíce zastoupených krajů v týdnu nízkoprahových klubů. Týká se to 11 měst. Samozřejmě je tam krajské město České Budějovice, ale také Vodňany, Zliv, Milevsko, Dačice. Program je připraven v Jindřichově Hradci, v Prachaticích, v Blatné, v Trhových Svinách, také v Týnu nad Vltavou a ve Strakonicích.
0: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež si pro návštěvníky klubů připravila různorodý program. Jaké aktivity čekají na jihočeské návštěvníky?
1: Nejčastěji jsou to dny otevřených dveří nebo diskuze a workshopy, ať už pro klienty nebo pro veřejnost. Celý týden budou mít akce v Dačicích, včetně únikové hry na téma radikalizace na internetu nebo workshopu o dezinformacích.

0: můžeme představit?
1: My jsme ta témata nevybírali sami, vybírali jsme je spolu s členskými zařízeními a ty vlastně reflektují témata, která řeší jejich klienti. Samozřejmě jsou to tedy témata, která se týkají dětí a mladých lidí, která jsou pro ně důležitá a řeší je. Resilience, to znamená odolnost, vlastně schopnost zvládat krize. Radikalizace byla vybrána proto, že mladí lidé se stále častěji setkávají s radikalizujícím nebo extremistickým obsahem na sociálních sítích. Mohou potom přebírat narrativy nebo dokonce mohou radikalizaci podlehnout i ve svém chování. Podle průzkumu České rady dětí a mládeže 91% mladých lidí se s tímto obsahem na internetu už setkalo. A potom je to téma evropanství, chtěli jsme mít také něco pozitivního, Evropu vnímáme jako prostor, kterého jsme součástí, místo, které je příležitostí pro osobní rozvoj a chceme děti a mladé lidi podpořit, aby se nebáli cestovat, aby se nebáli podívat do zahraničí, například i formou stáží, ať už studijních nebo pracovních, aby věděli, že patříme do tohoto prostoru.
0: Ředitelka České asociace Streetwork Martina Zikmundová nám povídala o týdnu nízkoprahových klubů, který veřejnost, a já to ráda připomenu, může navštívit až do pátku po celém Česku, a to i napříč jeho českým krajem. Paní Zikmundová, moc vám děkuji za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Český rozhlas České budoucnosti.

0: Zlehka jsme se dotkli let 90. ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 7:46. Pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: A zdali se nám za tu hodinu, co jsme se neslyšeli, ta strakatá obloha nějakým způsobem proměnila. Na to už se budu ptát meteoroložky Evy Houbové. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak máme no, právě teď?
2: Pořád docela strakatě. I když převládá spíše velká oblačnost, je od polojasné pozataženo a ojediněle se ještě vyskytují mlhy. Teplota v nižších polohách je mezi 7 a 11, na horách mezi 2 a 9 stupni. V Českých Budějovicích je teď oblačno 11 stupňů, vane jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře zůstává 1028 hektopaskalů. Na Choráňově je pořád skoro zataženo a 5 stupňů a vítr západní 4 metry za sekundu.
0: Jak se nám vyvine ten dnešní 21. zářijový den?
2: Kolem takové níže nad severovýchodní Evropou k nám začíná proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu až severu. Čekáme proměnlivou oblačnost. Odpoledne a večer se ojediněle objeví i přehánky, a to hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Teplota vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Co přinese dnešní noc a zítřejší, tedy úterní den?
2: Pořád ještě bude proměnlivá oblačnost, v noci místy, ráno a dopoledne už jen ojediněle slabé přehánky, zase hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat oblačnost. Teplota zítra ráno klesne na 10 až 7 stupňů, přes den vystoupí na 13 až 16 a na horách bude kolem 11. Mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio zůstane na jedničce.
0: A jaké počasí přinese středa?
2: Bude většinou polojasno, ráno opět ojedinělé mlhy. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 5 stupňů a nelze vyloučit ani ojedinělé přízemní mrazíky. Odpoledne pak bude kolem 17, takže se malinko oteplí. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: A já se dívám do kalendáře ve středu, pokud se nepletu, nám vlastně začíná oficiálně podzim. Tak děkujeme za aktuální předpověď počasí, tolik Eva Houbová a uslyšíme se opět za hodinu naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Po létě potřebují nemocnice doplnit zásoby krve. Ve Strakonicích proto zdravotníci mimořádně otevřeli odběrové centrum a darovat tam přišli i policisté. Detaily uslyšíte za malou chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Z roku 2023 pochází píseň Cowboy od Anika, mimochodem konkrétně z alba Údolí včel, a potěšila nás v pondělním jeho českém ránu. Krevní zásoby po letních měsících potřebují doplnit a zdravotníci chtějí mít dostatečnou rezervu i před podzimní sezónou viróz. Ve Strakonicích proto mimořádně otevřeli odběrové centrum. Darovat přišli taky policisté, kteří se k odběru připojili jako skupina.
1: Tak až píchnu, necháte ruku takhle nataženou, jenom celou dobu odběru budete otvírat, zavírat pěst silou. Já vám řeknu kdy, nebojte.
2: Dana Maršíková už má za sebou hodně odběrů.
3: Můj tatínek byl kdysi dávno dárcem a když mi líčil, že pro něj přijeli do práce a že daroval rovnou miminku, tak to bylo pro mě takový, že jsem chtěla. Ale dlouho to trvalo, protože já, když jsem se píchla, tak v tom hned omdlívala. A můj bratr, když byl na vojně, tak začal darovat a přivez ten časopis. A tam jsem si přečetla pár příběhů a v tu chvíli prostě to ve mně odstartovalo a šla jsem. Po prvním odběru jsem měla pocit, že můžu vlítat, prostě pocit úplně suprovej, že prostě můžu někomu pomáhat.
0: Darovat krev přišlo v mimořádném termínu i 11 strakonických policistů.
4: Já jsem praporčík Fiala, už delší dobu mě manželka přemlouvá, ať teda jdu udělat něco taky pro zdravotnictví. Jsem prvodárce teďka, no.
2: Máte z toho třeba trochu obavy?
4: Tak je to něco novýho, takže uvidíme, no. Člověk vždycky, když jde něčeho novýho, tak je trochu nervózní.
5: Praporčíkovář. Tak jehly mě nevadí, takže proč nedarovat krev, když to někdo může potřebovat?
2: Mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová si vzala na starosti takový nábor.
6: Protože jsme samozřejmě sledovali v létě informace o tom, že krve je málo. Říkali jsme si, že by to chtělo oslovit nějakým způsobem prvodárce, anebo i dárce, kteří třeba trošku pozapomněli, že chodí. Takže jsme oslovili složky integrovaného záchranného systému na Strakonicku a oslovili jsme také střední školy s prosbou, aby předali informace třeba svým maturitním ročníkům, protože dost často maturanti už jsou dospělí lidé, kteří můžou darovat krev.
2: Své kolegy doprovodila policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
7: No. Policisté ví, že krev je potřeba, že se nedá vyrobit, že prostě může pomoci někomu, protože v těch situacích se ocitnou sami, takže darují a darují dobrovolně a rádi.
2: Eva Vrtalová je lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice. Dneska tady ve Strakonicích zajišťuje odběry krve.
8: Zásoby byly opravdu v létě stenčené, my jsme hodně inzerovali, že dárce potřebujeme. Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B. Takže opravdu teď zase bychom dárce rádi požádali, aby přišli, pokud by byli ochotní.
0: Trvalý nedostatek je prvodárců. Ti můžou přijít v ordinačních hodinách stanic dárců krve kdykoliv, i bez objednání. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: České písničky, které si zaspíváte. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Teď už můžete slyšet také čerstvé zprávy, které ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice připravila Lenka Rybáčková.
3: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Začala stavba údržbového centra na dálnici D3 u Kaplice. Hotové bude za necelé 2 roky. Sex business se stále víc přesouvá na internet. Ministerstvo spravedlnosti ale kvůli tomu změnu zákona nechystá. Jihlava nabídla stromy k adopci, lidé mohou přispět na jejich péči. Obloha dnes bude proměnlivě oblačná, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nové středisko pro údržbu dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku začalo stavět ředitelství silnic a dálnic. Centrála by podle odhadu měla být hotová v polovině roku 2028. Součástí střediska za 500 000 000 Kč bude taky areál dálničního oddělení policie nebo zázemí pro složky záchranného systému. Detaily přidává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
4: Areálu budou zároveň vybudované garáže pro údržbové vozy i samostatná čerpací stanice pohonných hmot. Při stavbě počítáme také se skladovacími objekty pro údržbové materiály, včetně solanky. Budoucí středisko počítá celkem s 30 pracovníky.
3: Nabídka práce na sociální síti může být podle organizací pomáhajících obětem jedním ze způsobů náboru k obchodování s lidmi. Komunikace se následně může přesunout mimo původní platformu a případ se pak obtížněji odhaluje. Policisté letos do srpna evidují 17 případů obchodování s lidmi. Loni jich za celý rok zaznamenali 26. Právě proti nucené práci mají lépe mířit i nová evropská pravidla, která Česko ale zatím nepřijalo. Lidé v Jihlavě si mohou adoptovat městské stromy, zároveň tak přispějí na péči o ně. Magistrát vybral dřeviny vysazené před 5 lety a mladší. Právě v tomto období totiž potřebují nejintenzivnější péči, především vydatnou zálivku a odborné řezy.
5: Konkrétní stromy si lidé mohou najít na mapě, která je dostupná z oficiálních webových stránek města. Peníze z adopcí město využije na péči o městské stromy, jejich zálivku a údržbu. Podpoří také péči o květinové záhony a další prvky zeleně. František Jirků, Český rozhlas. Sport.
3: Dnes v 16 hodin nastoupí čeští volejbalisté na mistrovství Evropy proti Belgii. Český tým se seznamuje se zápasovou halou Palavila. Univerzál Marek Šotola se v ní cítí dobře. Popsal i kuriozní okamžik, kdy jeho spoluhráč Patrik Indra poslal míč až ke stropu přímo do multimediální kostky.
6: Zkusil si tady jeden skyball, jako se podává v beach volejbole, a ten byl tam zůstal v kostce.
7: Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super. Zima naštěstí není jako v celé Itálii. Vizuálně je tady super, nic nám tady nevadí. Vejde se sem hodně lidí, tak doufám, že ty fanoušci je přijdou podpořit.
0: Počasí.
3: Ranní obloha bude jasná až polojasná, na hřebení Šumavy až zatažená a ojediněle mlhy. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost. Odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů, na horách do 14. Vítr bude mírný, severozápadní a biozátěž zůstává nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: K nehodě se zraněním došlo na silnici 24 v obci Veselí nad Lužnicí v části na Slepičáku v okrese Tábor. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A zatímco vy možná jedete do práce, tak my ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice popojedeme a vstoupíme do čtvrté hodiny dnešního jihočeského rána. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová, tak příjemné pondělí, příjemný nový pracovní i kompletní týden. Je tady 21. září a míříme k dnešnímu kalendáriu. Připravila ho Petra Matoušková a připomene například 140. výročí narození zbrojního konstruktéra Václava Holka z Malých Nepodřic na Písecku. Už za chvíli.

0: Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 21. září. Příjemný poslech. Září před 165 lety se ve Skříněřově na Prachaticku narodil Wenzel Draxler, německý vlastivědný pracovník, ředitel školy ve Volarech, vedoucí železničního výboru ve Volarech, kterému se taky říkalo ministr šumavských železnic a čestný občan města Volary. 23. září uplyne 100 let od úmrtí Jana Dejmka z Lišova. Byl jeho starostou, pracoval taky jako učitel, byl známý jako veřejný a kulturní pracovník, autor hudebních skladeb ke spolkovým oslavám nebo literárních prací o dějinách Lišova. září slaví své jubileum 80. narozeniny herečka Daniela Kolářová. V rozhlasovém pořadu, Když je na co vzpomínat, prozradila třeba to, odkud pocházela její babička.
2: Já si ještě vzpomínám, samozřejmě mý prarodiče taky mě vyprávěli, když jsem byla na prázdninách. Tak jsme si večer sedávali a povídali. Díky tomu se člověk dověděl spoustu věcí a mockrát si na ně třeba vzpomenete, když vám to něco připomene, i nějaká situace nebo místo, protože moje babička z maminčiny strany byla ze Slovenska, zo Žiliny, tak mě vyprávěla o svém dětství právě tam v okolí a o svých kamarádkách. A když člověk se vlastně na Slovensko dostane, ať už pracovně nebo jako turista, tak si na to vždycky strašně ráda vzpomínám a jdu se třeba občas na ta místa podívat.
1: Daniela Kolářová, která pochází z Chebu, získala ocenění Český lev pro nejlepší herečku ve vedlejší roli ve filmu Kawasakiho růže. Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra převzala před 3 lety. září se před 140 lety narodil v Malých Nepodřicích na Písecku Václav Holek. Zbrojní konstruktér, mimo jiné vynálezce lehkého kulometu ZB-26, který řídil práce na vývoji těžkého kulometu vzor 37. Ze 75 patentů jich jako vedoucí konstruktér zbrojovky získal skoro 50. V Českých Budějovicích se 24. září před 125 lety narodila Irena Janáčková. Byla známá jako vědecká pracovnice Ústavu etnografie a folkloristiky Československé akademie věd, taky jako sběratelka lidových písní a jako překladatelka hudebních úvah Jakuba Jana Ryby. září se před 115 lety narodil ve Strakonicích Alois Křešnička, zakladatel loutkového divadelka Radost Strakonice a také autor dramatizací pohádek. V Dlouhé Stoupnici na Novohradsku se 25. září před 130 lety narodil Wenzel Jaksch, sociálně demokratický politik zastupující německou menšinu, který po válce prožil odsun německy mluvících obyvatel. 'Antonín Klášterský byl známý jako úředník zemského výboru, právník, básník, překladatel a libretista. Narodil se 25. září před 160 lety v Mirovicích na Písecku. Václav Vavřinec Pichl svůj život prožil jako hudební skladatel a houslista působící v zahraničí. Pocházel z Bechyně, kde se narodil 25. září před 285 lety. Dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Minutu a půl nazpět bylo 8:45. Při pondělku posloucháte Jihočeské ráno. Jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: A ráno je to jasné až polojasné, na hraničním hřebeni Šumavy máme až zataženo, ojediněle s mlhami. Během dne čekejme proměnlivou oblačnost. Odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě Jihočeského kraje a na horách. Nejvyšší teploty dnes 14 až 17 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14. Vítr bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu a bude mírný severozápadní. Předpokládané úhrny srážek dnes 0 až 2 mm, rozptylové podmínky velmi dobré a bio mírná zátěž.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si na to počkejte.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: A čas na zprávy.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 a 2025 zemědělský výzkum celkem 3 miliardami a 300 miliony korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu, ne v jednotlivých případech. Novou převozovou sanitku si dnes převezme nemocnice Strakonice. Na cestu do nemocnice nebo zpět do domácího prostředí ji budou využívat pacienti bez možnosti vlastní dopravy. Rozhodnutí o převozu touto sanitkou bude ale náležet lékaři. Ukazatelem je zdravotní stav pacienta. Nový vůz by neměl nahrazovat zdravotnickou záchrannou službu, uvedla mluvčí Strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová. Ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových, klávesových a strunných nástrojů. Praha si dnes při jedné z mnoha akcí připomene 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Před budovou nové radnice odhalí v 15 hodin jeho lavičku podle návrhu architekta Bořka Šípka. Součástí programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadá na 5. října. Hokejisté Českých Budějovic porazili v utkání třetího kola extraligy na domácím ledě Olomouc 3-2. Jeho Češi i po třetí v sezóně bodovali. Druhé výhry dosáhli díky obratu ve třetí třetině, v níž se prosadili Jan Štencl a Jakub Pour. Hanáci po druhé prohráli. Ranní obloha bude jasná až polojasná, na hřebení Šumavy až zatažená a ojediněle mlhy. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Naměříme nejvýše 17 stupňů, na horách do 14. Vítr bude mírný, severozápadní a biozátěž nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se střetla na silnici 24 u Frahelže na Jindřichohradecku a osobní auto s nákladním na silnici 603 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná jihočeský festival Concertino Praga. Mladí hudebníci z celého světa předvedou Jihočechům své umění na dechové, klávesové a strunné nástroje. Jejich dovednosti posuzovala mezinárodní odborná porota, ve které zasedal i houslový virtuos Václav Hudeček. A právě on bude naším dnešním ranním hostem. Počkejte si na rozhovor, kterého se vám dostane už za pár minut. Do té doby žlutý pes a modrá je dobrá. Dobré ráno.

0: Mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga letos slaví jubilejní 60. ročník. Finalisté letošního klání se tradičně představí na veřejných koncertech v rámci Jihočeského festivalu. Dnes večer můžete jejich obdivovat v Třeboni. Od 19 hodin vystoupí ve Schwarzenberském sále tamního zámku. Výkony talentovaných muzikantů z celého světa vždy posuzuje odborná porota a jejím dlouholetým členem je houslový virtuos Václav Hudeček. A právě jeho teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Mistře, vy jste ve čtvrtek a v pátek vyslechl výkony všech finalistů letošního Concertina. Jaké byly a kdo nakonec získal prvenství? Prozraďte.
1: Tak ta soutěž se konala vlastně ve dvou oborových zaměření, a to znamená dechové nástroje a potom smyčcové nástroje a klavír. Takže jsme měli dvě první ceny, dvě druhé a dvě třetí ceny. A musím říct, že ti, kteří vyhráli ty první ceny, ta flétnistka z Jerevanu, Armenka, prostě něco neskutečného. Ona hrála Chačaturianův houslový koncert na flétnu a prostě tak něco fascinujícího. My jsme byli úplně, jsme zůstali celá porota mezinárodní s otevřenou pusou, jak to dítko hrálo. No a pak malá Japonečka, která vyhrála tu houslovo klavírně čelovou soutěž, která žije v Londýně, tedy tak ta hrála Sibeliův houslový koncert a to bylo tedy také něco mimořádného. Ale musím říct, že ta flétnistka

0: klavíristy Ivo Kahanka. Má podle vás, pane Hudečku, Concertino Praga pořád tu mezinárodní prestiž?
1: Absolutně, protože jak jste jmenovala, samozřejmě Ivoš Kahánek byl také členem poroty, Radek Baborák, nejlepší hornista na světě, ale i třeba Zoltán Kočiš, bohužel, který už nás opustil, tak ten se zúčastnil, ale v těch začátcích Dmitrij Sitkovetský, jeden z nejvýznamnějších houslistů mojí generace, který prožil pak život v Anglii a ve Spojených státech a byl také tedy byl předseda poroty, protože on byl první vítěz, ovšem první kolo, respektive první ročník soutěže se nejmenovala ta soutěž ještě Concertino Praga, ale Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků. Až ten druhý ročník, který já jsem zase vyhrál první cenu, tak tam teprve od té doby se to tak jmenuje. Takže my si vždycky legraci děláme s Dymkou, že vlastně já jsem vyhrál první ročník Concertina a on vyhrál úplně jinou soutěž, jo, takže z toho máme legraci, ale samozřejmě, že to byl pokračovatel přímý a ten název, myslím, že Ilja Hurník tenkrát nebo Viktor Kala, bys někdo z těch zakladatelů otců vymyslel tento název. No a samozřejmě ty kariéry jsou zářené úplně, jako už ty, které se jmenoval Ivoše Kahanka, Zoltána Kočiše, Radka Baboráka, Vladimíra Felcmana, který hrál dokonce v Bílém domě, protože odešel také do Spojených států a když byla návštěva Gorbačova u Ronalda Reagana, tak tam hrál na tom setkání, takže opravdu velké hvězdy a do dnešních dnů prostě kdo vyhraje Concertino, tak má ne zaručenou kariéru, ale tak o většině z nich o pár letech slyšíme vždycky, že vyhrávají pak ty opravdické velké soutěže mezinárodní a je to super start. Pro mě to bylo zásadní. Úplně život mi to změnilo.
0: O vás se ví, že se už mnoho let systematicky staráte o mladé talenty, především tedy o houslisty. Co vás k tomu vede?
1: To byl nápad mojí ženy, protože já jsem pořád vlastně i do dnešním pokročilém věku pořád mám spoustu koncertních vystoupení jak doma, tak v zahraničí a vlastně jsem nepředával ty zkušenosti, které jsem získal na AMU profesora Snítila, pak samozřejmě u Davida Oistracha a Natana Milsteina v Curychu, u kterých jsem studoval, tak prostě moje žena říká, ty bys měl něco udělat, aby se kdy jako po tobě něco zůstalo, co se týká těch předávání zkušeností po těchto velkých mistrech. No. Takže nejdřív jsme udělali cyklus koncertů Zvátky hudby v Praze, které už máme i v dalších městech, kde dáváme příležitost mladým muzikantům prezentovat se na veřejnosti. No a samozřejmě naše akademie, která oslavila letos 30. výročí v Luhačovicích, kde předávám společně s profesorem Jiřím Fischerem, což je jeden z nejvýznamnějších houslových pedagogů vůbec, kterého znám, tak předávám tu zkušenost z koncertních pódií a Jirka Fischer samozřejmě ty technické záležitosti a to už tedy děláme 30 let, takže vedlo mě k tomu to, že moje chytrá žena mě vlastně na tohle to navedla a pomáhá mi v tom, aby ty věci fungovaly.
0: Čas nás tlačí, přesto mistře, dovolte mi ještě poslední otázku. Už jsme vzvali do Třeboně na Concertino Praga na dnešní večer. Víme, že se do Třeboně opakovaně vracíte a publikum už se těší na vaše koncerty. Máte k tomuto jihočeskému městu nějaký specifický vztah?
1: Určitě tam celá léta a prosím vás, příště bez toho mistra, jo. Mistr to nemá rád.
0: Nebuďte skromní.
1: Ne, já to moc si kdekdo nechá říkat mistře, víte, takže já jsem normální člověk, takže aspoň předpokládám. No, Třeboň to byl jeden z nejkouzelnějších kruhů přátel hudby, když ještě fungovali přes 360 organizátorů v Čechách a na Moravě, organizátorů komorní muziky, tak to byl jeden z nejpůvabnějších a tam totiž to dělal tchán profesora Josefa Chukra, což byl významný violončelista, takže to je tak s tím spojený s tou rodinou profesora Chukra, kterýho jsem znal taky od svých úplných začátků, no a tam to

0: kouzelné divadelko v Třeboni, nebo ten nádherný chrám, kterém hrajeme, a nebo kaple Schwarzenberská, což je takový malý, pro ty, kteří to neznají, to je takový malý kostelík, kde jsou pochováni členové tohoto slavného rodu. A tam tedy je překrásná akustika na komorní muziku, takže každý rok v rámci festivalu Okolo Třeboně, který pořádá můj kamarád Pavel Barnáš už léta, tak tam každý rok vždycky v červenci hraju. Takže je to radost a to městečko je kouzelný, naprosto nádherného něco a je tam krásně skvělý publikum, takže se tam rád vracím.
1: V pondělí po ránu byl hostem porotce soutěže Concertino Praga a houslový virtuos pan Václav Hudeček. Děkuji, že jste si ve svém nabitém programu udělal čas a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Vám taky všecko, ať se daří dětičkám na koncertech. Naschledanou. Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Ano, jdeme za počasím, a to s meteoroložkou Evou Houbovou. Krásné ráno znovu přeji.
2: Dobrý den.
1: A je krásné či zamračené, jak to máme právě teď na jihu Čech?
2: Ano, je krásné i zamračené, může být. Je pořád od skoro jasna pozataženo, ale přece jenom trošku přibylo území, kde to sluníčko svítí více. Teplota začala trošku stoupat, v nižších polohách je mezi 9 a 12, na horách mezi 4 a 10 stupni. V Českých Budějovicích je teď oblačno 12 stupňů, vane severozápadní vítr 3 metry za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře zůstává 1028 hektopaskalů. Na Choráněvě je polojasno 6 stupňů a vítr západní 3 metry za sekundu.
1: Jaký bude dnešní den?
2: Kolem tlakové níže nad severovýchodní Evropou k nám proudí chladný a vlhký vzduch od severozápadu až severu, takže podzimní počasí přichází 2 dny před astronomickým podzimem. Čekáme dneska proměnlivou oblačnost. Odpoledne a večer se ojediněle objeví přehánky, a to hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Teplota vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách bude mezi 11 a 14. Vítr povane mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
1: A co tedy přinese ten oficiálně poslední letní zítřejší den?
2: Podzimní počasí. Čeká nás proměnlivá oblačnost. V noci místy, ráno a dopoledne už jen ojediněle se objeví slabé přehánky, opět hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Odpoledne srážky ustanou a večer bude ubývat i oblačnost. Teplota ráno klesne na 10 až 7 stupňů, přes den vystoupí na 13 až 16 a na horách bude kolem 11. Mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio bude na nízké zátěži.
1: Bude 23. září tedy odpovídat tomu prvnímu podzimnímu dni charakterem počasí?
2: No, myslím, že docela ano. Čeká nás docela slunečné počasí, většinou bude polojasno, ráno jen ojedinělé mlhy. No a teplota ráno kolem 5 stupňů a nelze vyloučit ani ojedinělé přízemní mrazíky a odpoledne bude kolem 17, takže malinko víc než v předchozích dnech. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
1: A ještě jaký bude čtvrtek?
2: To nás čeká od severozápadu frontální systém. Bude oblačno až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky. A to bude během dne. Ráno a potom večer už to bude beze srážek, večer bude i ubývat oblačnost. Teplota ráno kolem 7 stupňů, odpoledne kolem 17 a vítr mírný jihozápadní až západní 3 až 6 metrů za sekundu se odpoledne stočí na severozápadní.
1: Tolik povídání s meteoroložkou Evou Houbovou. Evi, i pro tentokrát děkuji, krásný den a naslyšenou.
2: Vám taky. Děkuju a naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, děkujeme, že posloucháte. Jeho české ráno s datem 21. září je u svého konce a vystřídá ho, jak jste již zvyklí, jeho české dopoledne. Dnes s vámi bude Hanka Šoberová, kterou po víkendu srdečně zdravím a vítám ve studiu. Ahoj, Hani.
1: Hezké dopoledne, Adelko, tobě i našim posluchačům.
0: Tak co jsi si pro nás přichystala po víkendu?
1: No ano, po víkendu, to je ono. Já nevím, jak to vypadá u vás, ale u nás po víkendu bývá poměrně smutné ráno, protože se nikomu nikam nechce. Zrovna dneska jsme to se synem řešili, tak tragédie na světě, má se jít do školy, všechno je špatně, ráno je tma, zima a většinou v pondělí odpoledne se všechno zlomí, všechno je perfektní a už se do té školy chodí s nás. No ale proč o tom mluvím? My se totiž do školních lavic taky v jeho českém dopoledni vypravíme. Chystá se tam totiž velká změna. Od roku 2027 by mohly zmizet mobily z přestávek, ale i z družin, ze školních jídelen zjistíme, co přesně stát plánuje a proč. Řeč bude o darování krve, teď už to vemu jenom hopem. Zastavíme se ve Strýčicích, kde se po staletí potkávala čeština s němčinou. Nahlédneme na temnější stránku internetu, připomeneme 80. herečky Daniely Kolářové a bude toho mnohem, mnohem víc. Babské rady ještě, jak se může stát okurka osvěžovačem vzduchu. To mě zaujalo.
0: Výborně. Mě z tvých témat zaujaly ty mobily v lavicích, protože u nás v Hluboké nad Vltavou to platí. Já to vím, protože náš syn už od února v podstatě začal při příchodu do školy vypínat mobilní telefon a může si ho zapnout při odchodu z jídelny.
1: No,
0: což
1: ideál,
0: já kvituji naprosto a souhlasím
1: taky
0: s tímto a těším se na to, že děti budou konečně normálně žít.
1: No uvidíme, zjistíme, jestli je to na dobré cestě.
0: Výborně. Hanka Šoberová je
1: těším
0: vaše.
1: Se.

0: Česká písničková klasika v Českém rozhlase České Budějovice. Nemůžete být u všeho. My ano. Reportéři Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zdravotníci potřebují po letních měsících doplnit zásoby krve. Ve Strakonicích mimořádně otevřeli odběrové centrum. Lesníci z Vysočiny začali budovat cesty pro hasiče. V Rusku skončily volby do dolního parlamentu, vede strana Jednotné Rusko. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Po létě zdravotníci potřebují doplnit zásoby krve a připravit se na podzimní sezónu viróz. Ve Strakonicích kvůli tomu mimořádně otevřeli odběrové centrum. Darovat přišli i policisti.
3: Tak až píchnu, necháte ruku takhle nataženou.
4: Darovat krev přišlo v mimořádném termínu i 11 strakonických policistů.
5: Praporčíkovář, tak jehly mě nevadí, takže proč nedarovat krev, když to někdo může potřebovat?
4: Eva Vrtalová je lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice. Dneska tady ve Strakonicích zajišťuje odběry krve.
6: Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B.
4: Trvalý nedostatek je prvodárců. Ti můžou přijít v ordinačních hodinách stanic dárců krve kdykoliv, i bez objednání. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová.
7: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
1: Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
8: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Český rozhlas.
1: Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupně Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat. Noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto. Vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia.
2: Počasí.
1: Dnešní ranní obloha je jasná až polojasná, na hřebení Šumavy až zatažená a ojediněle mlhy. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů, na horách do 14. Vítr bude mírný, severozápadní a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Táborsku se střetla dvě auta u Lžína, části obce Dírná, a osobní auto s nákladním na silnici 603 u Veselí nad Lužnicí. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné dopoledne, přátelé. Dneska pondělí 21. září, svátek slaví Matouš. No a v kalendáři najdeme jednu hezkou pranostiku. Po svatém Matouši dej kučmu na uši. No, zdá se, že naši předkové už dobře věděli, že podzim se začíná hlásit o slovo. Jinak dnešek je taky mezinárodním dnem míru a zároveň dnem Alzheimerovy choroby. Tedy připomínkou toho, jak důležité je pečovat nejenom o svět kolem nás, ale taky o vztahy a vzpomínky, které si v sobě nosíme. No a máme i jedno krásné kulaté jubileum. 80. narozeniny dneska slaví herečka Daniela Kolářová. Nezapomenutelná filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka. Dáma s noblesou, s humorem a s hlasem, který dobře znají taky posluchači rozhlasu. Tak ať už vás dneska čeká pracovní porada, školní lavice nebo třeba jenom první káva po víkendu, přejeme vám příjemný start do nového týdne. Jeho české dopoledne právě začíná a Hanka Šoberová vás vítá u poslechu.

0: Školní rok dětem sice teprve začal, ale už možná tuší, že se v tom příštím možná dočkají velkých změn. Ve škole by totiž od září 2027 nejspíš nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která míří do poslanecké sněmovny. Jak by měla plošná regulace vypadat, tak to si řekneme s kolegou Filipem Černým. Hezké dopoledne, Filipe, ahoj, vítej.
1: Hezké dopoledne tobě i posluchačům.
0: Co by tedy se od příštího školního roku mělo měnit?
1: No tak děti by nejenom telefony, které si zmínila, ale i další elektroniku, jako jsou třeba chytré hodinky nebo tablety, nesměly ve škole vůbec používat. A to nejenom při hodině, ale ani o přestávkách v družině nebo v jídelně. Neznamená to, že by si telefony nesměly přinést, používat by je mohly jen po svolení učitele k výuce, to vysvětluje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
1: Využít by tuto regulaci mohli ředitelé škol i při mimoškolních aktivitách, jako například ve školách v přírodě nebo sportovních kurzech. Novela počítá ale i s několika výjimkami, pokračuje ministr Plaga.
2: Jsou tam i zdravotní výjimky a další výjimky, které samozřejmě všichni známe, a někdo se bojí, že třeba dítě, které má aplikaci kvůli cukrovce na tom mobilu, nebude moci ten telefon používat. Ne, zákon počítá i s touto variantou. My jsme skutečně vycházeli jednak zad a jednak i z toho reálného stavu v tom terénu.
1: Novelu předkládá jako poslanecký návrh ministr Plaga, a to společně s premiérem Andrejem Babišem z ANO.
0: Používání elektroniky si teď každá škola upravuje vlastním řádem. Proč je, Filipe, podle ministra potřeba plošná regulace?
1: No tak tím impulzem je studie ze začátku letošního roku. Z ní vyplynulo, že většina škol sice používání telefonů reguluje při hodinách, o přestávkách, na to ale školní řády nemyslí. Přílišné používání telefonů, především pak sociálních sítí, dětem může podle Plagy uškodit po psychické stránce. Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel je například zastáncem toho, aby mobily ve školách řešily jednotlivé školní řády.
3: Pokud jsou školy, které to nedokázaly nebo potřebují pomoc, má být cestou jim poradit, nemá být cestou plošný zákaz, protože plošné zákazy nefungují, akorát to vyvolá nějakou reakci ve školách a zatíží to ředitele, protože budou muset zase něco vymáhat jinak, než jak to třeba měli nastaveno pro svoji školu se svými učiteli, se svými žáky.
1: Podle Havla děti telefony ve školách používají třeba na elektronické žákovské komunikaci s rodiči nebo k výuce. Výrazně regulovat by se podle něj měly naopak hlavně sociální sítě.
0: Kterých škol se má regulace mobilů týkat?
1: Tak jde o všechny ročníky povinné školní docházky, tedy mateřské a základní školy, odpovídající ročníky konzervatoří a nižší ročníky víceletých gymnázií. Právě tam ale podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové fungovat regulace nebude.
4: Víceletá gymnázia jsou nějakým specifickým typem školy, která počítá s tím, že jejich žáci jsou vyspělejší, vyzrálejší, disciplinovanější, prošli nějakým přijímacím řízením, museli prokázat nějaké kompetence. Tam prostě běžně studenti využívají ty telefony pro komunikaci se svými trenéry, využívají to pro komunikaci se svými spolužáky, napříč třeba ročníky, protože mají nějaké projektové práce a podobně.
1: Jak už jsme ale zmínili, ministr Plaga slibuje, že při výuce by žáci a studenti mohli mobilní telefony používat. Doplním, že vláda novelu schválila v červenci, teď čeká na to, až ji začnou projednávat poslanci.
0: O novince, která se dá očekávat ve školách od nového školního roku, tedy od roku 2027, nám přišel do vysílání povědět kolega Filip Černý. Díky za to, Filipe, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ve svém vypráskaném muzeu má na 50 druhů bičů z celého světa. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi 50 největších odborníků na světě v práskání bičem a jako jediný v Česku je zapsán v prestižní americké síni slávy Bullwhips Hall of Fame. Jak se k tomuto odvětví dostal, jak dlouhou má tradici nejen doma i ve světě a je práskání bičem skutečně jenom o síle? S Martinem Štulou si o tom popovídáme v pondělí 21. září po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Krev neumíme vyrobit a zatím je nedokáže nahradit žádná moderní technologie, přesto ji nemocnice potřebují každý den při operacích, léčbě vážných nemocích nebo i po úrazech. Kdo se může stát dárcem, jak odběr probíhá a proč je každá nová ruka vítána? Tak o tom si budeme povídat s Pavlou Moudrou za chviličku v rubrice Když jde o zdraví. Předtím kapela Tým a Držím tě město.

0: jde o zdraví.
1: Každý z nás může jednou krev potřebovat, málo kdo si ale uvědomuje, že bez dobrovolných dárců by moderní zdravotnictví jednoduše nemohlo fungovat. Nemocnice se navíc opakovaně potýkají s nedostatkem krve a stále hledají nové dárce. Ostatně i o tom jsme mluvili ve zprávách před necelou půl hodinkou. Jak náročné je darovat krev, čeho se lidé před prvním odběrem nejčastěji obávají a jak rychle si organismus s darovanou krví poradí. Dozvíte se z rozhovoru s Pavlou Moudrou z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se tématu dárcovství dlouhodobě věnuje a sama je pravidelnou dárkyní krve. A právě jí jsem pozvala k mikrofonu. Můžeme říct, proč dneska nemocnice stále potřebují nové a nové dárce?
2: Tak je to ze dvou důvodů. Za prvé, starší dárci odchází. V určitém věku by měli přestat darovat krev, jsou vyřazeni z registru dárců krve. A za druhé, každý z nás má unikátní krevně skupinový systém. Nejde jenom o AB0 a RHD, i o ostatní krevně skupinové systémy. A pokud máme v nemocnici takzvaně politransfundovaného pacienta, který již přijal transfuzí hodně, je možné, že si vyrobil protilátku proti nějakému antigenu, který je mezi lidmi poměrně častý, a pak mu můžete dát krev jenom několika málo dárců, kteří tento antigen nenesou. A proto potřebujeme mít širokou základnu lidí, dárců, a vědět o nich, jaké mají antigeny na svých krvinkách.
1: V dnešní době už je ledacos možné. A tak si říkám, jestli je možné krev nahradit nějakou umělou cestou.
2: Na tomto výzkumu se samozřejmě pracuje, protože máme neustále potíže s tím, abychom sehnali dostatek dárců. Takže na výzkumu se pracuje, už jsou jisté pokroky, už se objevily uměle vyrobené krvinky, ale ještě stále se to nedá úplně pustit do praxe a neumíme je vyrobit v takovém množství. Takže pořád jsme vázaní na to, abychom měli dost dárců, jsme na tom závislí a potřebujeme nové dárce.
1: Kdo se může stát dárcem krve? Možná teď nás někdo poslouchá, říká si mohu, nemohu, nejsem starý, nejsem na to dostatečně zdravý.
2: V podstatě důležitá hlediska jsou věk, od 18 do 60 let by měl mít prvodárce, hmotnost nad 50 kg, měl by být pojištěný v České republice a rozhodně musí rozumět plně česky. Nelze, aby přišel cizinec i s překladatelem, musíme si být jistý, že náš dárce rozumí tomu, co mu říkáme. To jsou takové základní administrativní požadavky a dále by měl být zdravý, nicméně tady není vyloučeno, může přijít klidně dárce s vysokým cholesterolem, pokud na to bere léky a daří se ten cholesterol snížit, s vysokým krevním tlakem, s hypofunkcí štítné žlázy, takový jsou přijati. Co se týká třeba alergií, které jsou poměrně časté, tam je to trošku případ od případu, pokud třeba máte sezónní alergii na jarní pily a na podzim jste v pořádku, nic vás netrápí, pak přijít můžete. Třeba astma, které už je bohužel mezi lidmi taky docela časté, tak je na mnoha transfuzních stanicích vylučující. Pokud má člověk pochyby, může se podívat na stránky svojí transfuzní stanice anebo tam prostě přijít a probrat to s lékařem na místě.
1: Čeho se tak prvodárci nejčastěji obávají?
2: Tak často se bojí toho samotného vpichu, bojí se, že je to bude bolet, že se jim udělá špatně, že omdlí. Mezi mladými dárci nyní hodně pozoruju obavu z toho, jak to tam vlastně bude probíhat, co se tam kde bude dít, kam mají jít. Nemusí se vůbec ničeho bát, na všech transfuzních stanicích jsou všichni velmi milí, provedou je tím, poradí jim, kam jít, co a jak dělat. A pokud by se někomu udělalo nevolno, i na to jsou samozřejmě nachystaní a postarají se o takového dárce.
1: Jak takové dárcovství probíhá?
2: Na některých transfuzních stanicích mohou být drobné odlišnosti, ale vždy by měl dárce vyplnit dotazník a přečíst si poučení dárce. V tom dotazníku se ho ptáme na jeho zdravotní stav za uplynulé měsíce a roky. Ptáme se například i na cestovní anamnézu, protože po některých cestách je potřeba si dát chvíli klid, být v karanténě a nedarovat krev. Dále se přichází ke zdravotním sestřičkám, které změří tlak, změří teplotu. A další na řadě bývá zdravotní laborant, který pokud jste prvodárce, tak zajistí, aby vám byla odebrána krev ze žíly. Pokud chodíte opakovaně, tak na mnoha transfuzních stanicích stačí jenom vpich do prstu k ověření krevní skupiny. Další na řadě potom bude lékař, který probere všechny dosud získané výsledky, data, prohlídne si dotazník, s naším dárcem pohovoří a ten lékař má pravomoc toho dárce vyřadit. Může ho vyřadit dočasně, pak by měl samozřejmě vysvětlit proč a ne jak dlouho, anebo ho může vyřadit navždy a pak mu zase musí všechno všechno vysvětlit. V naprosté většině případů, ale samozřejmě tento lékař zjistí, že dárce je vhodným dárcem, pošle ho dál. A další místnost už je ta odběrová místnost, kde ho šikovné sestřičky napíchnou. Odběr samotný by měl trvat do 8 do 10 minut, pokud hovoříme o běžném odběru plné krve. A pak už se odchází dát si občerstvení, kávičku. Dárci dostávají papír pro zaměstnavatele a dostávají na konci roku potvrzení do daní, protože jim náleží daňová úleva.
1: Kolik krve se odebírá?
2: Při tom standardním odběru plné krve se odebírá 450 ml krve do vaku a pak se ještě odebírá několik zkumavek navíc na další vyšetření.
1: Jak rychle si potom tělo tu darovanou krev doplní?
2: To není tak úplně jednoduché říct, ale abychom toho dárce opravdu pošetřili, neubližovali mu, doporučujeme, aby na další odběr nešel dříve než za 8 týdnů.
1: Existují nějaká období v roce, kdy bývá krve přece jenom méně?
2: Ano, zrovna teď jedno období dobíhá. Je to období prázdnin, kdy nám naši dárci odjíždí na dovolené a po návratu z dovolených musí být několik dnů až týdnů až měsíců v karanténě, nesmí dávat krev. Záleží na tom, kde byli. Nejhorší jsou samozřejmě malarické oblasti, takže tam může být vyřazení na půl roku i na díl. Ale i oblasti jako Itálie, Chorvatsko, oblíbené turistické destinace Čechů vás vyřadí na 28 dní.
0: Když jde o zdraví.
1: Darování krve zabere jenom chvilku, ale nikomu může přinést roky života navíc. Tak pokud jste někdy o dárcovství uvažovali, možná právě dnešní povídání pomůže rozptýlit obavy a odpovědět na otázky, které vás dosud odrazovaly.

Na jihu Čech máme několik ostrovů i na pevnině. Jsou to ostrovy jazykové a více si k ním řekneme v Jihočeské vlastivědě. Region jižních Čech je plný různých kulturních podoblastí, center a enkláv, k nímž řadíme také svébytné jazykové ostrovy. Lodhéřovský na Jindřichohradecku, Šumavu, Novohradsko, okolí Českých Budějovic anebo část Netolicka s takzvaným Strýčickým jazykovým ostrovem. Mikroregionu, tvořeného asi 10 vesnicemi, dali název právě nejmenší z nich – Strýčice na Českobudějovicku. Kulturní dění se tu totiž soustřeďovalo kromě hostinců ve všech dotčených vesnicích také kolem strýčické fary a původně románského kostela svatých Petra a Pavla. Tento národnostní výběžek je spjatý s historickým soužitím Čechů a Němců a vyznačoval se specifickým dialektem, udržujícím se na hranici

Ano, tahle písnička nám krásně pásne k tématu Zvony zvoní jen chvíli, zpívali Jan Nedvěd ve Střezměřicích. Tak, pardon, u Horní Stropnice visí totiž zvon, který nevznikl ve zvonařské dílně, je ocelový a v roce 2001 ho vykoval umělecký kovář Jan Žbánek z Kostelce u Hluboké nad Vltavou, váží asi 30 kg a dodnes se rozeznívá ručně.

0: Střeziměřice najdete asi 3 kilometry severozápadně od Horní Stropnice pod Kamenskou horou. A tahle malá vesnice má středověký původ. Poprvé je písemně zmiňována už v roce 1390. V současnosti jsou Střeziměřice malou osadou. Najdeme tady několik starých zemědělských usedlostí a také kapli Panny Marie z roku 1857. Nad její střechou je malá šestiboká zvonice a v ní visí zvon, který je trochu jiný, než byste čekali. Není totiž bronzový, je ocelový a navíc nebyl odlitý. V roce 2001 ho vykoval umělecký kovář Jan Žbánek z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Ve Střeziměřicích má příbuzné a zvon vyrobil na jejich přání. Zvon nemá žádnou výzdobu ani nápis. Zní v hlavním tónu GIS 3, má průměr 36,5 cm a váží přibližně 30 kg. Podle vzpomínek svého tvůrce byl do zvonice zavěšen pravděpodobně 1. května roku 2001 a dodnes se rozeznívá ručně. Více si řekneme tento týden, kdy bude obecní zvon ze Střeziměřic ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Ano, Střeziměřice u Horní Stropnice, já si musím dát takové malé opáčko, tak pro mě jazykolám, ale krásně nám zvony ze Střeziměřic budou oznamovat.

Tolik 90-kový hit švédské kapely Ace of Base, The Sign. 2:45 na 10 v jeho českém dopoledni. Ještě jedno téma otevřeme před 10:00. Uniklé fotky a videa, vydírání, ale taky digitální kuplířství. To hrozí lidem poskytujícím sexuální služby na internetu. Česko zatím eviduje jednotky takových případů. Podle organizací pomáhajících ohroženým a obětem jich ale může být výrazně víc. Za chviličku se k tématu vrátíme v reportáži. Předtím si dáme dobrý kafe od Lucky Bílé.

0: čase být.
1: Lucie Bílá a její Dobrý kafe, písnička, která připomíná, že někdy člověk nepotřebuje žádné velké životní rady. Stačí si sednout, dát si kafe a chvíli mít klid. Ideálně ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
2: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
3: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
2: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
3: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
4: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
3: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
5: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmu třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
3: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
6: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
3: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
4: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
3: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr obrany Jaromír Zuna představí vládě další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Poslední mateřská škola v Prachaticích se dočkala nového dětského hřiště. Německý kancléř Friedrich Merz by si po volebních debaklech nemusel udržet funkci, píšou to německá média. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto minulý týden řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
2: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Děti z mateřské školy Zahradní v Prachaticích mají nové hřiště. Hrát si na něm můžou s 23 herními prvky, jako jsou lanovka, houpačka nebo vláček. V dolní části zahrady na ně čeká hřiště pro míčové hry. Projekt vyšel město Prachatice na skoro 1,5 milionu korun, včetně DPH, řekla asistentka vedení města Eva Suchá.
3: Budování nových dětských hřišť v prachatických mateřských školkách je jeden z našich závazků. V předchozích letech se nám podařilo úspěšně zrekonstruovat dětská hřiště v mateřské školce Krumlovská a Skalka. Letos se nového dětského hřiště dočkala poslední z mateřských školek MŠ Zahradní. Realizace proběhla o prázdninách.
0: Německého kancléře Friedricha Merze čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenbursku, předním Pomořansku, to píšou časopis Der Spiegel nebo deník Bild. Do tamního sněmu se Merzova křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle liste Süddeutsche Zeitung jsou tyto volby pro Merzovu stranu katastrofa. Křesťansko-demokratická unie prohrála taky volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice. Sport. Z nominace české fotbalové reprezentace na nadcházející program Ligy národů vypadl obránce David Zima. Podle kouče Jindřicha Trpišovského je 25-letý stoper stále mimo hru kvůli zranění kotníku. Trpišovský to řekl po vítězství Slávie nad Plzní 2-1 na závěr 9. kola šance ligy.
4: To zkoušel na tréninku a sám prostě po tréninku říkal, že na tak těžký zápas jako s tak rychlýma hráčema, že nechce riskovat pro ten tým. Prostě ta noha mu to nedovolila, takže určitě nebude na repre.
0: V ohrožení je podle Trpišovského i účast dalších dvou slávistů Tomášů Chorého a Vlčka, kteří po utkání z Plzní odjeli na vyšetření. Češi se sejdou v pondělí v Praze před 4 zápasy Ligy národů. Nastoupí v sobotu na stadionu v Edenu proti Chorvatsku.
1: Počasí.
0: Ranní obloha je jasná až polojasná, na hřebení Šumavy až zatažená a ojediněle mlhy. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost. Odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Naměříme nejvýše 17 stupňů, na horách do 14. Vítr bude mírný, severozápadní a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla v obci Dírná v části Lžín na Táborsku a ke střetu autobusu a auta došlo na sídliště Vajgar v Jindřichově Hradci. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: ráno, přejeme vám šťastnou cestu a taky dobrý poslech Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šoberová s vámi a pokračuje Jihočeské dopoledne. My se už za chviličku spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, no a zjistíme, kam se tento týden všude chystá. Tak zůstaňte.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Stádlec, Horní Vltavice, Kájov a nebo Chvalšiny. Tak to jsou místa, kam se v tomto týdnu vydá náš regionální stopař Petr Kubát. Kam přesně míří, na to se už teď zeptám přímo jeho, protože je s námi ve vysílání. Petře, vítej, ahoj, pěkné dopoledne.
2: Ahoj Hanko, pěkné dopoledne. Tak já dnes na úvod týdne budu mít zatím jenom krátkou cestu, protože odpoledne pojedu tady do biologického centra v Českých Budějovicích. Tam totiž začíná výstava obrazů akademického malíře Miroslava Konráda s názvem Reflexe vědy. Je to tu kolekci 60 akrylových obrazů sestavil Konrád jako uměleckou reakci na vědeckou práci svého bratrance, vědce Josefa Michla. No a já se vám přihlásím živě do vysílání těsně před vernisážím a zeptám se Miroslava Konráda, jak tento nový cyklus vlastně vytvořil.
1: Tak teď si, Petře, maličko odvedl kousek práce za mě, protože to byl jeden z mých kulturních typů pro naše posluchače. Já si ho vyškrtnu, ale my jdeme dál, kam zamíří zítra, Petře.
2: Tak zítra je jedno zajímavé výročí. Před 130 lety se narodil herec Zdeněk Štěpánek a pro nás je ale tady jedna velmi významná jihočeská stopa. Tenhle charismatický herec, známý třeba z filmu Jan Žižka, Jan Hus nebo Císařův pekář, tak po roce 1953 pobýval velkou část roku se svou rodinou na faře v Horní Vltavici na Prachaticku. A to tak trávili tam tolik času, že dokonce děti, dva synové, tam chodili i do místní školy, dokonce tam ministrovali v kostele a Zdeněk Štěpánek se tam dost aktivně zapojoval i do kulturního a společenského života. Takže to bude taková hezká vzpomínka na tohohle herce. No a potom zítra odpoledne se přesunu ke Stádleckému mostu přes řeku Lužnici, protože teď asi, jak taky asi sama Hanko si zaregistrovala, spoustu lidí jezdí k Orlické přehradě, sleduje tu sníženou hladinu a pozoruje ty odhalená místa, tak nejvíc asi se jezdí k Podolskému mostu přes Vltavu. A tam vlastně spoustu lidí až na místě zjišťuje, že tam ještě původně předtím, než byl Podolský most, stával jeden starý most, protože jsou tam vidět jeho základy. No a to byl právě ten řetězový most, který je dnes ve Stádleci. A já připomenu, jak to bylo s jeho přemístěním a přidám spoustu dalších zajímavostí.
1: No a ve středu a ve čtvrtek se prý vydáš po stopách gotiky.
2: Je to tak, já se v tyhle dny zúčastním novinářského press tripu nazvaného Gotická stezka. Půjdeme z Českého Krumlova pěšky po svatojakubské cestě právě po gotických památkách v příhraničích. Poznáme tak třeba Kájov, Chvalšiny nebo klášter ve Vyšším Brodě a nebo taky kostel v Cetvinách. Já se vám vždycky přihlásím z našeho putování dopoledne živě do vysílání a hlavně tam naberu spoustu zajímavých tipů a reportáží, které vám pak představím v nadcházejících týdnech a měsících. No a v pátek pak začínají samozřejmě v některých městech a obcích svatováclavské slavnosti. Já se vám přihlásím z Českého Krumlova, kde už mají velkou tradici a je tam jako každý rok nabitý program.
1: A nabitý program má i náš regionální stopař Petr Kubát. My děkujeme, Petře, že jsi nás seznámil s tvými plány a už víme, na co se máme v tomto týdnu od tebe těšit. Měj se fajn, ať to všechno klapne podle tvých představ a klidný týden ti přeju. Naslyšenou.
2: Díky moc, hezký den.
0: Regionální stopař.

Joyride od Roxette, jeden z velkých hitů roku 1991. Zajímavé je, že název písně inspiroval Paula McCartneyho, který kdysi přirovnal společné psaní písní s Johnem Lennonem k bezstarostné jízdě, tedy právě Joyride. Teď bych tu pro vás měla, přátelé, jednu zprávu z Řecka, která možná začala úplně obyčejně, a to sporem o lehátko na pláži. V neděli se na pláži u Athén kvůli jeho využívání dostali do potyčky dva pánové ve věku 82 a 76 let. Do konfliktu se zapojili i další lidé a starší z mužů během rvačky skolaboval. Přestože mu svědci poskytli první pomoc a záchranáři použili i defibrilátor, muž později v nemocnici zemřel. Co přesně rvačku vyvolalo a co bylo příčinou úmrtí, tak to teď vyšetřují řecké úřady. Člověk si tak říká kvůli lehátku. Ať už byl ten spor jakýkoliv, možná je to připomínka toho, že někdy opravdu nestojí za to vyhrát hádku za každou cenu. Lehátko může počkat, klid, zdraví a obyčejná lidská slušnost jsou přeci jenom mnohem cennější. Tak to mějte na mysli. 10 hodin 19 minut jeho české dopoledne s vámi, taky MIG 21, kapela, která vám teď zahraje společně s Jiřím Macháčkem, který zaspívá, a pak už tady pro vás mám pár tipů na dnešní den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, slibované tipy. Kulturní dům Střelnice v Jindřichově Hradci uvede dneska od 17 hodin Čapkovo drama RUR. Inscenace připomene příběh o člověku, o technice a taky odpovědnosti. Také ty žiješ věčně. V Metropolu se od 17 hodin bude mluvit o představách posmrtného života v různých světových náboženstvích, od hinduismu a buddhismu až po křesťanství a islám. Jeho české divadlo v Českých Budějovicích uvede dneska od 19.30 operní monodrama Deník Anny Frankové. Inscenace na scéně na půdě vychází z díla skladatele Georgie Frieda. Šití pro radost. Ano, kdo chce dnešní podvečer strávit trochu praktičtěji, může vyrazit do kabinetu CB na dvoudenní šicí dílnu a ta začíná právě dneska v 17 hodin. Tak milé dámy, můžete toho využít, nebo i pánové samozřejmě, ale asi spíš jsem teď oslovila tímto typem většinu ženského posluchačstva. A ještě jeden tip, divadelní klub v Borovanech nabídne právě dneska v 18 hodin přednášku Quirin Mikl, slavný rodák z ostrovského újezda. Jan Trnka představí významného opata Vyšebrodského kláštera a jeho odkaz. Pokud vás právě tento tip zaujal, určitě neodcházejte, protože právě s Janem Trnkou se za chviličku spojíme a zjistíme podrobnosti.

0: Divadelní klub v Borovanech nabíde dneska od 18 hodin přednášku na téma Kvirín Mikl, slavný rodák z Ostrolovského újezda. Přednášet bude Jan Trnka, který o něm napsal knižní monografii, a já už právě Jana Trnku vítám po telefonu. Hezké dopoledne, pane Trnko, vítejte.
1: Vám také, dobrý den.
0: Tak si říkám, jak jste se vůbec k osobě Kvirína Mikla, který byl v dospělosti opatem Vyšebrodského kláštera, dostal?
1: Já jsem strávil ve Vyšebrodském klášteře víc jak 10 let. Kromě jiného jsem tam byl knihovníkem a archivářem a také prováděl turisty. No a při tom všem se prostě člověku nemůže stát, aby na Kvirína Mikla nenarazil.
0: Kvirín Mikl. Tento muž žil na počátku 18. století. Může nás inspirovat i dneska?
1: Já si myslím, že může. On pocházel z poměrů, které bychom dnes označili nebo řekli, že je to střední vrstva. Od svých 6 let navíc vyrůstal jako poloviční sirotek bez otce, pouze s matkou a 2 bratry. Naplno však dokázal využít své talenty, svého nadání a schopností, a s ohromnou pílí absolvoval nejen gymnázium, vystudoval filozofickou fakultu v Praze a potom už jako cisterciák teologii a práva. No a později jako opat dbal také o vzdělání svých podřízených mnichů a toto všemožně podporoval. Svůj opatský úřad vykonával necelých 20 let v poměrně těžké době, poněvadž asi třetinu toho času vyplňovalo období válek a navíc ji sužovala nemoc. No a přesto všechno pracoval dál na zvelebení kláštera, který mu byl svěřen. Takže ta jeho píle, důraz na důkladné a dobré vzdělání a zároveň laskavost a péče, kterou věnoval svým podřízeným, to myslím, že by mohlo inspirovat i dnes.
0: Zopakujme, že o Kvirínu Miklovi budete dneska v 6 večer přednášet v divadelním klubu v Borovanech. Ty jsou vzdálené jenom 4 kilometry od jeho rodiště. Jak, pane Trnko, rezonuje mezi místními odkaz jejich dávného rodáka?
1: Abych byl upřímný, to nedovedu říct. Nemůžu prostě říct, ano, je tam známý, nebo naopak nikdo o něm nic neví. Mohu pouze předpokládat, že o něm ti jeho rodáci alespoň slyšeli. No a snad i ta dnešní přednáška možná přispěje k tomu, že se jeho jméno více dostane do povědomí, jak v újezdě, kde se narodil, tak také v Borovanech, kde byl pokřtěn.
0: Já v to věřím, protože Jan Trnka se o to dneska postará. Autor monografie o Kvirínu Miklovi a dnešní přednášející v divadelním klubu v Borovanech. Pane Trnko, děkujeme za váš čas, mějte se hezky.
1: Rádo se stalo.
0: No a budeme se těšit někdy příště, ale ti, kdož budou chtít něco více zjistit o Kvirínu Miklovi, tak už dneska od 16. hodiny se s vámi mohou potkat. Mějte se moc pěkně, hezký den a zase
1: také,
0: někdy.
1: Naslyšenou.

Okurka může být nejen součástí jídelníčku, ale taky osvěžovačem vzduchu. Jak na to? Taky to prozradí Jarka Vykoupilová v dnešních babských radách ještě před 11. dopolední. Ale taky si připomeneme jednu slavnou českou herečku. Já vám zkusím maličko napovědět. Miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem. No a v příštím životě bych chtěla být zahradní architektkou. 80. narozeniny totiž dneska slaví herečka Daniela Kolářová. No a oslaví je jak jinak než na jevišti její víc než půlstoletou hereckou dráhu. Připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za chviličku. Po písni, a to obstará Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát.

0: Sedět doma a koukat do zdi je pro ně nejhorší představa, proto stále bere nové a nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Dneska oslaví 80. narozeniny herečka Daniela Kolářová. Stála na jevišti poprvé v 9 letech, většinu svojí kariéry spojila s divadlem na Vinohradech, proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.

0: taková normální rodinka.
1: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak bys si mě vzal?
0: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
1: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
0: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
2: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
3: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
4: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je idiot?
4: To je náš dědeček.
0: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na zítřek jsem všechno zařídila.
0: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Babské rady.
1: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Phil Collins v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Tak nechyběl Phil Collins, ale chybět nemůže ani dopolední host a toho se i tentokrát přizve Matěj Vodička k mikrofonu po 11. hodině. Matěj už je ve studiu. Ahoj Matěj, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Opět periferně vidím tady skrz ta naše skla, že host už dorazil. Kdo to je?
1: Je to tak, jmenuje se Martin Štula a je to poměrně zajímavá osobnost ve svém oboru, bych řekl, asi možná jedna z nejvýznamnějších v České republice. On se zabývá práskáním bičem a má dokonce i vypráskané muzeum, ale ne, to samozřejmě nedělám si srandu, je to opravdu tak. Martin Štula patří mezi 5 desítek největších odborníků na světě v práskání bičem a je dokonce členem prestižní americké bičařské síně slávy, která se jmenuje Bullwhips Hall of Fame. Já se ho samozřejmě budu ptát, jak k tomuhle koníčku vůbec přišel, to mě hodně zajímá. On se zabývá taky historií tohoto oboru, no a budeme si povídat taky o tom, jak se stal právě členem té zmíněné síně slávy, kde ho mohou třeba lidé potkat při jeho ukázkách a tak dál.
0: No doslova vypráskaný rozhovor nás čeká, přátelé, po 11. s Matějem Vodičkou, tak se budeme všichni společně těšit.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bezplatné a anonymní testování na HIV, žloutenku a syfilis dnes nabízí sanitka organizace Prevent 99 v Prachaticích. Strana Jednotné Rusko vede v ruských parlamentních volbách. Získala skoro 58% hlasů. Výstava obrazů Miroslava Konráda připomene v biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích známého chemika Josefa Michla. Dnešní obloha bude proměnlivě oblačná, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Testovací sanitka organizace Prevent 99 dnes zastaví na Malém náměstí v Prachaticích. Od 13 do 17 hodin se tam lidé můžou bezplatně a anonymně nechat otestovat na HIV, žloutenku typu B a C nebo syfilis. Objednání předem není potřeba. Možnost využili už také lidé v Jindřichově Hradci.
3: Studuju zdravotní školu, takže jsem si myslela, že je to dobrý nápad. Proč jako se nenechal otestovat? Prevence důležitá.
2: Vysvětluje skupina studentů, proč využili možnost anonymního testování. Službu ale podle vedoucího jindřichohradecké pobočky organizace Prevent 99 Viktora Šťástky vyhledávají lidé i z dalších důvodů.
4: Od lidí, kteří možná užívají drogy nebo žijou nějakým způsobem života, až po lidi, kteří třeba mají za sebou nechráněný sex. Někteří lidé chodí třeba po zážitku z tetovacího salonu, kde se jim nakonec něco nezdálo.
2: Výsledky se lidé dozví přibližně za 15 minut. V případě, že rychlotest ukáže pozitivní výsledek, musí ho ještě potvrdit laboratorní vyšetření. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Ve volbách do ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90% hlasů. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TAS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím komunistická strana Ruska. V půlce srpna z nich ruské soudy vyloučily opoziční stranu Jabloko navzdory tomu, že se mezi kandidáty registrovala. Jabloko jako jediné kritizovalo ruskou invazi na Ukrajinu. Výstava obrazů s verši akademického malíře Miroslava Konráda bude ode dneška k vidění ve vestibulu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. 60 akrylů je uměleckou reakcí autora na vědeckou práci jeho bratrance, vědce Josefa Michla. Podrobnosti má mluvčí Biologického centra Daniela Procházková.
6: Profesor Michl byl světově uznávaný chemik, jeho výzkum zasahoval od fotochemie a molekulární elektroniky až po nanovědy. Při vernisáži je plánována aukce 4 obrazů a 70% výtěžku bude věnováno na vědu, především na podporu mladých talentů.
1: Počasí.
5: Přes den čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů, na horách do 14. Vítr bude mírný severozápadní a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Dvě auta se střetla na silnici 19 v Dražicích na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Uplést na sebe bič. Jde mu to jako když bičem mrská, nebo má jazyk jako bič. Odvěký nástroj především kočích a hospodářů se objevuje v několika našich lidových rčeních. Martin Štula má ve svém vypráskaném muzeu přes 50 exemplářů tohoto nástroje z celého světa. Sám patří taky mezi 5 největších odborníků na světě v práskání bičem a je členem prestižní americké bičařské síně slávy Bullwhips Hall of Fame. No a právě Martin Štula bude už za chvíli naším hostem. Zvu vás k poslechu a přeji dobré, vypráskané jeho české dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Byčař Martin Štula je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobrý dopoledne.
1: Díky moc za váš čas. Já jsem to tady glosoval v úvodu tím způsobem, že to bude hodně vypráskaný rozhovor. Vy máte taky vypráskané muzeum, o kterém bude ještě za chvilku řeč. Ale vzpomenete si na moment, kdy jste si opravdu poprvé prásknul byčem, přesně tak, jak se má. Kdy to bylo a jaký pocit to ve vás vyvolalo?
2: Bylo to v roce 1994 v jednom nejmenovaném westernovém městečku, kde jsme vlastně se bavili a dělali jsme dřív americkou občanskou válku. Tam jsem se k tomu dostal, tam jsem se ho vzal do ruky, dostal jsem krátké školení, vyzkoušel a povedám, jo, to by mě mohlo bavit.
1: Takže to bylo takhle přesně, si to pamatujete?
2: Takhle víceméně přesně by to mohlo být. Samozřejmě ta doba v rámci toho, abych se dostal do té historie, tak potom byla o trošku delší. Pak jsem tam měl kousek taneční pauzu, když jsem tancoval a ten byč jsem odložil, a pak jsem se k němu vrátil.
1: Čili s nějakými přestávkami se tomuto odvětví věnujete přes 30 let, dá se to tak říct?
2: Dá se to tak říct.
1: Vy jste sám zmiňoval, že jste se k tomu dostal skrze americkou občanskou válku, čili i to hodně souvisí s tou historií, nepletu se?
2: Ano, samozřejmě. Byč jako takovej vznikl vlastně v době neolitu. Nikdo víceméně neví, kde, kdy přesně. Je to prostě ty první pastevci, vzali kousek kůže, nebo nějaký šlachu, nebo něco. Začali s tím ty první zvířata, který se snaží ochočit, vlastně popohánět a tam potom vzniklo to práskání a...
1: Já jsem četl hodně rozhovorů s vámi, kde vy jste vlastně říkal, že určit úplně ten přesný původ byče jako takového nelze, ale vlastně jste to teď řekl sám, že primárně to asi byl nástroj k popohání zvířat.
2: Ano, to bylo určitě, kdy vlastně to bylo v rámci těch zvířat a my vlastně nevíme, proto vlastně najdete takovou tolik druhů byčů, aby vlastně jiný je v Austrálii, jiný je v Čechách, v Ázii mají další podobný, jiný.
1: Trochu odbočím, taková osobnější otázka. Vy prý pocházíte z Kolína, je to tak?
2: Ano.
1: Jak jste se tedy dostal na jich Čech?
2: Dostal jsem se s bývalou přítelkyní, která jsem šla na školu a pak jsme se rozešli, ona se vrátila, já už jsem tady zůstal.
1: Líbí se vám tady?
2: Ano. Kultura žije, tak proč tady nezůstat?
1: Zpátky k té historii. Co mě zaujalo osobně, že většina soutěží po celém světě v práskání byčem a četl jsem to primárně na vašich stránkách, protože vy se té historii velmi už se věnujete, tak většina vlastně těch soutěží vznikla až v minulém století. Čili v minulém století přestal ten byč být primárně nástrojem k něčemu a stal se z něj nějaký soutěžní předmět, dá se to tak říct?
2: Ano i ne. Ono, spousta těch soutěží vlastně vznikla z různých tradic. Máme tady za kopcem na pomezí Rakouska a Německa je soutěž, která vznikla právě z těch tradic, kde oni vyháněli tím práskáním byčem zimu a v dnešní době už se jsou týmy, které vlastně musí práskat stejně a porota je hodnotí, jestli to opravdu práská se stejně nebo ne.
1: No a jaký vývoj byč za ta staletí, respektive můžeme říct tisíciletí, zaznamenal? Jsou ty běžné dnešní byče výrazně odlišné od těch, které jsou třeba 100, 200, 300 let staré?
2: Tak první byč, když to vezmete a vzpomenete si na obrázky od pana Lady, kde vlastně popohánějí ty kluci tu dětskou káču, kde tam je klacík a obyčejný kaníčka, provázek, tak to je, takhle mohl vypadat ten první byč. A v dnešní době v rámci celé soutěží jsou ty byče několika vrstvený, je uvnitř duše, která vlastně má nějakou váhu.
1: Z jakých materiálů se vlastně obecně ty byče vyrábějí?
2: Prvotní materiál byl samozřejmě kůže, ale potom samozřejmě celé v Mexiku byly byče z listů agáve, jsou z provazů, z parakordu a v dnešní době už ty materiály jsou opět překonaný, kde je vlastně nějaký opravdu syntetický materiál, který dokážou ještě udržet víc než ten parakord.
1: Říká byčař Martin Štula, který je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vlastně mi napadla taky teď otázka, jestli slovo byčař je správné, může se vám tak říkat?
2: Ano, může.
1: Vy osobně máte ve své kolekci víc než 5 desítek byčů. Lidé si je mohou prohlédnout ve vašem vypráskaném muzeu, které ale nefunguje jako expozice na jednom místě, nýbrž objížíte s ním různé štace. Dokázal byste říct, co přesně patří mezi ty nejcennější kousky ve vaší kolekci?
2: Tak určitě to jsou ty originály, který mám, ať už to je český hončík, který opravdu je vlastně pozapomenutý, protože vlastně si všichni myslejí, že byč právě začal a vznikl v té Americe, tam bohužel ho jenom proslavili ty kovbojové díky divokému západu a filmům o něm, ale ta historie je v podstatě starší, takže právě tam mám tyhle kousky opravdu, který ani nevozím na normální akce, vozím je pouze s kompletním vypráskaným muzeem.
1: Vy jste teď taky zmínil, že to je samozřejmě věc, která úzce souvisí i se zámořím, vzhledem k tomu westernu, ke kovbojům a tak dál. Jsou ty evropské biče hodně odlišné od těch amerických? Dá se říct, že to je úplně něco jiného?
2: Tak jde o to, že americký bič jako takovej neexistuje. Oni ho do Ameriky dovezli, ten původní bič honácký, dovezli Španělé. Když schránili nové vlastně místa, tak stejným způsobem, jak Krištof Kolumbus našel toto, takhle se do oblasti Nového Mexika dovezli první honácký biče a ty se rozšířili a právě díky filmům se tak zpropagovali.
1: Jak když jsem si zjišťoval něco o vašem odvětví, tak jsem hodně často narazil na výraz 9 ocasá kočka, to možná i někteří posluchači znají. Těch máte ve sbírce kolik a v čem jsou třeba specifické ty 9 ocasé kočky?
2: 9 ocasá kočka jako taková je pouze jedna. Ten originál pochází z Anglie, kde je vlastně ze starého lanoví, ze starých provazů, proto hlavně používají námořníci. Ostatní biče, který mám v muzeu, jako je flagrum římský, nebo disciplína a další, tak jsou vícepramený biče, který vlastně patří do skupiny důtek, ale tím, že ta historie není jakoby sepsaná, tak spousta lidí zprávě myslí, že různý důtky, který mají víc těch pramenů a hlavně z kůže, tak si myslím, že to je právě ta kočka a to už je spíš přenesený výraz.
1: Vy se tou historií zabýváte opravdu podrobně, ostatně je to znát z toho vašeho výkladu. Z jakých třeba materiálů, z jakých pramenů čerpáte, když zkoumáte historii práskání bičem?
2: Hlavně z internetu, hlavně se ze zahraničních stránek a to člověk tak jako prochází ten internet, hledá, najde stránku, tam najde nějaké informace, ta stránka má další odkazy na další stránky a když jsem s tím začínal, tak jsem končil věci ve 4 hodině ráno a na 6 už jsem šel zpátky do práce.
1: No, dá se říct, že vy ani nemáte žádný jiný koníček, než právě práskání bičem. To vám zabírá veškerý volný čas, předpokládám.
2: Ano, sice jsem na začátku měl i jiné koníčky, ať už to bylo třeba žonglování s pistolema, právě jako ten kovboj, ale tím, že jsem pozastavil jsem hlavně to vystupování, začal jsem se věnovat té historii, tak jsem prostě se musel nasměrovat pouze na tu historii, na ty biče.
1: Vy jste taky zmínil, že jste se nějakou dobu zabýval tancováním a jestli se nepletu, tak to byly nějaké ty westernové tance.
2: Ano, byly to country tance, line dance a podobné.
1: Takže country hudba je taky váš velký koníček.
2: Byla tím, že byla hlavně v dnešní době už jak člověk jezdí po těch středověkých akcích, staročeských akcích, nedávno jsme byli na Žumberku, na Tvrzi, vlastně na slavnostech řemesel, takže už ta hudba je v podstatě rozšířenější než jenom to country.
1: To se dostáváme i k další otázce. Jaký je u nás momentálně zájem o práskání bičem, lépe řečeno o váš obor?
2: Já myslím, že je velký, protože právě tím, jak spousta lidí zná jenom ty kovboje ve většině případů, nebo Indiana Jonese, nebo vydělají bič u zhora, a když já začnu povídat na akci a povídám i s dětma, který to zajímá, a začnu jim povídat o tom, že třeba Lucifer měl bič, že Faraon měl bič, tak si najednou začnou uvědomovat, kde všude ty biče viděli.
1: My už jsme se k tomu částečně dostali, k této otázce, přesto se zeptám ještě jednou. Dá se práskání bičem u nás v Česku uživit? Existuje někdo takový, včetně vás třeba?
2: Tak já se tím neživím, já to mám jenom velkého koníčka, já jsem původní profesí skladník a pár lidí se tím živí, ale spíše než práskáním bičem, tak výrobou těch bičů a další věcí z kůže.
1: Dovedu si představit, ale že třeba v zámoří v Americe, kde jste vy určitě taky byl, my si ostatně za chvilku budeme povídat o tom, jak jste se dostal do oné slavné síně slávy, ale předpokládám, že třeba v Americe jsou profesionální bičaři, nebo i možná někde jinde v Evropě, to nevím.
2: V Americe jich pár znám, je, ale většinou se snaží, než si všichni myslí, že tam budou ty kovbojové a budou dělat tu show kovbojskou. Spíš je to o tom klaunství, o té zábavě, o tom pobavit ty lidi, tak jak to třeba u nás dělali ty kejklíři, kdy si dávají do pusy růži a tu ucelovali od dobrovolníků a podobně.
1: A vy máte nějakého svého, možná i českého, bičařského hrdinu, nějaký svůj vzor?
2: Je jim určitě Jarda Kráčmera, což je člověk z Prahy, který třeba začal tady ty biče propagovat před mnoha lety.
1: Takže tohle je ta osobnost.
2: Asi jo.
1: Martin Štula, bičař, je dnes naším hostem. Teď je zhruba 10 minut před 11:30, je čas na krátkou písničku, konkrétně od Vladimíra Mišíka, kterou si poslechneme a za chvíli se k rozhovoru zase vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S byčařem Martinem Štulou si povídáme v dnešním jihočeském dopoledni. Já se teď dostanu k otázkám, které určitě budou, věřím, hodně zajímat posluchače. Zajímá mě, co je podle vás klíčové pro to, aby se člověk byč naučil ovládat. Je to v koncentraci, je to o fyzické síle, nebo třeba v kombinaci obou těchto faktorů?
2: Tak ta fyzická síla, pokud má člověk dobrý byč, samozřejmě ten materiál, z kterého má, už je druhořadý a Češi říkají, že třeba klokaní byč z kůže z klokana, která je pevná, tak já si nemyslím. Já myslím, že hlavní důvod v tomhle směru je dokázat si skoordinovat to tělo, mít dobrého učitele, protože ne každý byčas dokáže toho druhého to dobře naučit. Je spousta lidí, které potkávám, přijde a řekne, no já si to už zkoušet nebudu, já už jsem se tuhle šlehnul. Tuhle jsem se trefil a já už jako nechci zkoušet, pokoušet další. A já mu přesně řeknu, co zkoušel, jak to dělal a proč se prástul. On řekne, ano, no takhle to bylo. Já pám dobře, tak pojďme zkusíme tenhle trik, který je třeba složitější, ale zároveň i pro vás bezpečnější. On to veme do ruky, já mu na začátku vedu ruku, nejenom zjistí, no jo, ono to vlastně jde, a stejným způsobem to dělám i s dětma. I, já nevím, 7-8letý dítě zvládne ten byč ovládnout, ne samozřejmě nějaký 3-metrovej, ale já nevím, 2-metrovej, 1,5 metru dlouhej byč, aby vlastně ukázal, co dokáže. Oni mají samozřejmě ty děti menší půd sebezáchovy, tak oni do toho jdou po hlavě, ale i ty dokážou po chvíli udělat tu ránu, kterou chtějí.
1: Zmínil jste tu délku, je to taky klíčový faktor podle toho, jak je dlouhý ten samotný bič?
2: Samozřejmě pro děti to chce kratší bič. Je otázkou na jakou disciplínu to budete chtít, protože jinak se samozřejmě chová bič, s kterým budu trefovat terče, jinak bič, s kterým budu chtít dělat tu show, jsou si kratší biče, anebo budu tí proto jen tak si ten byč pustit dopředu a ten byč práskne sám a tam už potom jsou byče, já nevím, 4-5 metrový a těch triků už s nima jde podstatně méně.
1: Zároveň tady taky zaznělo, že se byčař často práskne, tak se chci zeptat, určitě je to odvětví, se kterým hodně souvisí nějaká poranění při tom tréninku. Co třeba nejhoršího se stalo vám?
2: Mně ku podivu nic, samozřejmě jsem se trefil několikrát i čínským řetězovým bičem, který bolí o trošku víc než ty kožený anebo parakordový, ale naštěstí nic zlomeného, tak jak to vidíte ve filmech, že se upráskne kus kůže a podobně, tak samozřejmě musí to být trošku nadnesený, aby to bylo taky vidět. Takže ne vše, co je ve filmu, je pravda ve skutečnosti.
1: No tak my jsme tady zmiňovali ty různé účely bičů v historii, nezmínili jsme ten jediný opravdu bolestivý a to je vlastně práskání bičem třeba kvůli trestání a tak dál. Ale já jsem viděl video z vaší přehlídky a musím říct, že jsem trochu obdivoval ty diváky, kteří vás sledovali, protože ten bič jim byl opravdu hodně blízko. Býváte hodně nervózní při těch vystoupeních?
2: Já trochu ano, spíš jsem nervózní v rámci těch kolegů, který se mnou spolupracují a který používám při tom vystoupení, pokud samozřejmě se nějakým způsobem sejdeme, většinou jezdíme z celé republiky na různé setkání a ukázky a každý byčář zná ten svůj byč. Takže vím, že mám ho určitým způsobem dlouhej a vím, jak můžu jít těm lidem blízko. Samozřejmě tím, že sami o sobě říkáme, že to vystoupení má být adrenalinové, tak nemůžu o nich být 2 metry daleko. To zase by z toho nic neměli.
1: Rozumím, ale adrenalinové to je tedy i pro vás. Do jisté míry.
2: Samozřejmě, tak vždycky čekáme, jak se to vyvine, jestli se povede všechno, co má. Ale není to o tom, že bychom chtěli někomu ublížit a zatím musím zaklepat se za tu dobu činnosti, co to dělám, nikomu jí zestalo.
1: Vy máte taky projekt Vypráskaná historie, který připravujete spolu se spolkem Keltoviny. O co konkrétně se jedná?
2: Je to vlastně projekt hlavně v rámci té historie, kdy my jezdíme po akcích, vozíme část vypráskaného muzea, část těch vlastně bičů, které máme, aby lidi viděli, co všechno jde, kde potkat právě po tom celém světě a povídáme o té historii.
1: Vy jste loni byl taky jako první Čech zapsán do bičařské síně slávy, Bull Vips Hall of Fame. Byl to pro vás velký šok, velké překvapení, když jste se o tomhle svém úspěchu a ocenění dozvěděl? Jak to vlastně vzniklo?
2: Tak bylo to samozřejmě jednak překvapení a jednak velký závazek, že ta historie je známá, je vidět, chtějí to lidi slyšet. A vlastně jak jsem se tam dostal, někdo vás musí nominovat, oni to musí schválit a samozřejmě musíte být v něčem výjimečný. Já jsem výjimečný v tom, nebo to je hodně nadnesený, ale dělám něco, co někdo jiný nedělá. A co mě pan prezident té bičovské síně slávy napsal, je to, že vlastně i ta edukace, i ta osvěta v rámci toho vzdělávání je potřeba.
1: A kdo vás nominoval, jestli se můžu zeptat?
2: Jméno neznám, je tam nějaký člověk. Těch příznivců, který vlastně nás sledujou, je spousta. Na stránky nám chodí 20-30 lidí denně z celého světa, takže vám neřeknu kdo.
1: Čili bičarská komunita je taky velmi velká, rozsáhlá po celém světě?
2: To ano, ono nejen ta bičarská komunita, když třeba vyjedeme na tu akci a povídáme si s dětma o dětský káče, kterou známe z obrázku Pan Lady, o tom, že Lucifer vlastně používal bič. A ty lidi nejenom si uvědomujou, kde všude ten byš vlastně viděli. Že to není o tom divokém západě nebo nějakých tradicích tady, ale třeba další velká věc jsou svatby. V dnešní době se troubí vlastně v autech, dřív se ale práskalo byčema, aby se zahnaly ty zlý síly.
1: No, jak když jsem tady v předchozím bloku říkal, že jste možná byl ve Spojených státech jako v té bičarské pro nás lajky velmoci, ale ono to tak možná není, vy jste to vysvětloval, tak vy jste na mě kroutil prstem, že ne. Chtěl byste se někdy podívat do Spojených států, třeba do Texasu, opět pro lajka, možná taková bičarská země zaslíbená?
2: Tak to je otázkou, protože spíš radši bych projel Evropu a evropské tradice, kde je již zmiňovaný tradice v Rakousku a Uhersku jsou velmi krásné, nádherné. Stejným způsobem jsou to tradice v Polsku a podobně. Takže možná spíš ty evropské tradice než ta Amerika, která je právě mnohem víc vytahovaná, než by možná měla být.
1: Můžou lidé vaše bičarské umění ještě třeba, řekněme, do konce tohoto roku někde shlédnout?
2: Letos už víceméně ne. Máme tam domluvené nějaké vystoupení na plesech, ale už mám připravený a domluvený 7 akcí pro příští rok.
1: No a jaké máte konkrétně plány pro nejbližší období mimo ta vystoupení?
2: Pro nejbližší plány doděláváme vlastně velký blok informací o právě tom bičování těch lidí, o těch trestech, kterých máme aktuálně nějakých 16 stran A4 a budu je posílat kolegům, který se třeba věnují tomu právu útrpnému v tom středověku a ty mě budou zase doplňovat další informace.
1: Můžete třeba posluchačům jenom na závěr prozradit, jestli jste přišel při bádání o tomhle konkrétním tématu na něco zajímavého, možná pro vás překvapivého?
2: Určitě našel jsem, že i u tohodle, vlastně u toho bičování těch osob se podvádělo, když jsem našel přímo vlastně popsaný podvod, kdy ten odsouzenec zaplatil tomu drábovi, který ho bičoval, a on ho bičoval jenom lehce a měl v ruce červenou barvu a vlastně protáhnul bič skrz tu barvu a švihnul ho přes záda.
1: Tak ať se vám daří nejenom při tom bádání a nejenom při tom vystupování. Martin Štula byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
2: Je co, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. V jeho českém dopoledni máme před sebou ještě taky pravidelný rozhlasový sloupek. Počkejte si na něj. Úspěšný vstup do nového týdne vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Hezký den.
1: Rozhlasový sloupek. Hledám stůl do domu. Značka poctivý, nejlépe dubový, ke kterému se vejde alespoň 6 lidí. Chceme kus nábytku s příběhem. Oděrky a šrámy ve dřevě vítány. Hledáme středobod domova, místo, kde se odehrává všechno podstatné. Stůl kdysi býval oltářem každé chalupy. Pokládali se na něj právě narozené děti, tady se vítali do života. Společný čas u něj býval jediným okamžikem dne, kdy se rodina sešla pohromadě, protože od rána do večera měl každý své povinnosti. A když hořelo, byl stůl tím prvním, co lidé z domu vynášeli. Nebyl to totiž jen kus dřeva, byla to paměť. Každý zářez připomínal někoho, kdo u něj kdysi seděl. I já hledám stůl, do kterého budeme propisovat naši každodenní přítomnost. Stůl pro nás a jednou vlastně o nás. Když můj táta stavěl dům na kraji Budějovic, přinesl do něj stůl, u kterého sedával se svou původní rodinou. Zazdil ho pod schody, aby tam zůstal na pořád. Jako memento rodinné sounáležitosti, tradice a pokračování. A tak hledám stůl do domu. Značka bytelný, duši mu teprve vdechneme. A samozřejmě nezničitelný, aby unesl rozlité kafe i váhu všech našich příštích příběhů.
2: Český rozhlas České Budějovice.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
1: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
2: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
3: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do Střeziměřic u Horní Stropnice v Novohradských horách. Ve věžičce kaple Panny Marie z roku 1857 je zavěšen obecní zvon, který má hlavní tón gistři, průměr 36,5 cm a váží přibližně 30 kg. Kovaný ocelový zvon z roku 2001 je dílem uměleckého kováře Jana Žbánka z Kostelce u Hluboké nad Vltavou. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do nízkoprahových klubů po celém Česku může tento týden nahlédnout veřejnost. Začíná týden nízkoprahových klubů. Lesníci z Vysočiny začali budovat cesty pro hasiče. Nejvyšší správní soud potvrdil rozsudek, který zrušil povolení ke zvýšení hladiny nových mlýnů na Jižní Moravě. Bude proměnlivě oblačná obloha odpoledne, v noci i zítra. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Začíná týden nízkoprahových klubů. Celkem 127 zařízení po celém Česku připravilo 188 akcí a programů. Zájemcům chtějí ukázat, jak pomáhají dětem a mladým lidem v náročných životních situacích. Jedním ze zapojených zařízení je nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci. Tam je reportérka Eva Marvanová.
2: Nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci má nově vybavené prostory a jejich otevření nechal právě na začátek týdne nízkoprahových klubů. Děti tu můžou společně vařit v nové kuchyňce, zahrát si deskové hry nebo pracovat na počítačích. Přibyly také gauče, které slouží i při skupinové psychoterapii. Psychologickou pomoc, totiž podle ředitelky Karolíny Chloubové, potřebuje stále více klientů. Do Kompasu můžou děti a mladí lidé přijít anonymně, bez objednání a zdarma. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který v budoucnu by mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
0: Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné. Potvrdil to nejvyšší správní soud s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně. Případem se proto musí znovu zabývat Ministerstvo zemědělství. Zvýšení hladiny až o 35 cm požadovalo povodí Moravy. Nádrže by podle něj zadržely víc vody, třeba pro zemědělské závlahy. Ekologičtí aktivisté ale upozorňují na dopad na živočichy v okolí. Ministerstvo dříve povolení potvrdilo, i když ještě nebyly pravomocně schválené potřebné výjimky z ochrany přírody. Podle nejvyššího správního soudu je ale potřeba tyto souhlasy získat ještě před vydáním povolení.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Odpoledne bude proměnlivě oblačno, ojediněle slabé přehánky, zejména na severovýchodě kraje a na horách. Naměříme nejvýše 17 stupňů, na horách do 14. Vítr bude mírný, severozápadní. V noci se ochladí na 7 až 4 stupně, obloha bude proměnlivě oblačná, místy s přehánkami. Proměnlivou oblačnost čekáme i zítra. Ráno a dopoledne na horách s ojedinělými přehánkami. Odpoledne ustanou srážky a večer i částečně ubude oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni. Na horách naměří do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla v Srnině na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Dobré pondělní poledne, přátelé, vám všem, kteří hladíte 106,4, tedy frekvenci, která patří Českému rozhlasu České Budějovice. Hanka Šebrová vás zdraví od mikrofonu, no a my už můžeme v klidu a směle gratulovat, protože je tu hodina písniček na vaše přání. Dneska slaví narozeniny úžasná veselá slečna, fotbalistka a velká faninka kapely Babouci Emička Novotná. Emička je z Kaplice. Milá Emičko, k tvým dnešním 11. narozeninám ti přejeme, ať máš v životě správný tah na bránu a spoustu vstřelených gólů. Ať ti to s harmonikou pořád tak nádherně ladí a rozdáváš dobrou náladu tvým hraním a zpěvem. Ať ti tvůj úsměv nikdy nezmizí z tváře, si prostě nej. To ti přeje maminka Dáša a sestra Hanička, babi, děda a rodina Latnerů. A píseň na přání, ta je od Babouků, Když jsem šel na Perštát.

Hudební dárek posíláme paní radce děkanové z Ličova k dnešním 60. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou je pod přáníčkem podepsána paní starostka. A my pro vás, paní radko, vybíráme písničku od Božejáků Nemelem, nemelem.

Další dnešní oslavenkyně se jmenuje Kateřina Šmídová, je ze Skalice a oslavuje kulaté narozeniny. Paní Šmídová, máte tu přání jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici. Přejeme oslavenkyni do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro paní Marii Šaldovou ze Staré Vráže k jejím 70. narozeninám. Hodně zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let vám přejí paní Šaldová zastupitelé obce Vráž společně s panem starostkou a k přání se připojují i členky kulturní komise. Zahraje vám Veselka písničku Tři bílé břízy.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A já věřím, že v dnešních písničkách pro radost potěšíme i následující oslavenkyni, a to je paní Vlasta Štoflová, která oslavuje polokulatiny. Přání hodně zdraví, štěstí a spokojenosti posílají zastupitelé obce Zvíkovské Podhradí. Dneska slaví své půlkulaté narozeniny pan Jan Cynádr ze Zdenic. Zastupitelé obce Nebahovy v čele s panem starostou vám srdečně gratulují, pane Cynádre, do dalších let. Vám přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody, a jako malý dárek přijměte pěknou písničku pro radost. Stojí ve vaší gratulaci, tak zahraje vám a taky paní Vlastě Štoflové Vejvodova kapela písničku Chasnická.

Tak, to byla Vejvodova kapela s chasnickou písní a my jdeme gratulovat dál a budeme samozřejmě posílat písničku. A ta další míří do Štěpánovic, ale ať nepředbíhám. Vážená redakce, dneska se dožívá významného životního jubilea 75 let pan Stanislav Kandl ze Štěpánovic. Prosíme o hudební dárek a do dalších let přejeme pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním životě. To vám, pane Kandle, přejí zastupitelé obce Štěpánovice společně s panem starostou a zahraje vám k dnešnímu jubileu skalačku.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: A další přáníčko míří do Frimburku, tak pojďme na to. Oslavencem je pan František Labaj a má krásné narozeniny. Tati, dědo, z celého srdce ti přejeme k tvým 79. narozeninám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a spokojenosti a ať ti každý nový den přinese důvod k úsměvu. Všechno nejlepší k narozeninám přeje manželka Drahuška, dcery Monička a Dášenka, zeť Mirek a vnoučata Tereska, Kubík, Patrik a Laurin. Přidává se Jack. Máme tě moc rádi. Poprosíme o zahrání písničky Slzičky. Děkujeme mockrát a zároveň předem přejeme k tvému svátku, který budeš mít 4. října. Ano, tak Františku, oslavujte, máte skutečně několik důvodů, jak jsme mohli slyšet, nejen dnešní narozeniny, ale taky váš svátek, který se blíží. Tak věřím, že si zaspíváte třeba společně s jeho českou Lipkobankou jejich Slzičky. Thank you.

věřím, že v tuto chvíli potěšíme paní Marii Cifroindovou z Bernartic, protože právě vám, paní Marie, přišlo přáníčko. Úřad městy se Bernartice vám blahopřeje k dnešním narozeninám, krásným polokulatým 75. a přeji vám hodně zdraví a pohody do dalších let. No a za všechny gratuluje pan starosta. A hrát vám bude Budvarka Košilenku bílou.

A já věřím, že teď u rádia někde poblíž sedí paní Bohumila Bezemková z Libína, protože jí přišly hned tři přáníčka. Tak paní Bezemková, pěkně se posaďte a dobře poslouchejte. Dobrý den, vážená redakce, zahrajte prosím vás 21. září paní Bohumily Bezemkové z Libína k 80. narozeninám odborařů lísteček z památníků. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání přejí synové Jiří a Pavel a sourozenci Anna a Jiří s rodinami. U příležitosti tak vzácného jubilea ti přejeme, ať ti každý den přináší radost, ať zdraví slouží a blízcí jsou vždy na blízku. Všechno nejlepší přejí synové Pavel a Jiří s rodinou, takže to je ještě jednou, po každé tu byla jiná píseň, ale vyhráli tedy voraři, první jmenovaní. A ještě jedno gratulace, zastupitelstvo obce Libín společně s panem starostou vám přejí paní Bezemková k životnímu jubileu hodně dalších spokojených let, ve zdraví, štěstí, spokojenosti a taky osobní pohodu. Tady jsou voraři, jenom pro vás.

Narozeniny oslavuje také pan Oldřich Tyc ze Žabovřesk u Českých Budějovic. Milý tatínku, k tvým 80. narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a krásných chvil s tvými nejbližšími. Ať je každý další rok plný pohody, lásky a úsměvů. To přeje syn Roman s rodinou. Ale tím nekončíme, pane Tyci, ještě jedna gratulace od pana starosty. Vážený pan Tyci, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let. Hraje vám křídlo Vanka.

Vážená redakce, prosím o zahrání písničky Široký jsou jihočeský pole od babouků pro pana Václava Buřiče z Rejt, a to k narozeninám a taky k svátku. Narozeniny slaví pan Václav dneska, no a kdy mají Václavové svátek, všichni dobře víme, ale my si to rádi připomeneme, je to 28. tedy za nějakých 7 dnů za týden. Náš milý dědo, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, aby tě nic netrápilo, zdraví, aby přálo, úsměv, dobrou náladu a pohodu v kruhu svých nejbližších. Tak, tolik přáníčko, podepsána je pravděpodobně paní Jana Bauerová, doufám, že to říkám dobře. Tak, no a babouci ti budou hrát, hezky to oslavte, pane Buřiči.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, 12 hodin 51 minuta a já věřím, že potěšíme další oslavenkyni. No a začíná přáníčko takto. Dne 22. září se dožívá maminka, babička a prababička, paní Anna Candrová z Libína, 85 let. Chtěli bychom jí poděkovat za vše, co pro rodinu udělala. Do dalších let přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání. To vše přejí děti a vnoučata s rodinami a pravnoučata Eliška, Maruška, Rozálka, Šárinka a Vojtík. A žádáte nás o písničku Radostická kaplička. Tady je v podání Podhoranky.

A teď jedny dvojnásobné narozeniny na závěr dnešních písniček pro radost. A ty oslavují Josef Kučera a paní Františka Kučerová z Telče. Milí rodiče, prarodiče, praprarodiče, Pepíku a Fanuško, přejeme vám co nejméně zdravotních problémů a co nejvíce úsměvů, radostí a šťastných chvil. Tak to je přání pro vás a samozřejmě muzika, ta nemůže scházet. Obstrájí kapela Šohajka s písničkou Moravěnko milá. A je to poslední píseň dnešních písniček pro radost, kterými vás provedla Hanka Šoberová. Bylo mi potěšením, mějte se krásně a těším se zítra naslyšenou.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Parlamentní volby v Rusku vyhrálo pro putinovské jednotné Rusko. Začala stavba údržbového centra na dálnici D3 u Kaplice. Architektonickou soutěž na podobu lázeňského areálu Hrudkov u Vyššího Brodu vyhrál rakouský ateliér Archinauten CT. Zítra bude na jihu Čech proměnlivá oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat také lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
4: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Nové středisko pro údržbu dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku za 500 milionů korun začalo stavět ředitelství silnic a dálnic. Hotové by mělo být v polovině roku 2028. Součástí bude také dálniční oddělení policie nebo zázemí pro složky záchranného systému. Detaily doplňuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
5: Areálu budou zároveň vybudované garáže pro údržbové vozy i samostatná čerpací stanice pohonných hmot. Při stavbě počítáme také se skladovacími objekty pro údržbové materiály, včetně solanky. Budoucí středisko počítá celkem s 30 pracovníky.
3: Podobu lázeňského areálu Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku navrhne rakouský ateliér Archinauten CT. Vzešel z architektonické soutěže, do níž se přihlásilo 15 uchazečů. Město o tom informovalo v tiskové zprávě. Lázně vzniknou na místě bývalé plicní léčebny a měly by nabízet až 130 pokojů. Město zároveň usiluje o získání statutu klimatických lázní a chce navázat na historii Hrudkova spojenou s léčbou onemocnění dýchacích cest.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech bude odpoledne proměnlivá oblačnost s teplotami mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 14. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nově počítejte s uzavírkou spojovací komunikace mezi Hlinskem a Českobudějovickou čtvrtí Suché Vrbné a sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá. A maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící, takový ten systematik.
1: Jaký jste typ? Typ hvězdy?
2: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak
1: rebelie.
2: Člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. Mm-hmm. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu. Já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty. Jo.
1: Cigára.
2: Krémet, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady mám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika, že jo? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, a v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro. No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, Letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicismy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou schovní pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. Jako bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty ano. Texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se tam takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom, řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejmíň. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, a mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý.

0: kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
1: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
0: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
1: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy

geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Ear 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Ear 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Ear 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Ear 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Italská premiérka Meloniová přiletí příští týden do Prahy. Dětské dopravní hřiště v Písku bude až do konce listopadu zavřené kvůli rekonstrukci zázemí. Čeští volejbalisté budou hrát s Belgií o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Zítra bude na jihu Čech opět proměnlivá oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. Dětské dopravní hřiště v Písku je ode dneška zavřené. Důvodem je rekonstrukce přilehlé budovy. Město za ni zaplatí více než 2 miliony korun. Podrobnosti doplňuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
4: Budova u dětského dopravního hřiště, kde je umístěna učebna pro výuku dopravní výchovy a jejich zázemí, místnost pro osadní výbor a půjčovna motokár je už částečně zrekonstruovaná. Nyní zbývá opravit fasádu a objekt zateplit. Práce vyjdou na 2 miliony korun bez daně a potrvají zhruba do konce listopadu.
2: Na Vysočině nejlépe třídí odpad v Telči, Štokách na Havlíčkobrodsku a v Třeštici na Jihlavsku. Vyplývá to z výsledků krajského kola soutěže odpadový Oscar společnosti Arnika za rok 2025. Třeštice se umístila i v celorepublikové první desítce. Mezi obcemi do tisíce obyvatel je šestá v Česku.
5: Arnika soutěži posuzuje, kolik směsného komunálního odpadu vyprodukují v daných obcích na jednoho obyvatele. V Třeštici je to 59 kg ročně. V kategorii od 1000 do 5000 obyvatel zvítězily Štoky se zhruba 130 kg odpadu na hlavu. Z měst nad 5000 obyvatel byla nejlepší Telč, kde každý obyvatel vyprodukuje asi 120 kg odpadu ročně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni. Informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a také na Vysočině.
6: Sport.
2: Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně nastoupí v 16 hodin proti Belgii. Její největší hvězdou je smečař Sam Deru a podle univerzála českého týmu Marka Šotoly bude prioritou ho ubránit.
7: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Sam Deru a Ferre Gers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech je proměnlivá oblačnost, slabé přehánky se mohou ojediněle vyskytnout hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Teploty jsou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr je mírný, severozápadní, v noci se ochladí na 10 až 7 stupňů, na horách až ke 4. V úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, dopoledne na horách ojediněle přehánky. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor dávejte na silnici číslo 3 Pražské v Českých Budějovicích Nemanicích. Na vozovku tam spadlo elektrické vedení. A na okraji Třeboně na Jindřichohradecku je na silnici 24 povalená značka, také tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodové jihočeské odpoledne, tady je Český rozhlas České Budějovice. Po létě potřebují nemocnice doplnit zásoby krve. Ve Strakonicích proto zdravotníci mimořádně otevřeli odběrové centrum a darovat tam přišli i policisti. Více řekneme už za chvíli v naší reportáži. A také budeme mít pro vás pozvánku přímo k nám do naší českobudějovické rozhlasové výstavní síně, abychom vás pozvali na hezkou výstavu. Zastavte se. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zpívá nám Dalibor Janda. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 12 minut po 14. hodině. Krevní zásoby po letních měsících potřebují doplnit a zdravotníci chtějí mít dostatečnou rezervu i před podzimní sezónou viróz. Ve Strakonicích proto mimořádně otevřeli odběrové centrum. Darovat přišli také policisti, kteří se k odběru připojili jako skupina.
1: Tak až píchnu, necháte ruku takhle nataženou, jenom celou dobu odběru budete otvírat, zavírat pěst silou. Já vám řeknu kdy, nebojte.
2: Dana Maršíková už má za sebou hodně odběrů.
3: Můj tatínek byl kdysi dávno dárcem a když mi líčil, že pro něj přijeli do práce a že daroval rovnou miminku, tak to bylo pro mě takový, že jsem chtěla, ale dlouho to trvalo, protože já když jsem se píchla, tak tam hned omdlívala. A můj bratr, když byl na vojně, tak začal darovat a přivez ten časopis. Tam jsem si přečetla pár příběhů a v tu chvíli prostě to ve mně odstartovalo a šla jsem. Po prvním odběru jsem měla pocit, že můžu vlítat, prostě pocit úplně suprovej, že prostě můžu někomu pomáhat.
2: Darovat krev přišlo v mimořádném termínu i 11 strakonických policistů.
4: Já jsem praporčík Fiala, už delší dobu. Mě manželka přemlouvá, ať teda jdu udělat něco taky pro zdravotnictví. Jsem prvodárce teďka. No.
2: Máte z toho třeba trochu obavy?
4: Tak je to něco novýho, takže uvidíme. No. Člověk vždycky, když jde něčeho novýho, tak je trochu nervózní.
5: Praporčíkovář. Tak jehly mě nevadí, takže proč nedarovat krev, když to někdo může potřebovat?
2: Mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Kuželuhová si vzala na starosti takový nábor.
6: Protože jsme samozřejmě sledovali v létě informace o tom, že krve je málo. Říkali jsme si, že by to chtělo oslovit nějakým způsobem prvodárce, anebo i dárce, kteří třeba trošku pozapomněli, že chodí. Takže jsme oslovili složky integrovaného záchranného systému na Strakonicku a oslovili jsme také střední školy s prosbou, aby předali informace třeba svým maturitním ročníkům, protože dost často maturanti už jsou dospělí lidé, kteří můžou darovat krev.
2: Své kolegy doprovodila policejní mluvčí Jaromíra Nováková. No.
7: Policisté ví, že krev je potřeba, že se nedá vyrobit, že prostě může pomoci někomu, protože v těch situacích se ocitnou sami, takže darují a darují dobrovolně a rádi.
2: Eva Vrtalová je lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice. Dneska tady ve Strakonicích zajišťuje odběry krve.
8: Zásoby byly opravdu v létě stenčené, my jsme hodně inzerovali, že dárce potřebujeme. Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B. Takže opravdu teď zase bychom dárce rádi požádali, aby přišli, pokud by byli ochotní.
2: Trvalý nedostatek je prvodárců. Ti můžou přijít v ordinačních hodinách stanic dárců krve kdykoliv, i bez objednání. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Prásknout bičem, tak to není žádná legrace. Aby vydal ten správný zvuk, musí se to s ním umět. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi nejlepší bičaře nejenom u nás, ale i na celém světě. Jako první Čech se stal loni členem prestižní americké bičařské síně slávy Bullwhips Hall of Fame. K oboru se dostal před více než 30 lety díky svému zájmu o historii, konkrétně o americkou občanskou válku. S Martinem Štulou si v našem dnešním jihočeském dopoledni povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Zajímá mě, co je podle vás klíčové pro to, aby se člověk bič naučil ovládat. Je to v koncentraci, je to o fyzické síle, nebo třeba v kombinaci obou těchto faktorů?
2: Tak ta fyzická síla, pokud má člověk dobrý bič, samozřejmě ten materiál, z kterého má, už je druhořadý a čeští říkají, že třeba klokaní bič z kůže z klokana, která je pevná, tak já si nemyslím. Já myslím, že hlavní důvod v tomhle směru je dokázat si skoordinovat to tělo, mít dobrého učitele, protože ne každý bičas dokáže toho druhého to dobře naučit. Je spousta lidí, které potkávám, přijde a řekne, no já si to už zkoušet nebudu, já už jsem se tuhle šlehnul. Tuhle jsem se trefil, já už jako nechci zkoušet, pokoušet další. A já mu přesně řeknu, co zkoušel, jak to dělal a proč se prásknul. On řekne, ano, no takhle to bylo. Já pám dobře, tak pojďme zkusíme tenhle trik, který je třeba složitější, ale zároveň i pro vás bezpečnější. On to veme do ruky, já mu na začátku vedu ruku, najednou zjistí, no jo, ono to vlastně jde, a stejným způsobem to dělám i s dětma. I, já nevím, 7-8letý dítě zvládne ten bič ovládnout, ne samozřejmě nějaký 3-metrovej, ale já nevím, 2-metrovej, 1,5 metru dlouhý bič, aby vlastně ukázal, co dokáže. Oni mají samozřejmě ty děti menší půd sebezáchovy, tak oni toho jdou po hlavě, ale i ty dokážou po chvíli udělat tu ránu, kterou chtějí.
1: Zmínil jste tu délku, je to taky klíčový faktor podle toho, jak je dlouhý ten samotný bič?
2: Samozřejmě pro děti to chce kratší bič, je otázkou na jakou disciplínu to budete chtít, protože jinak se samozřejmě chová bič, s kterým budu trefovat terče, jinak bič, s kterým budu chtít dělat tu show, jsou si kratší biče, anebo budu chtít proto jen tak si ten bič pustit dopředu a ten bič práskne sám, a tam už potom jsou biče, já nevím, 4-5metrový a těch triků už s nima jde podstatně méně.
1: Zároveň tady taky zaznělo, že se bičař často práskne, tak se chci zeptat, určitě je to odvětví, se kterým hodně souvisí nějaká poranění při tom tréninku. Co třeba nejhoršího se stalo vám?
2: Mně ku podivu nic, samozřejmě jsem se trefil několikrát i čínským řetězovým bičem, který bolí o trošku víc než ty kožený anebo parakordový, ale naštěstí nic zlomeného, tak jak to vidíte ve filmech, že se upráskne kus kůže a podobně, tak samozřejmě musí to být trošku nadnesený, aby to bylo taky vidět. Takže ne vše, co je ve filmu, je pravda ve skutečnosti.
1: Já jsem viděl video z vaší přehlídky a musím říct, že jsem trochu obdivoval ty diváky, kteří vás sledovali, protože ten bič jim byl opravdu hodně blízko. Býváte hodně nervózní při těch vystoupeních?
2: Já trochu ano, spíš jsem nervózní v rámci těch kolegů, který se mnou spolupracují a který používám při tom vystoupení, pokud samozřejmě se nějakým způsobem sejdeme, pe většinou jezdíme z celé republiky na různé setkání a ukázky a každý bičář zná ten svůj bič. Takže vím, že mám ho určitým způsobem dlouhej a vím, jak můžu jít těm lidem blízko. Samozřejmě tím, že sami o sobě říkáme, že to vystoupení má být adrenalinové, tak nemůžu o nich být 2 metry daleko. To zase by z toho nic neměli.
0: Celý rozhovor s Martinem Štulou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude v našem vysílání řeč o otužování. Moderátor Matěj Vodička ve studiu po zprávách v 11 hodin přivítá Petra Málka, bývalého armádního záchranáře, který se koupání v chladné vodě věnuje a o tématu přednáší po celém Česku a nedávno také vydal knihu.

0: sportovní ozvěny.
1: Dynamo České Budějovice nasázelo arytmě sedmičku. Motor v hokejové extralize vyloupil Hradec Králové. Volejbalisté z Jihu Čech v osmifinále mistrovství Evropy. Jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Během následujících 6 minut prostřídáme hokejové a fotbalové arény a naskok vás vezmeme také do Itálie. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Právě v Itálii začínáme. Už za pár minut čeká v Turíně českou volejbalovou reprezentaci osmifinále mistrovství Evropy. V týmu je několik hráčů, kteří mají výraznou jihočeskou minulost, včetně odchovance českobudějovického volejbalu trenéra Jiřího Nováka. Na postu univerzála je Marek Šotola, nahrává Luboš Bartůněk. Hlasy obou uslyšíte už za malou chvíli.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
1: První nahrávač českého týmu Luboš Bartůněk si už 3 dny láme hlavu nad tím, jakou obranu proti belgickému smečaři by měl český tým zvolit.
2: Bránit jak na sídě, tak i vzadu v poli, ale my tomu musíme trošku víc obětovat, než jsme obětovali doteď.
1: Naznačuje Bartůněk, že od začátku turnaje se ve hře českého týmu objevují nedůslednosti, které nahrávají soupeřům. Belgii Bartůněk viděl několikrát, ne ale na tréninku v italské hale Palavela.
2: Trénink jsme neviděli, protože do hal nechodíme před tím, než máme. Zápasy jsme viděli, dokonce jsme proti ním i hráli, tak já věřím, že nějak recept najdem.
3: Platí to, že Belgičané mají v sestavě 2 největší hvězdy a přes ně hrají 80% nahrávek?
2: Je tomu tak, my jsme se o tom přesvědčili v těch přípravných zápasech.
1: Recept hledali čeští volejbalisté na tréninku i při nácviku servisu. Zajímavostí je, že i v přípravě trenér Novák má v puse píšťalku a hráče posílá na podání hvězdem. I Marka Šotolu, univerzál, který měří 207 cm po tréninku v zápasové hale, říkal.
4: Trénink byl super, byl to první trénink tady v zápasové hale. Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super.
3: Zima ale tady není.
4: Zima naštěstí není jako v celé Itálii.
3: A když budete dělat přípravu, tak to bude především na 2 hráče?
4: Určitě je to Samderu a Ferrer Eggers, to jsou 2 jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. A tyhle 2, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší. K Samderu je obrovské zkušení. Ten prostě hrál po celém světě a nebude to vůbec jednoduchý, jak ho ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: V hokejové extralize Motor České Budějovice vyhrál v Hradci Králové 2-0. Doma nad Olomoucí zvítězil 3-2. Hosté řadu svých šancí neproměnili, říká útočník Karel Plášek.
5: No jo, tak podle nás ráží poslední, já nevím jak dlouho. Určitě minulý rok a zase jsme zpátky, zase neproměňujeme ty šance a soupeř, co ty šance má, tak je promění a to nás stojí body.
1: Trenér hostujícího týmu Petr Fiala doplnil, že Olomouc se v zápase brzdila sama.
6: My jsme měli zbytečně moc vyloučených. Jsme na můj vkus určitě foulovali zbytečně. Musíme prostě mít hokejku a vůbec ty emoce pod kontrolou. Nemohli bychom dělat body, bychom měli mít každý zápas jednou vyloučených.
1: Trenér klubu Banes Motor České Budějovice Robert Petrovický v úvodu sezóny říká.
7: Všetci se nám ukázali, v jakém stylu hry hokeja můžeme hrát a každý na ten styl, který chceme hrát, se přizpůsobí. Každý ten zápas má nějaký smysl a s tím, že jsme chceli samozřejmě každý jeden zápas vyhrát.
1: První liga Tábor Pardubice B 2-4. Teď fotbal. Ve druhé lize Táborsko prohrálo ve Vlašimi Vysoko 1-4. Ve třetí lize Dynamo České Budějovice rozstřílelo pražskou Arytmu 7-0. Za to Písek prohrál na hřišti Admiry 1-4. Jeden výsledek z krajského přeboru, 5. liga, Olešník Dolní Dvořiště 1-1. Za domácí nastoupil David Lafata, za hosty Pavel Novák. Oba jsou osobnostmi fotbalového českém kraji. Novák o Lafatovi řekl.
8: Je vidět, že ty jeho zkušenosti předává tím mladým klukům, že si je tam řídí a myslím si, že to byl dobrý fairový zápas od Globu. To byl nejfotbalovější zápas, co jsme zatím zažili v krajském přeboru. Olešník jako silný, běhavý tým.
1: A přidáme také jeden výsledek z nižších soutěží, 7. liga skupina B, Mirotice Sokol Bělčice 2-8.
0: Tabulka.
1: Tabulku nabízíme výjimečně volejbalovou, protože na evropském šampionátu je dost hráčů, kteří mají zkušenosti s českobudějovickým volejbalem. Své příznivce si tedy najde i tento sport. Jen namátkou za Slovensko startovali Palgut a Ihnát. O Novákovi, Bartuňkovi a Šotolovi už byla řeč. Manažerem je Miloslav Javůrek a do jeho stroje před touto sezonou přišel i lékař Jakub Avenárius. V základní skupině v Modeně český tým porazil Řecko, Švédsko a Slovensko, ale prohrál se Slovinskem a Itálií. První ve skupině byla Itálie, druhé Slovinsko, třetí Řecko a čtvrtá Česká republika. Ta se dnes od 16 hodin střetne v Turíně v osmi finále s Belgií, tak držte českým reprezentantům palce.
0: Kam v týdnu za sportem.
1: Určitě bude zase zajímavé další hokejové utkání Motoru. Klub Banes Motor České Budějovice v neděli přivítá Litvínov. A pozor, hrát se bude už od 16 hodin. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se společně potkáme právě na zimním stadionu.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Jmenuje se Petr Porjanda, v divadle Járy Cimrmana mu ale neřeknou jinak než pan učitel. Věrný divák souboru povoláním učitel angličtiny ze studénky, který na Cimrmany chodí minimálně 10krát měsíčně. Možná by mu leckterý zájemce o lístky záviděl, on ale tvrdí, že k žádnému nikdy nepřišel protekčně. Petr Porjanda je první, kterého představíme v našem týdenním seriálu Cimrmaniaci. O lidech, kteří se rozhodli českému géniovi zasvětit život. Náš reportér pana učitele zastihl na prvním představení sezóny na jeho nejoblíbenější hře Záskok v Hradci Králové.
1: Jděte k němu a přečtěte to také.
2: Tak dneska Hradec Králové.
3: Petr Porjanda se zjevuje tady ve foaje Klicperova divadla v Hradci Králové, a to tak? Proto, že se hraje Záskok.
2: Přesně tak.
3: Vy chodíte na Záskok skutečně pokaždé?
2: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
3: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
2: To je pravda, já na tom pilně pracuji už 4. rokem, já 5. sezonu začínám a tak jsem se to naučil, tak nějak mám grif a jsem klikař.
3: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
2: Ale já, když Záskok chci vidět pokaždé, tak ten kupuji za 1000 prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
3: Kolik Záskok

0: vášky, různé situace a pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak. No.
1: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
0: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi tak chce.
1: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
0: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět, ale nelituju ani jedné koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak zakempuju v autě.
1: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
0: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví a v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10x do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10x měsíčně nepustí, že jo?
1: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
0: Je to tak? No, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
1: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
0: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
1: Z Klisperova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V kavárně Českého rozhlasu České Budějovice tady u nás vystavuje malířka Tamara Wortnerová. Její obrazy jsou neobvyklé, stejně jako název výstavy Doteky řeky. O jaké doteky a o jakou řeku jde, tak Tamara Wortnerová to vysvětlila Zdeňku Zajíčkovi.
1: Doteky řeky je nová moje výstava tady v rozhlase, kde je asi 20 děl. Je to zatím moje největší výstava akvarelů, kreseb s přesahem.
2: Když se řekne Doteky řeky a k tomu ještě výstava v prostorách kavárny Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, tak na první dojem by to možná lákalo na nějakou krajinářskou fotografickou výstavu, ale já tady vidím úplně něco jiného.
1: Jsou to vlastně záznamy z mé práce, praxe fyzioterapeuta, kde dotek uvolní nějakou emoci v člověku, něco se rozpustí, rozteče se v tom těle a když je to třeba silnější zážitek, tak ho otisknu vlastně do té tvorby.
2: Takže je to řeka života nebo životní energie?
1: Tak bych to řekla.
2: A jak vás to napadlo, to stvárnit zrovna tímto způsobem? To znamená, že jste si zvolila tuto techniku, nebo že vůbec malujete?
1: Tak malování je moje láska a tahle technika akvarelu a takového rozpívání a intuitivní kresby, myslím si, že se k tomu naprosto dokonale hodí.
2: Počkejte, a teď mi došlo, vy jste říkala, že jste fyzioterapeutka. Vy tady máte vyloženě z toho těla maximálně tak ty ruce. To s tím souvisí?
1: Tady to je opravdu záznam emoce a myslím si, že tohle z toho mnohem víc jako ladí na nějaký pocit, než kdybych tam dala figurální kresbu nebo malbu. Taky se zabývám figurální malbou, olejomalbou. Tam jsou jakoby jiný příběhy, které zachycuju a tady je to fakt jakoby od srdce, ty impulzy jsou tam hrozně jako rychle předatelný a je to hodně autentický potom.
2: Takže co by měla budoucí návštěvnice nebo návštěvník, než sem půjdou, čekat? Mají něco čekat nebo se mají nechat překvapit?
1: No, mají to na sebe nechat určitě působit a já jsem tu výstavu udělala taky proto, abych se já sama dozvěděla, jak ty práce takhle spolu komunikujou, jak to působí a jak to mluví. Takže nechat to působit, dát tomu nějaký čas.
2: A pak to zapsat do knihy návštěv.
1: Ano, to budu ráda.
2: Výstavu obrazů Tamary Wortnerové s názvem Doteky řeky si můžete v prostorách kavárny Českého rozhlasu v Českých Budějovicích na adrese U Třílvu 1 prohlédnout do konce října letošního roku. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
2: VZP podpoří moderní technologie v péči o pacienty. Dnes spustila program pro startupy a výzkumné organizace. Lázeňský areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku navrhne rakouský ateliér architektů. Návštěvníci českobudějovického ČES Festu vyjeli na charitativním kole 100 000 korun pro seniory a ochránce přírody. Zítra bude na jihu Čech proměnlivá oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty více zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do kterého mohou své projekty přihlašovat výrobci technologií, startupy, univerzity nebo výzkumná centra. Ty, které projdou schválením, VZP otestuje v praxi. Pokud se osvědčí, dostanou trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Jaké projekty mohou mít šanci, popisuje ředitel VZP Ivan Duškov.
3: Využívání AI v oblasti zobrazovacích metod. Určitě si dokážu představit projekty zvyšující podporu lékaře při rozhodování a samozřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
2: Pro příští rok počítá pojišťovna s částkou až 300 milionů korun. Mezinárodní architektonická soutěž na budoucí podobu lázní Hrudkov na Českokrumlovsku má vítěze. Zakázku Vyššího Brodu získal rakouský ateliér Archinauten ZT. Porota vybírala celkem z 15 projektů. Rakouští architekti navrhli vybudovat lázeňský a wellness areál s hotelem, léčebnými provozy, restauracemi a konferenčními prostory. Přednosti projektu popsal předseda poroty architekt Martin Krupauer.
4: Jednotlivé budovy a venkovní prostory na sebe logicky navazují a umožňují přehledný pohyb mezi ubytováním, lázeňskými a wellness provozy i dalšími částmi komplexu. Vnitřní prostory jsou propojeny s venkovním prostředím a návrh nabízí různé standardy ubytování i kvalitní zázemí pro zaměstnance.
2: Navštěvníci ČES Festu v Českých Budějovicích pomohli o víkendu regionálním organizacím. Na charitativním oranžovém kole nadace ČES přeměňovali svou fyzickou energii na konkrétní finanční podporu. Jaké dvě organizace si rozdělí 100 000 korun z jízdy na speciálně upravených trenažérech, uvedl mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.
5: První z příjemců pomoci je spolek Klub Aktiv z Českých Budějovic, který se zaměřuje na programy pro seniory. Druhá polovina peněz pak míří pro organizaci Českého svazu ochránců přírody Šumava. Ta prostředky využije na péči o lokální stanoviště a ekologickou výchovu. Sport.
2: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na dnešním prvním srazu udělat další dvě vynucené změny v týmu. Z nominace na úvodní 4 zápasy nového ročníku Ligy národů kvůli zranění vypadli také útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slávie. Nahradili je olomoucký Václav Sejk a Martin Vitík z Boloni. Z původní nominace mu už před poledním srazem mužstva v Praze vypadli zranění slavistický obránce David Zima a plzeňský křídelník Denis Višinský. Dodatečnou pozvánku místo nich dostali dva nováčci. Defenzivní univerzál Ondřej Kryčfaluši a mladoboleslavský křídelník Martin Šubert.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech je proměnlivá oblačnost, slabé přehánky se mohou ojediněle vyskytovat hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Teploty jsou mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 14. V noci klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách až ke 4. V úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, dopoledne na horách ojediněle přehánky, teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda na silnici 34 nedaleko křížení se silnicí 157 za nádražní. Ve Strakonicích se srazila dvě osobní auta na kruhovém objezdu na křížení silnice číslo 4 a 22. Podobná kolize je také na silnici 164 u Hospříze na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Za chvíli bude v našem vysílání řeč o květinách, zaměříme se konkrétně na tulipány. Nesmí chybět ani pravidelná zářijová řidičská abeceda a budeme si hrát i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete například na Pavla Bobka. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci má nově vybavené prostory. Jeho pracovníci pomáhají dětem a mladým lidem od 7 do 22 let se školou, vztahy i náročnými životními situacemi. V posledních letech se stále častěji setkáví taky s psychickými problémy klientů. Nové zázemí představila místní charita právě dnes, na začátku týdne nízkoprahových klubů.
1: My jsme neměli moc finančních prostředků, takže se sem převážely věci ze Starého Města pod Landštejnem a také z končícího Nízkoprahu v Českých Budějovicích, ale nebylo to ideální.
2: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas funguje v Jindřichově Hradci od roku 2019. Vzpomíná ředitelka Jindřichohradecké charity Karolína Chloubová.
1: Dotační tituly nám neumožňují získat tolik finančních prostředků, aby jsme to všechno najednou vybavili.
2: Tak se to podařilo. Děti tady mají vlídné prostředí, útulné gauč, fotbálek.
1: Díky sponzorům jsme mohli vlastně vybavit jak tu klubovou místnost, která je rozdělena do několika částí, řekněme chill zóna, potom sportovní koutek, vzdělávací koutek s počítači, něco pro skupinové činnosti. Podařilo se nám také zajistit novou kuchyňku.
2: A co z toho tady vlastně bylo a co je novinka?
1: Vlastně většina těch věcí, které tam jsou nové. Co zůstalo starší, tak je fotbálek, ten je historický, ten je z toho Starého Města pod Landštejnem, s tím nás spojí vzpomínky. A jinak většina těch věcí tam je nových.
2: Zahledla jsem tam knihovnu, deskové hry, nový gauč.
1: Můžou tam hrát společně hry, něco tvořit. Zde probíhají i psychoterapie, protože děti se občas potýkají s nějakými duševními problémy. Psychoterapeutické služby poskytujeme 3. rokem. Vzniklo to na základě potřeby, kterou jsme vnímali. Ono se to jako dost vyvíjelo covidem, válečnou dobou. Se to trošku proměnilo a ty děti potřebují trochu jinou péči, než kterou jsme jim poskytovali na začátku.
2: Dřív to bylo nějaké trávení volné času smysluplné.
1: Přesně tak. V minulosti to bylo spíš o prevenci nějakých patologických jevů skrz to, že se tady učí smysluplně trávit ten volný čas.
2: Do nízkoprahového centra v Jindřichově Hradci můžou chodit děti a mladí lidé od 7 do 22 let. Program pro ně připravuje vedoucí nízkoprahového centra Františka Doležalová.
3: Ta škála té pomoci i těch dětí je opravdu různorodá. Část těma menšíma pomáháme se školní přípravou. Ty starší semka se schází jako s kamarádama, takže socializace, je i větší výskyt třeba dětí jako s psychickými problémy, takže i s těma jim tady pomáháme, aby věděli, že na to nejsou sami.
2: Děti se můžou přijít anonymně.
3: Je na nich, co nám řeknou. Nepotřebujeme vlastně vědět jméno, příjmení, adresu, co nám řeknou, tak nám řeknou. Můžou používat přezdívku, respektujeme to.
2: Čemu to slouží?
3: Aby jako věděli, že opravdu je tady do ničeho netlačíme, že je nějak nesoudíme a aby prostě ty kroky dělali postupně, pomalu jejich vlastním tempem.
2: Otevření nových prostor není jediná věc, kterou si na týden nízkoprahových klubů Jindřichohradecká charita nachystala. Na další akce zve mluvčí charity Barbora Machová.
4: Celý týden budou probíhat různé debaty a workshopy na téma stres a zvládání těžkých životních situací nebo manipulace, fake news.
2: A speciální program k týdnu nízkoprahových klubů připravila i další zařízení v jižních Čechách. Například v Českých Budějovicích, Prachaticích, Strakonicích a nebo Vodňanech. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Jihočeské odpoledne s

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Biologickém centru v Českých Budějovicích za chvilku začíná výstava obrazů s verši akademického malíře Miroslava Konráda s názvem Reflexe vědy. Z místa se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já zdravím přímo z vestibulu Biologického centra tady v Českých Budějovicích, které se vlastně proměnilo teď v takovou malou galerii. Ta vernisáž začne tady za chvilku, už v 16 hodin, už je tady vše připraveno. Výstavu zhruba 60 akrylových obrazů sestavil Miroslav Konrád jako uměleckou reakci na vědeckou práci svého bratrance, vědce Josefa Michla. To byl světově uznávaný chemik, jehož výzkum zasahoval do fotochemie a molekulární elektroniky až po nanovědy a nové materiály pro využití sluneční energie. Já teď tady stojím přímo před některými díly, přímo s Miroslavem Konrádem, tak se ho ptám, jak vlastně celý ten cyklus vznikal.
3: Bylo to takový jako náhlej nápad, v podstatě po jeho smrti. Bratránek zemřel před 2 lety. Oslovil jeho syn veškerou společnost, jestli by někdo nepřispěl na pokračování výzkumu, který bylo třeba dodělat. A mezi tím ovšem jeho žák dostal Nobelovu cenu, ale říkal i tak, že je třeba na tom pokračovat, protože prostě přestali dostávat dotace, žádali o někoho o další sponzorství a já jsem říkal, já vám namaluju obrázky a prodejte si je sami. A udělal jsem do minulého července 60 akrylů a pak jsem si řekl, ježišmarja, ale ono to by to chtělo tu abstrakci nějakým způsobem vysvětlit, proč to dělám a udělat z toho výstavu u nás, aby to, protože Josef Michl byl Čech, že jo, z Prahy a byl to jako...
1: Omlouváme se, došlo asi zřejmě k technické závadě, vypadl nám signál.
3: Vystavil je tady, aby z toho měli profit i naši mladí vědci v Českých Budějovicích. A to je to důležité, co je třeba zdůraznit, že výtěžek z malý aukce a výtěžek z těch obrázků, které se tady prodají, přijde tady Biologickému centru.
2: Tak to byl malíř Miroslav Konrád.
1: Petře, dokdy je výstava k vidění?
2: My se omlouváme za technické komplikace, protože je tady asi špatný signál. Každopádně, jestli mě teď slyšíte, tak já upozorním, že ta dnešní vernisáž bude i zajímavá i tím, že tady bude aukce 4 obrazů, z nichž 70% výtěžku bude věnováno právě na vědu, především na podporu mladých talentů. No a hudebně doprovodí vernisáž místní jazzový kytarista Jiří Klimeš a ta výstava bude k vidění až do 17. prosince, každý všední den od 7. do 18 hodin. No a samozřejmě, jak už pan Konrád říkal, je i prodejní.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Ještě jednou se omlouváme za technické komplikace. Petře, díky a přesto naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posiluje imunitu, zlepšuje termoregulaci, ale umožňuje taky budovat odolnost vůči stresu, reagovat lépe v situacích, kdy jste pod tlakem a zvládat nepříjemné momenty s větším klidem. Otužování je fenomén, který nabral značnou popularitu, zejména v období koronavirové pandemie. Proč má tak blahodárné účinky? Zeptáme se bývalého armádního záchranáře a propagátora otužování Petra Málka. Nalaďte si nás v úterý 22. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: si musíme zvykat na nižší podzimní teploty, jak bude v průběhu tohoto pracovního týdne.
1: Počasí.
0: Slovo má nyní Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve se prozradíme, jak bude zítra, ale ještě předtím, jak bude v noci.
2: Kolem tlakové níže nad severovýchodní Evropou k nám proudí chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu až severu. Čekáme proměnlivou oblačnost a místy přehánky, hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Ráno a dopoledne budou ty přehánky už jenom ojedinělé a jenom na horách a odpoledne už to bude beze srážek a večer začne ubývat oblačnost. Teplota zítra ráno klesne na 10 až 7 stupňů, přes den vystoupí na 13 až 16 a na horách bude kolem 11. Mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. Bio bude na nízké zátěži.
0: Jaká bude středa? Budou tam ty teploty obdobné jako zítra?
2: No, úplně ne. Bude většinou polojasno a ráno ojedinělé mlhy, takže bude víc sluníčka. Ale ráno tam je to takové ošemetnější, teplota klesne na 7 až 3 stupně a ojedinělé se můžou vytvořit přízemní mrazíky nebo objevit. Přes den teplota vystoupí na 14 až 18 stupňů, takže se malinko oteplí. Vítr povane jen slabý proměnlivý.
0: Co čtvrtek?
2: Ráno a večer nás čeká málo oblačnosti a během dne přechodně až zataženo a místy přehánky nebo občasný déšť. Teplota ráno bude mezi 10 a 6 stupně, odpoledne mezi 14 a 18. Vítr se rozfouká mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A nakonec přidáme ještě pátek.
2: V pátek bude polojasno až oblačno a jen ojedinělé přehánky, takže takové klidné počasí. Později večer se vyjasní. Teplota ráno bude kolem 8 a odpoledne mezi 15 a 19 stupni. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, vy taky, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. Dětské dopravní hřiště v Písku bude až do konce listopadu zavřené kvůli rekonstrukci zázemí. Hasiči na Vysočině likvidovali v létě 40 požárů. Na jihu Čech bude zítra proměnlivá oblačnost, teploty vystoupí maximálně k 16 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Dětské dopravní hřiště v Písku je ode dneška zavřené. Důvodem je rekonstrukce přilehlé budovy. Město za ni zaplatí víc než 2 miliony korun. Podrobnosti doplňuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
3: Budova u dětského dopravního hřiště, kde je umístěna učebna pro výuku dopravní výchovy a jejich zázemí, místnost pro osadní výbor a půjčovna motokár, je už částečně zrekonstruovaná. Nyní zbývá opravit fasádu a objekt zateplit. Práce vyjdou na 2 miliony korun bez daně a potrvají zhruba do konce listopadu.
2: Celkem u 40 lesních požárů letos v létě zasahovali krajští hasiči na Vysočině. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekla jejich mluvčí Petra Musilová s tím, že souhrnná škoda je podle současných odhadů zhruba 6,5 milionu korun. Největší škodu způsobil požár na konci srpna ve Svojkovicích na Jihlavsku, kde hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních.
4: Mezi nejčastější příčinu patří lidská neopatrnost a nedbalost. Pokud se podíváme do roku 2025, tak během léta jsme evidovali 34 lesních požárů, v roce 2024 jich bylo 21 a v roce 2023 dokonce 56.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, na horách až ke 4. V úterý očekávejte na jihu Čech proměnlivou oblačnost, teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Všechny nehody na jihu Čech už byly odstraněny. Silničáři obnovují vodorovné dopravní značení na silnici 34 u Lásenice na Jindřichohradecku a na silnici 23 na okraji Jindřichova Hradce směrem na Jarošov nad Nežárkou. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
2: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. To, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový, Petr ji varoval, že teďka jde, teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan režisér.
1: Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kde vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se mi plete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, parli italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete? Já nevím, teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježíš, jo, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Míště můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Eš,
3: A jo, já vím, Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já mám takovou smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain. And how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're not
3: here. Jo, vy mě znáte, no tak to je bezvadný. Ježiš, to jsem strašně, to jsem strašně ráda.
4: Nastasia, will you come tonight?
3: Můžeme se tykat?
4: Yeah?
3: No jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj, ahoj. Jo, jo, dobrý, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Že jste tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasia, Nastasia.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kajzer jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kajzera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor, mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně, za naslyšenou. Pravou. Dobré odpoledne. Haló, haló, je tam někdo? Už vás slyšíme, ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Zde vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou Juanitou, Anou Mariou Perezovou de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečil moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, směj se señor Juárez Rodrigo Santamare da Silva del Longo. Naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobotou. Ale!

0: otci. Señor Juárez, Rodrigo Santamaro de Esteban del Dongo a jeho bratr Álvarez Antón de Esteban del Dongo a señor Juárez Rodríguez Santana del Dongo Juárezo. Pojď, povídá señor Juárez Rodrigo Santamaro de Esteban del Dongo. Ne, zpět, povídá señor Juárez Rodrigo Santamaro del Dongo Juárezo Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antón de Esteban del Dongo povídá Jacinto Juárezovi Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve Všechno party s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přinesl tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je super.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah
2: úplně
1: s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, já se zeptám
2: já
1: počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už
1: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno party povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, nashledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Ralbě nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeníčku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou, naslanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím. Nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo. Lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžím najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš počítače. Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS?
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, dělá.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru, otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má bude velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Herné, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten
9: počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No, furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo?
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. A on mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju no, ve svém vidíte, filmu.
3: Ještě no. Bych měla možná 2 honorá. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem, když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už, ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den.
5: Díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bubu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku a s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
7: Ano,
9: samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá.

0: Vypadá, paní Můžeňko.
1: Pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvenznu. Slyším dobře, jaký pak čím čarára, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
2: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
1: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
0: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
3: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
4: Já děkuju, těším se na příště.
3: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Vláda ho proti původnímu návrhu snížila o 3 miliardy. Lázeňský areál Hrudkov na Českokrumlovsku navrhne rakouský ateliér architektů. V Česku dnes začíná týden nízkoprahových klubů. Jejich služby využívá stále více klientů. Zítra bude na jihu Čech proměnlivá oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2,50 korun za litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den také bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, uvedla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Kabinet také uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Mezinárodní architektonická soutěž na budoucí podobu lázní Hrudkov na Českokrumlovsku má vítěze. Zakázku vyššího brodu získal rakouský ateliér Archinauten ZT. Porota vybírala celkem z 15 projektů. Rakouští architekti navrhli vybudovat lázeňský a wellness areál s hotelem, léčebnými provozy, restauracemi a konferenčními prostorami. Přednosti projektu popsal předseda poroty architekt Martin Krupauer.
3: Jednotlivé budovy a venkovní prostory na sebe logicky navazují a umožňují přehledný pohyb mezi ubytováním, lázeňskými a wellness provozy i dalšími částmi komplexu. Vnitřní prostory jsou propojeny s venkovním prostředím a návrh nabízí různé standardy ubytování i kvalitní zázemí pro zaměstnance.
0: Nízkoprahové kluby po celém Česku otevírají tento týden dveře veřejnosti. Centra představí své služby pro děti a mladé lidi. Zapojil se také Kompas v Jindřichově Hradci. Jeho pracovníci zaznamenávají nejen rostoucí počet klientů, proměnily se také problémy, se kterými přicházejí, říká vedoucí klubu Františka Doležalová.
4: Od otevření od roku 2019 tak každý rok vlastně zaznamenáváme nárůst stálých jako klientů. Během roku se jich tady protočí 70 a víc. Je i větší výskyt třeba dětí jako s psychickými problémy, takže i s těma jim tady pomáháme, aby věděli, že na to nejsou sami. Sport.
0: U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením vyhrála Opava v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce je 11.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, na horách až ke 4. V úterý očekávejte na jihu Čech proměnlivou oblačnost, dopoledne na horách ojediněle přehánky, teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Českém Krumlově dávejte pozor na Latránu. U pošty se změnila přednost v jízdě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Po létě potřebují nemocnice doplnit zásoby krve ve Strakonicích, proto mimořádně otevřeli odběrové centrum. Začíná také jihočeský festival Concertino Praga a zastavíme se u preventivního testování v Prachaticích. Témata jsou pro tuto hodinu daná. U mikrofonu je Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Necelých 9 minut po 17. hodině dostává slovo Pavlína Fendeková. Je to zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké pondělní odpoledne. Nové středisko pro údržbu dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku za 500 milionů korun začalo stavět ředitelství silnic a dálnic. Centrála by měla být hotová v polovině roku 2028. Součástí bude také dálniční oddělení policie nebo zázemí pro složky záchranného systému. Detaily přidává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: Areálu budou zároveň vybudované garáže pro údržbové vozy i samostatná čerpací stanice pohonných hmot. Při stavbě počítáme také se skladovacími objekty pro údržbové materiály, včetně solanky.
2: Zdravotníci po létě potřebují doplnit zásoby krve a připravit se na podzimní sezónu Viroz. Ve Strakonicích kvůli tomu mimořádně otevřeli odběrové centrum. Přišlo i 11 strakonických policistů. Odběry zajišťovala doktorka Eva Vrtalová z transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice.
4: Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B.
2: Trvale je nedostatek prvodárců, ti mohou přijít v ordinační době kdykoliv bez objednání. Novou převozovou sanitku dnes převzala nemocnice Strakonice. Na cestu do nemocnice ji budou využívat pacienti bez možnosti vlastní dopravy. Rozhodnutí o převozu touto sanitkou bude ale náležet lékaři. Ukazatelem je zdravotní stav pacienta. Nový vůz by neměl nahrazovat zdravotnickou záchrannou službu, připomněla mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová. Začíná týden nízkoprahových klubů. Celkem 127 zařízení po celém Česku připravilo 188 akcí a programů. Zájemcům chtějí ukázat, jak pomáhají dětem a mladým lidem v náročných životních situacích. Jedním ze zapojených je například klub Kompas v Jindřichově Hradci. Výstava obrazů s verši akademického malíře Miroslava Konráda je ode dneška k vidění ve vestibulu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. 60 akrylů je uměleckou reakcí autora na vědeckou práci jeho bratrance, vědce Josefa Michla. Na vernisáži se dražily 4 obrazy. Mluvčí Biologického centra Daniela Procházková doplňuje.
5: 70% výtěžku bude věnováno na vědu, především na podporu mladých talentů.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: domácností. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Píchnutí do prstu, pár kapek krve a za čtvrt hodiny může přijít výsledek do mobilu. Tak vypadá testování na HIV, žloutenku typu B a C a nebo syfilis v sanice. Organizace Prevent 99. Dnes zastavila v Prachaticích. Předtím její služby využili i lidé v Jindřichově Hradci.
1: Tam si myslela, že je to dobrý nápad. No.
2: Prevence důležitá. Nechat se anonymně otestovat. Přišla skupina mladých lidí, která zatím čeká před sanitkou.
1: Proč jako se nenechal otestovat?
2: Jako první zájemci vyplní dotazník s jedním ze zdravotníků.
3: Jedná se o předtestový dotazník, který se člověk vyplní, je anonymní.
2: Dotazník se mnou vyplňuje.
3: Jiří, celkově ten dotazník slouží k tomu, abychom vyhodnotili ty rizika, která ten člověk měl, a podle toho posoudíme, jaké testy provedeme, jestli je můžeme provést a jakou formu.
2: Tak já jdu na to.
3: Za to mi rok narození.
2: Dotazník trvá méně než 5 minut.
3: Od posledního testu, kolik jste měla sexuálních partnerů nebo partnerek nebo kombinace?
2: Jsou tam otázky celkem intimního charakteru, to ale asi souvisí s tím způsobem, jakým se ty nemoci přenášejí.
3: Spousta těch nemocí, které testujeme, se přenášejí pohlavní cestou, proto některé ty dotazy jsou právě z téhle oblasti, s tím člověk musí počítat. Výsledek se budete vyzvat online nebo chcete zaslat
2: SMS-kou? Teď už přichází na scénu druhý zdravotník.
4: Dominik, já vás teda píchnu jenom do prstíku. A chce to štipné, pak budu jenom mačkat krev a to je vlastně všechno, co já budu dělat. Pak už si vlastně zbytek toho budu dávat různě do těch testů, na ty rychlé testy, na to Bčko, Cčko, syfilis a tím to je vlastně všechno.
2: Aha, tak uvidíme. Tak já vás... Většinou mě to všechno hrozně bolí.
4: A jste pravák?
2: A jsem pravák.
4: Tak píchnu a je to všechno.
2: Tak nebolelo to už. Poctivě jsem pila, takže teče.
4: Jo, pitný režim je taky důležitý dodržovat určitě, nebo nejlepší si dát předtím kafe. To pak krásně z toho prstíku teče, dá se to odebrat úplně jednoduše.
2: Kafe jsem taky měla.
4: Je to vidět. Tak jo, máme hotovo. Takhle to je všechno. A za 15 minut máte výsledek vlastně testu.
3: Pokud je všechno negativní, tak samozřejmě to je věc, kterou si přejeme všichni. V případě, že se nám tam něco nezdá, ten test ukáže takzvanou reaktivitu. Požádáme toho člověka, aby právě se vrátil zpátky nebo na některý z našich checkpointů. Je potřeba udělat další odběr, který se již dělá jakoby ze žilní krve. A to vyhodnocuje laboratoř potom speciální, která opravdu může potvrdit tu pozitivitu.
2: Podle vedoucího kontaktního centra Prevent v Jindřichově Hradci Viktora Šťástky je zájem veřejnosti o testování docela velký.
5: Už od první hodiny chodí zájemci a chodí z různých vrstev od lidí, kteří možná užívají drogy nebo žijou nějakým divným způsobem života, až po lidi, kteří třeba mají za sebou nechráněný sex a chtějí si ověřit, jak na tom jsou se zdravím. Někteří lidé chodí třeba po zážitku z tetovacího salonu, kde se jim nakonec něco nezdálo, tak si chtějí ověřit, jestli nemají infekci od piercingu a podobně.
2: Z Prachatic zamíří testovací sanitka do Strakonic, kde budou mít lidé možnost otestovat se 25. září. Poslední jihočeská zastávka pak bude 6. října v Českých Budějovicích. Všude platí totéž. Testování je zdarma, anonymní a bez objednání. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Den.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga letos slaví jubilejní 60. ročník. Finalisti letošního klání se tradičně představí na veřejných koncertech, a to v rámci Jihočeského festivalu. Dnes večer můžete jejich obdivovat v Třeboni. Od 19 hodin vystoupí ve Schwarzenberském sále tamního zámku. Výkony talentovaných muzikantů z celého světa vždycky posuzuje odborná porota a jejím dlouholetým členem je houslový virtuos Václav Hudeček, který byl dnes ráno hostem moderátorky Adély Rykalové.
1: Mistře, vy jste ve čtvrtek a v pátek vyslechl výkony všech finalistů letošního koncertína. Jaké byly a kdo nakonec získal prvenství, prozraďte.
2: Tak ta soutěž se konala vlastně ve dvou oborových zaměření, a to znamená dechové nástroje a potom smyčcové nástroje a klavír. Takže jsme měli dvě první ceny, dvě druhé a dvě třetí ceny. A musím říct, že ti, kteří vyhráli ty první ceny, ta flétnistka z Jerevanu, z Armenka, prostě něco neskutečného. Ona hrála Chačaturianu v houslový koncert na flétnu a prostě tak něco fascinujícího. My jsme byli úplně, jsme zůstali celá porota mezinárodní s otevřenou pusou, jak to dítko hrálo. No a pak malá Japonečka, která vyhrála tu houslovo klavírně čelovou soutěž, která žije v Londýně, tedy tak ta hrála Sibeliův houslový koncert a to bylo tedy také něco mimořádného. Ale musím říct, že ta flétnistka, že to doporučuji všem, aby si přišli na koncert poslechnout, protože takové hraní na příčnou flétnu jsem v životě nezažil a že jsem toho zažil hodně.
1: To je nejlepší možná pozvánka z vašich úst. Je známé, že právě úspěch na Concertinu Praga odstartoval vaši hvězdnou kariéru. Byť jste v tom vůbec prvním ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže v roce 66 skončil na druhém místě. Concertino nastartovalo kariéru i dalších skvělých českých hudebníků, například hornisty Radka Baboráka nebo klavíristy Ivo Kahánka. Má podle vás, pane Hudečku, Concertino Praga pořád tu mezinárodní prestiž?
2: Absolutně, protože jak jste jmenovala, samozřejmě Ivoš Kahánek byl také členem poroty, Radek Baborák, nejlepší hornista na světě, ale i třeba Zoltán Kočiš, bohužel, který už nás opustil, tak ten se zúčastnil, ale v těch začátcích Dimitri Sitkovecký, jeden z nejvýznamnějších houslistů mojí generace, který prožil pak život v Anglii a ve Spojených státech a byl také tedy byl předseda poroty, protože on byl první vítěz. Ovšem první ročník soutěže se nejmenovala ta soutěž ještě Concertino Praga, ale Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků. Až ten druhý ročník, který já jsem zase vyhrál první cenu, tak tam teprve od té doby se to tak jmenuje. Takže my si vždycky legraci děláme s Dýmkou, že vlastně já jsem vyhrál první ročník Concertina a on vyhrál úplně jinou soutěž, jo? Takže z toho máme legraci, ale samozřejmě, že to byl pokračovatel přímý a ten název, myslím, že Ilja Hurník tenkrát nebo Viktor Kala, bys někdo z těch zakladatelů otců vymyslel tento název. No a samozřejmě ty kariéry jsou zářené úplně, jako už ty, které se jmenoval, Ivoše Kahánka, Zoltána Kočiše, Radka Baboráka, Vladimíra Felcmana, který hrál dokonce v Bílém domě, protože odešel také do Spojených států a když byla návštěva Gorbačova u Ronalda Reagana, tak tam hrál na tom setkání, takže opravdu velké hvězdy a do dnešních dnů prostě kdo vyhraje Concertino, tak má ne zaručenou kariéru, ale tak o většině z nich o pár letech slyšíme vždycky, že vyhrávají pak ty opravdické velké soutěže mezinárodní a je to super start. Pro mě to bylo zásadní. Úplně život mi to změnilo.
1: Čas nás tlačí, přesto mistře, dovolte mi ještě poslední otázku. Už jsme vzvali do Třeboně na Concertino Praga na dnešní večer. Víme, že se do Třeboně opakovaně vracíte a publikum už se těší na vaše koncerty. Máte k tomuto jihočeskému městu nějaký specifický vztah?
2: Určitě tam celá léta a prosím vás, přijďte bez toho mistra, jo. Mistr to nemá rád.
1: Nebuďte skromný.
2: Ne, já to moc si kdekdo nechá říkat mistře, víte, takže já jsem normální člověk, takže aspoň předpokládám. No, Třeboň to byl jeden z nejkouzelnějších kruhů přátel hudby, když ještě fungovali přes 360 organizátorů v Čechách a na Moravě, organizátorů komorní muziky, tak to byl jeden z nejpůvabnějších a tam totiž to dělal tchán profesora Josefa Chukra, což byl významný violončelista. Takže to je tak s tím spojený s tou rodinou profesora Chukra, kterýho jsem znal taky od svých úplných začátků. No a tam to kouzelné divadelko v Třeboni, nebo ten nádherný chrám, kterém hrajeme, a nebo kaple Schwarzenberská, což je takový malý, pro ty, kteří to neznají, to je takový malý kostelík, kde jsou pochováni členové tohoto slavného rodu. A tam tedy je překrásná akustika na komorní muziku, takže každý rok v rámci festivalu Okolo Třeboně, který pořádá můj kamarád Pavel Barnáš už léta, tak tam každý rok vždycky v červenci hraju. Takže je to radost a to městečko je kouzelný, naprosto nádherného něco a je tam krásně skvělý publikum, takže se tam rád vracím.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Krevní zásoby po letních měsících potřebují doplnit a zdravotníci chtějí mít dostatečnou rezervu i před podzimní sezónou viróz. Ve Strakonicích proto mimořádně otevřeli odběrové centrum. Darovat přišli také policisti, kteří se k odběru připojili jako skupina.
1: Tak až píchnu, necháte ruku takhle nataženou, jenom celou dobu odběru budete otvírat, zavírat pěst silou. Já vám řeknu kdy, nebojte.
2: Dana Maršíková už má za sebou hodně odběrů.
3: Můj tatínek byl kdysi dávno dárcem a když mi líčil, že pro něj přijeli do práce a že daroval rovnou miminku, tak to bylo pro mě takový, že jsem chtěla, ale dlouho to trvalo, protože já, když jsem se píchla, tak tam hned omdlívala. A můj bratr, když byl na vojně, tak začal darovat a přivez ten časopis. Tam jsem si přečetla pár příběhů a v tu chvíli prostě to ve mně odstartovalo a šla jsem. Po prvním odběru jsem měla pocit, že můžu vlítat, prostě pocit úplně suprovej, že prostě můžu někomu pomáhat.
2: Darovat krev přišlo v mimořádném termínu i 11 strakonických policistů.
4: Já jsem praporčík Fiala, už delší dobu. Mě manželka přemlouvá, ať teda jdu udělat něco taky pro zdravotnictví. Jsem prvodárce teďka, no.
2: Máte z toho třeba trochu obavy?
4: Tak je to něco novýho, takže uvidíme, no. Člověk vždycky, když jde něčeho novýho, tak je trochu nervózní.
5: Praporčíkovář. Tak jehly mě nevadí, takže proč nedarovat krev, když to někdo může potřebovat?
2: Mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová si vzala na starosti takový nábor.
6: Protože jsme samozřejmě sledovali v létě informace o tom, že krve je málo. Říkali jsme si, že by to chtělo oslovit nějakým způsobem prvodárce, anebo i dárce, kteří třeba trošku pozapomněli, že chodí. Takže jsme oslovili složky integrovaného záchranného systému na Strakonicku a oslovili jsme také střední školy s prosbou, aby předali informace třeba svým maturitním ročníkům, protože dost často maturanti už jsou dospělí lidé, kteří můžou darovat krev.
2: Své kolegy doprovodila policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
7: No. Policisté ví, že krev je potřeba, že se nedá vyrobit, že prostě může pomoci někomu, protože v těch situacích se ocitnou sami, takže darují a darují dobrovolně a rádi.
2: Eva Vrtalová je lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice. Dneska tady ve Strakonicích zajišťuje odběry krve.
8: Zásoby byly opravdu v létě stenčené, my jsme hodně inzerovali, že dárce potřebujeme. Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B. Takže opravdu teď zase bychom dárce rádi požádali, aby přišli, pokud by byli ochotní.
2: Trvalý nedostatek je prvodárců. Ti můžou přijít v ordinačních hodinách stanic dárců krve kdykoliv, i bez objednání. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas. Den v kraji.

0: uši. Posiluje imunitu, zlepšuje termoregulaci, ale umožňuje taky budovat odolnost vůči stresu, reagovat lépe v situacích, kdy jste pod tlakem a zvládat nepříjemné momenty s větším klidem. Otužování je fenomén, který nabral značnou popularitu, zejména v období koronavirové pandemie. Proč má tak blahodárné účinky? Zeptáme se bývalého armádního záchranáře a propagátora otužování Petra Málka. Nalaďte si nás v úterý 22. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Prásknout bičem, tak to není žádná legrace. Aby vydal ten správný zvuk, musí se to s ním umět. Martin Štula z Českých Budějovic patří mezi nejlepší bičeře nejenom u nás, ale i na celém světě. K oboru se dostal před více než 30 lety díky svému zájmu o historii, konkrétně o americkou občanskou válku. S Martinem Štulou si v našem dopoledním Jihočeském dopoledni povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Zajímá mě, co je podle vás klíčové pro to, aby se člověk bič naučil ovládat. Je to v koncentraci, je to o fyzické síle, nebo třeba v kombinaci obou těchto faktorů?
2: Tak ta fyzická síla, pokud má člověk dobrý bič, samozřejmě ten materiál, z kterého má, už je druhořadý a čeští říkají, že třeba klokaní bič z kůže z klokana, která je pevná, tak já si nemyslím. Já myslím, že hlavní důvod v tomhle směru je dokázat si skoordinovat to tělo, mít dobrého učitele, protože ne každý bičas dokáže toho druhého to dobře naučit. Je spousta lidí, který potkávám, přijde a řekne, no já si to už zkoušet nebudu, já už jsem se tuhle šlehnul. Tuhle jsem se trefil, já už jako nechci zkoušet, pokoušet další. A já mu přesně řeknu, co zkoušel, jak to dělal a proč se prásknul. On řekne, ano, no takhle to bylo. Já pám dobře, tak pojďme zkusíme tenhle trik, který je třeba složitější, ale zároveň i pro vás bezpečnější. On to veme do ruky, já mu na začátku vedu ruku, najednou zjistí, no jo, ono to vlastně jde, a stejným způsobem to dělám i s dětma. I, já nevím, 7-8 letý dítě zvládne

0: bič, s kterým budu chtít dělat tu show, jsou si kratší biče, anebo budu chtít proto jen tak si ten bič pustit dopředu a ten bič prásne sám a tam už potom jsou biče, já nevím, 4-5 metrový a těch triků už s nima jde podstatně méně.
1: Zároveň tady taky zaznělo, že se bičař často práskne. Tak se chci zeptat, určitě je to odvětví, se kterým hodně souvisí nějaká poranění při tom tréninku. Co třeba nejhoršího se stalo vám?
0: Mně ku podivu nic, samozřejmě jsem se trefil několikrát i čínským řetězovým bičem, který bolí o trošku víc než ty kožený a nebo parkordový, ale naštěstí nic zlomeného, tak jak to vidíte ve filmech, že se upráskne kus kůže a podobně, tak samozřejmě musí to být trošku nadnesený, aby to bylo taky vidět. Takže ne vše, co je ve filmu, je pravda ve skutečnosti.
1: Já jsem viděl video z vaší přehlídky a musím říct, že jsem trochu obdivoval ty diváky, kteří vás sledovali, protože ten bič jim byl opravdu hodně blízko. Býváte hodně nervózní při těch vystoupeních?
0: Já trochu ano, spíš jsem nervózní v rámci těch kolegů, který se mnou spolupracují a který používám při tom vystoupení, pokud samozřejmě se nějakým způsobem sejdeme, většinou jezdíme z celé republiky na různé setkání a ukázky a každý bičář zná ten svůj bič. Takže vím, že mám ho určitým způsobem dlouhej a vím, jak můžu jít těm lidem blízko. Samozřejmě tím, že sami o sobě říkáme, že to vystoupení má být adrenalinové, tak nemůžu o nich být 2 metry daleko. To zase by z toho nic neměl.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo má nyní Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejdříve se prozradíme, jak bude zítra, ale ještě předtím, jak bude v noci.
2: Kolem tlakové níže nad severovýchodní Evropou k nám proudí chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu až severu. Čekáme proměnlivou oblačnost a místy přehánky, hlavně na severovýchodě kraje a na horách. Ráno a dopoledne budou ty přehánky už jenom ojedinělé a jenom na horách a odpoledne už to bude beze srážek a večer začne ubývat oblačnost. Teplota zítra ráno klesne na 10 až 7 stupňů, přes den vystoupí na 13 až 16 a na horách bude kolem 11. Mírný severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. Bio bude na nízké zátěži.
1: Jaká bude středa? Budou tam ty teploty obdobné jako zítra?
2: Úplně ne. Bude většinou polojasno a ráno ojedinělé mlhy, takže bude víc sluníčka. Ale ráno tam je to takové ošemetnější, teplota klesne na 7 až 3 stupně a ojedinělé se můžou vytvořit přízemní mrazíky nebo objevit. Přes den teplota vystoupí na 14 až 18 stupňů, takže se malinko oteplí. Vítr povane jen slabý proměnlivý.
1: Co čtvrtek?
2: Ráno a večer nás čeká málo oblačnosti a během dne přechodně až zataženo a místy přehánky nebo občasný déšť. Teplota ráno bude mezi 10 a 6 stupně, odpoledne mezi 14 a 18. Vítr se rozhouká mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A nakonec přidáme ještě pátek.
2: V pátek bude polojasno až oblačno a jen ojedinělé přehánky, takže takové klidné počasí. Později večer se vyjasní. Teplota ráno bude kolem 8 a odpoledne mezi 15 a 19 stupni. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, vy taky, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji je ve finále a my už vás zveme k zítřejšímu rannímu vysílání. Dozvíte se, jak se ze strakonického fesku dostávaly fezy, barety a zmijovky k zákazníkům po celém světě. A přidáme i reportáž ze dne jihočeského zdraví a prevence.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Armáda zajistí izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru na Šumavě. Průměrný důchod od ledna vzroste asi o 300 korun. Senioři zároveň dostanou jednorázový příspěvek. Novou převozovou sanitku až pro 4 imobilní pacienty má nemocnice ve Strakonicích. Zítra bude na jihu Čech proměnlivá oblačnost s teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy, pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Nemocnice ve Strakonicích modernizovala vozový park. Nová převozová sanitka za téměř 2 miliony korun usnadní přepravu imobilních pacientů. Sloužit bude například k jejich dopravě na vyšetření do nemocnice, na operace, na dialýzu nebo po propuštění z hospitalizace. Výhody sanitky popsala mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová.
5: Dvě transportní křesla na kolečkách umístěná za sebou umožní současnou přepravu dvou nechodících pacientů. Novinkou je i zádržný systém pro invalidní vozík. Vůz je zároveň uspůsobený k přepravě ležícího pacienta. Najednou může přepravovat až 4 osoby.
4: Návštěvníci Chess Festu v Českých Budějovicích pomohli o víkendu regionálním organizacím. Na charitativním oranžovém kole nadace Chess přeměňovali svou fyzickou energii na konkrétní finanční podporu. Jaké dvě organizace si rozdělí 100 000 korun z jízdy na speciálně upravených trenažérech, řekl mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.
6: První z příjemců pomoci je spolek Klub Aktiv z Českých Budějovic, který se zaměřuje na programy pro seniory. Druhá polovina peněz pak míří pro organizaci Českého svazu ochránců přírody Šumava. Ta prostředky využije na péči o lokální stanoviště a ekologickou výchovu. Sport.
4: Časovku žen do 23 let na mistrovství světa v Montrealu vyhrála australská cyklistka Felicity Wilsonová-Hufvedenová. Julia Kopecký skončila 17. a Eliška Kvasničková 20. V tuto chvíli začíná závod mužů do 23 let.
0: Počasí.
4: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, na horách až ke 4. V úterý očekávejte na jihu Čech proměnlivou oblačnost, dopoledne na horách ojediněle přehánky. Teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 13. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda v ulici U Jeslí nedaleko křížení s Dobrovodskou. Pozor také, v Českých Velenicích na Jindřichohradecku na silnici 103 se srazilo osobní auto s nákladním. A na dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku ve směru na Rakousko stojí porouchané vozidlo. Jezděte opatrně.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Krásný podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a jejich hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Jsou tu pravidelné melodie pro večera, oblíbené písničky a právě teď je doplníme i telefonickým přáním. Volá paní Věra, krásný podvečer vám přeji.
1: Děkuji, já také vám přeji hezký podvečer. A prosila bych vás o hezkou písničku pro moji kamarádku Milušku Šandovou do Blatné, která dneska slaví narozeniny. A proto, Miluško, přeji ti radost v očích, úsměv na tváři, pohodu v duši, lásku v srdci a hodně úspěchů a štěstí v životě. Tě moc přeje Věrka ze Čmelín. A dneska je Matouše a to my máme. Jura je Matouše Plánka v Prachaticích a proto Matouši i tobě přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, úspěchů ve studiu a přeje ti to teta Věra ze Čmelín. A ještě by jsem přidala čtvrtek, to budou slavit svátek a sice paní Jaromíra Tysková Blatné, kamarádka a kamarád v Bělčicích, bývalý spolupracovník, pan Jaromír Mazal. Takže oběma také přeji hodně štěstí, lásky, zdraví, ať se vám prostě všechno daří a ze srdce vám přeje Věra ze Čmelín. Chtěla bych pozdravit paní Ivanku ze Sousedovic, moji zlatou Boženku na Šumavu a Irenku, teďko to, jsem to ztratila, do Českých Budějovic a všechny hodné lidi. A vám, pane Michale, děkuji za všechno, zase někdy naslyšenou.
0: Vybrala jste moc hezkou písničku dneska od Karla Gotta, Vltava, tak si jdeme pustit. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A je tu další dnešní telefonát v Melodích podvečera. Volá paní Renata, i vám krásný podvečer vám přeji.
1: Dobrý večer, já bych chtěl nechat zahrát Ivance Rybějů, Jarušce Vrabců a Jitušce do Budějc a taky vám všem tam do redakce.
0: Děkujeme mnohokrát.
1: A přeju všem jenom to zdravíčko, lásku a pohodu.
0: Vybrala jste moc hezkou písničku, tak si ji hned pouštíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuju moc.

0: Po Heleně Vondráčkové následuje další telefonát v Melodích podvečera. Volá paní Jitka z Českých Budějovic. Krásný podvečer vám přeji.
1: Také tady bych chtěla nechat popřát těm děvčatům Ivance z Liběj, Renat Skájová, paní Věrce Ernestový, která volala předtím. Tak já se tak nepamatuju, ty dívčata, kteří odkud jsou. A chtěla bych dát takovou tu písničku, že přátelství je nikdy víc než láska. A že bych se ráda s nimi někdy potkala, aby to bylo takový hezký, vzájemný.
0: No vidíte, tak se můžete třeba setkat v Českých Budějovicích, zajít spolu někam na dortíček, na kafíčko, co na to?
1: Vyšlo, ne? Tak nějak sešli, byla bych ráda.
0: Tak jenom to stačí domluvit. Tak posílám písničku od Petra Reska, Přátelství, a vy se mějte moc hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky, naschodnou.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, vítejte v hájemství vlídných tón, tedy pásma instrumentálek k příjemnému poslechu. Někdy se stane, že i kariéra, která je naplněna po většinu času nepochybnými úspěchy, jako by nedojde v závěru ke spravedlivému adekvátnímu zhodnocení a ocenění. Tak to mě napadlo, když jsem přemýšlel o svého času populárním italském saxofonistovi jménem Fausto Papetti. Od 60. let se tento rodák z obce Viggio blízko Vareze po několik desetiletí umisťoval na nejvyšších příčkách prodejnosti svých alb doma v Itálii, ale jeho desky se výborně prodávaly po celé západní Evropě a velmi oblíbený byl také v zemích Latinské Ameriky. Altsaxofonista Fausto Papetti se specializoval na líbivě aranžované a interpretované instrumentální verze dobových hitů. V případě Fausta Papettiho v začátku jeho kariéry platilo bezezbytku, že štěstí přeje připraveným, neboť byl najat co by už velmi zkušený saxofonista pro jedno natáčení ve službách italské nahrávací společnosti Durium. Šéf orchestru však odmítl nahrát titulní melodii z filmu Bouřlivé léto kvůli kvalitě hudebního materiálu. Jenže producent z finančních důvodů rychle našel řešení a z orchestru vybral skupinu s kytaristou, basistou, bubeníkem a saxofonistou, kterým byl právě Fausto Papetti. Ten příležitost opravdu chytil za pačesy. Ze skladby z filmu Bouřlivé léto neboli italsky Estate Violenta se stal v roce 1960 velký hit. Odstartovala šťastně kariéru Fausta Papettiho, co by solového saxofonisty a doprovázela jej pak v různých verzích dál. A otevřeme jí přirozeně také tuto půlhodinku. Jiří Kasal vám přeje klidný poslech dnešních vlídných tónů s Faustem Papettim.

Vstupní blok vzpomínky na dříve populárního italského alsaxofonistu Fausta Papettiho uzavřela titulní melodie Nina Rotti z veleslavného filmu Federica Felliniho La Dolce Vita, tedy sladký život, líčícího jak tu lesklou, tak tu odvrácenou a méně oslnivou stránku života římské smetánky. Tato nahrávka, stejně jako všechny předchozí, vzešla z debutového alba Fausta Papettiho, tedy jeho zamilovaný šlágr Cheek to Cheek, dále Scandalo al Sole, tedy téma z filmu Letní místo, a na úvod již zmiňovaná melodie z filmu Estate Violenta, tedy Bouřlivé léto. A po tomto prvním a nutno říci velmi úspěšném albu chrlil saxofonista Fausto Papetti jedno LPčko za druhým, někdy stihnul i dvě za rok. Desky se lišily pořadovým číslem a romantickým i maličko erotickým.

La sombra de tu sonrisa, neboli The Shadow of Your Smile, tedy Stín na tvém úsměvu, to byla další populární a původně filmová melodie v podání Fausta Papettiho. Jehož posluchačská obliba kulminovala v druhé polovině 70. let, i potom byl o jeho alba, v nich se snažil přizpůsobovat módním hudebním vlnám, jakož je o kompilace silný zájem. Ten pak postupem další dekády opadal a když Fausto Papetti v červnu roku 1999 v italském letovisku a městě pop music zaslíbeném v Sanremo ve věku 76 let zemřel, žádný velký ohlas to ani v italských médiích nevyvolalo, což je ta nespravedlivá stránka showbiznisu, o čem jsem ostatně na začátku dnešních vlídných tónů mluvil. Na závěr této půlhodinky dnes vábivým altsaxofonem Itala Fausta Papettiho zazní The Last Waltz, tedy poslední valčík proslavený Engelbertem Humperdinckem v nahrávce z roku 1967. Jiříka Salvám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho radosti a lásky.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Členské státy Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům a Bělorusům. Lázeňský areál Hrudkov na Českokrumlovsku navrhne rakouský ateliér architektů. Západočeská univerzita v Plzni dnes zahájila nový akademický rok. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 16 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnutí dva ruští miliardáři Michail Friedman a Ališer Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Na sankčním seznamu Evropské unie bylo asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Po dobu lázeňského areálu Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku navrhne rakouský ateliér Archinauten ZT. Vzešel z architektonické soutěže, do které se přihlásilo 15 uchazečů. Rakouští architekti navrhli vybudovat lázeňský a wellness areál s hotelem, léčebnými provozy, restauracemi a konferenčními místnostmi. Město zároveň usiluje o získání statutu klimatických lázní a chce navázat na historii Hrudkova spojenou s léčbou onemocnění dýchacích cest. Nízkoprahové kluby po celém Česku otevírají tento týden dveře veřejnosti. Centra představí své služby pro děti a mladé lidi. Zapojil se také Kompas v Jindřichově Hradci. Jeho pracovníci zaznamenávají nejen rostoucí počet klientů. Proměnily se také problémy, se kterými přicházejí, uvedla vedoucí klubu Františka Doležalová.
5: Od otevření od roku 2019 tak každý rok vlastně zaznamenáváme nárůst stálých jako klientů. Během roku se jich tady protočí 70 a víc. Je i větší výskyt třeba dětí jako s psychickými problémy, takže i s těma jim tady pomáháme, aby věděli, že na to nejsou sami.
4: Na Západočeské univerzitě v Plzni dnes začal nový akademický rok. Nastoupilo přes 13 000 studentů, což je víc než loni. Studentů prvních ročníků je přes 5,5 tisíce. Největší zájem je o učitelské obory, ekonomii a také o právo nebo zdravotnické obory, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Kapacity jsou naplněné tam, kde třeba ještě přes léto zbývala poslední volná místa, tak jsme vypsala druhá kola přijímacího řízení. Ta skončila na konci srpna, takže teď v září už opravdu jenom do zápisy a všechna místa jsou plná.
0: Počasí.
4: V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni, zítra čekejte proměnlivou oblačnost s teplotami mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 13, mírný severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V Českých Budějovicích dejte pozor, v ulici Na Sadech, v zatáčce u polikliniky Sever překáží nepojízdné vozidlo a tvoří se kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Všichni tam přišli. Co je na téhle krátké větě neobyčejné? Skoro nic. Kdybychom ji někde neviděli napsanou, to všichni tam přišli, s tím, že místo i na konci všichni a přišli je písmeno X. Mm-hmm. Umíte si to, milí posluchači, představit? Všichni tam přišli, na konci těch slov místo měkkého i X. Co to má znamenat?
2: To je pokrok, se tomu říká.
1: Dobře, že ho neznám, já jsem docela pokrokový, tak se rád nechám poučit.
2: No, kdyby nám bylo 20, tak to takhle píšeme a píšeme to záměrně. Jde totiž o to, že mladá a nejmladší generace docela silně pociťuje, zjednodušeně řečeno, podřízenost mužskému rodu v češtině, v té gramatice a v pravopise.
1: Že když jsou to všichni, tak je to automaticky psáno, jako by to byl mužský rod.
2: Přesně tak.
1: Něké i přišli.
2: A i se to tak vlastně učíme, že rozlišujeme ženský a mužský rod a on ten mužský rod v řadě ohledů má přednost.
1: Ano, takže mladěši nechtějí, aby prostě a priori to bylo bráno, že muži jsou víc, takže píšou všichni přišli s xkem na konci.
2: Přesně tak.
1: Pochopil.
2: Vadí jim tady ten vlastně i v technické stránce jazyka zažitý sexismus, paternalismus a snaží se o to, čemu se dneska říká inkluzivní čeština.
1: Tak, ale to spisovná čeština zatím nezná a pokud by to chtěli napsat v nějakém oficiálním dokumentu, tak je to asi špatně.
2: Tam se to zatím řeší trošku jinak, ale v neformálních textech, případně v těch, které se snaží vysvětlit a prosadit tu možnou podobu. Tady totiž nejde o to jedno zrušit a druhé zavést povinně, ale mít tu možnost. A protože my nevyslovujeme jinak měkké nebo tvrdé i, tak tam je jednoduché pravidlo. Když je tam x, čteme i a nic se nemění.
1: To je třeba tady sloveso přišli shoda přísudku s podmětem. Vím, že se to používá i co se týká podstatných jmen. Tak buď řekneme redaktoři a redaktorky, vítám vás tady, nebo řekneme redaktoři, vítám vás tady a myslím tím redaktory i redaktorky a to se nemusí zase těm mladým třeba líbit. A tak se ujalo takové to, že vítám vás tu milé redaktorstvo nebo hostovstvo.
2: Přesně, přesně. To je další způsob, kterým se snaží zbavit té mužské nadvlády, tu technickou stránku jazyka a v psaném textu se používá tenhle střední rod anebo případně se tam dává hvězdička a obě koncovky. A nedělá se to samozřejmě úplně v každé větě, u každého slova, ale zkrátka třeba v prvním odstavci se naznačí ten přístup. Takže myslím si, že zvolili velmi vlídný způsob, jak tomu jazyku pomoct a dát více podob.
1: Ale my dva jsme možná už na to příliš staří. Nebo dříve narození.
2: My dříve narození, to nemusíme používat, nikdo nás nenutí, ale měli bychom vítat tu tvořivost a snahu o rovnost.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horkýže Slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horkýže Slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všechny kapely, že každá kapela začíná v zkoušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všichni preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně to je asi všechny kapely tak začínají. Krčma jsme hráli a chodili tam ty štangasti, my jsme tam do toho vrzukali a oni všichni nadšení, že to je super, to je super. Dalo nám to takovou energiu a zavolali nás do druhého města a my jsme, ježiš, ideme hrať do nových zámkov. Tak jsme se těšili. Potom jsme hrali zase inde. A tak jsme si to pomaličky vydrali, že vlastně každé to město, boli tam ti ľudia, oslovili jsme ich. A keď jsme tam prišli na druhý krát, tak tam bylo zase trošku viacej ľudí, tak se to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: jsme začínali tak pomaličky hrávat, nahrávali jsme už demo nějaké a takéto věci. A tam až to bola nahradná a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Hiršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparády a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem, poviem, že hit, ale no ľuďom sa to zapravo skrátka páčilo. A tým pádom jsme se tak dostali věci do povědomí.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, který vznikl úplnou náhodou jako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastně taky staroslovenský zápor, že nie, že by, alebo... Není v tom žádný význam, nič v tom netřeba hledat. To bylo také, že jeden podal Horkýže a druhý podal Slíže a bylo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční jsou také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezivky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezivko má Sabo, jakože Doktor mě volali kvůli tomu, že volá, kedy my jsme nosili jako koncertné také mundury, jako koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrářský. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šachové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale to ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžu povedat, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že nebyl len covid, že se nemohlo chodit, někde jsme si to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všili jako robilo. A zistili jsme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček, je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si čo, a všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena, přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé samozřejmě prášky a obvazy a když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící, takový ten systematik.
1: Jaký jste typ? Typ hvězdy?
2: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
2: no, to vám
1: Rokoko
2: řeknu, protože,
1: a na Martu Kubišovou, to musíme
2: no,
1: zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
2: Kréme, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě ptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malý divadlo, divadlo malých chorem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste
2: ano,
1: se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo? Ano, ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika, že jo? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla, Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky, Jitu, Jituš. Naši Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty, ano, texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v módě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křipdy, že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavý. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale
1: to už čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím jen spát. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano, ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal, a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkou a výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinova skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 tisíc tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 tisíc tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby zbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu sem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těchto kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káč?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
3: to je krásná barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé.
5: Když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré. A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar. A jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme jako ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil. Takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byli Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A je tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To je jenom tak na jazyk polejte a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už ty kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát jak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je to hodně tady toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naši kvalitu. Nefiltrovanou Gambrinu.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mně by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: v lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: před tebou, peklo.
2: Zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadal.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou. Takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla.
3: Byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstla až někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo, já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsajty.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase
3: tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsajtů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsajtová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsajtové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsajty imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filip.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumse, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Jolione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: To zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo boudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole taky,
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce, no, no. A kouřil partizánky.
2: Sto denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku
3: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Říkala schody, že stavěla.
2: Ano, všecko.
3: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Chilternové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Chilternová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová. Vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont? Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté, vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mě již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem, protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá. Nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, vikomtovi de Valmont. Právě mi, drahý vikomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však zpozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým Dánsenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánsenem natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval. A jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit. Protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, vikomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, až tě najdu, nestydo. Tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Kubus nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Předpovídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno

0: U mne koupil i král Jan.
1: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
0: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu, no to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
1: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
0: Cože se dělo v noci?
1: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
0: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
1: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
0: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše břich. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
1: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
0: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
1: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
0: Ovšem, že i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
1: Říkáš, na raní?
0: Na raní. Ona, abys přímši usnula.
1: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
0: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
1: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
3: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
3: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
0: Jaká voda zase?
3: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
0: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
4: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
0: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám přitom chutnat?
4: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
0: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
1: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
0: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
1: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
4: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
0: Nemusíš.
4: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
0: Nesmysl. Čeho?
1: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
0: Ještě ty, babo, straš.
4: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
0: Dům bude na zámek. Tak co?
4: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
0: Pověz přes okno šátek.
4: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
0: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
4: Takový neklid, víš?
0: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
4: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
0: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
7: 23.6.1975. Zdenka Verichová Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to

0: pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
1: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra dosázali. To je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo ti psal nebo na koho se s tou usmívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A taky jsem žárila, kolikrát jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárlila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ano. Ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit ano, věku, ano. Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměla. Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. No, může se podívat,
0: že? Z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě, já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No, dělají scény.
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem a teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jako je mafián, jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně, víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila, že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky. A ten chlap by se zbláznil, jo? A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka,
0: tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárný nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žádlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Můžete. Začněte.
1: Jste moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, kouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Má babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka, nabuďte nám věrná, máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí a teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano, já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím v blázenci a děti v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu o ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, 5. jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. S dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je
1: tak,
0: dobře.
1: Ale ti muži neměla jsem všechny, no, tak jsem to ukončila všechno.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlédnete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hroznýho žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem a dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náručný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil těma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mě se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Dobře spím. Prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, vříct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se
1: ano,
0: vám
1: já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petr Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlasi a všechny posluchače u rádia.
0: No. Děkujeme, co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak, je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to dost chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka nejela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, hergur, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mě tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byla dva dní nebo co, dobře to dopadlo. Ale na starý kojena vždycky mi manželka trochu podezírá, jo, a když už mě střílal 80 roku, já říkám, to už mě nemusí moc vůbec podezírat, už člověk nemůže nic ani doma, na tož někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žárlení, říkáme. Je to za trest mít pěknou babu v baráku. Za mladá, že jo? No, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás to, no a teď se tomu jenom smějeme, jo? No a člověk byl takový, víte, jsme takový chlapi, jo? Ale někteří to teda doma riftujou, pozlím, ale u nás jsme se prostě nikdy nikdy jsme si nevyčítali něco takového, jo? No, takže
0: teda to bylo v pořádku s tou žádlivostí. Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žádlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdy nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že byste nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo, že jste rozvedli, ale vím, že třeba, že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli, takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď do letech, jo, takže to si myslím, že to bývá takový důvod k žádlivosti, jo, že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, víte co? Musel by každý z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo? A uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo, a prostě a nežádlit, no, jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že, no, tak, a měl by být, to by měl být v baráku klid, jo.
0: To jste řekl hezky, každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se na to třeba povznést a nesnažit se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju. Děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak jsem rád, že jste mě vyslechli, no, a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaké obrázek, jo.
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsem musel jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z Újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadali jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl před stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam, myslím, 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom jsme byli soukromí u nevěsty. A tam teda domlouvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl 2 roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, dět všechno normálně a tak takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu to je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí nebo se z něj žárlivec stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě. Manželku neuznával, to už jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla. Manželku neuznával vůbec jako ženu, takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit.

0: kosti mám špatný. No a on je sám, měl dvě ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je dvě ženský. Vždy žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morousa. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic, a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky, tak jak je na mě.
1: Aha.
0: A oni říkali, no to my nevíme, že byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polívku, když se uralila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, o co ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla plný zuby.
1: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
0: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který je stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
1: Vážně?
0: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne. Takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo? A to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo. On uznával jenom to malo svoju a moje děcka vybýval káral a nic, děcka měly sem jedničky, jako nebyly to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16. a v 18 let se taky dali dohromady. On ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval Gimpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou, ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on mu musel nechat ten 3-pokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom 3-pokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný. A žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu říct, že pro mě taky. A říká mě ta prostřední dcera, mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě je ho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda, že se mě nediví, že jsem s ním nebyla.
1: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma, žárlivost pro dnešek, s vámi uzavírám.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podoby může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní, i na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900, od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa. Haló,
1: ano.
0: Ano, jste ano. Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější část v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní Pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Haló?
0: Ano. Povídejte, slyšíme, Vláďo. Te? Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, kolik ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kolem kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba, už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, to se usmál, takže na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s
1: ní? No
0: jistě.
1: No ano, no, tak někdy to skončila hned a někdy to jako měla náladu, takže tak trval takový ten, ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já, s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: Jo. No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, a i nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumějí. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi, je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý důchod, no ale to mi nevadí skoro, celý důchod, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně, a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, co vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, ano, no, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojím poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt, aha, jako v přátelství. A, no. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo si s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Leží ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jsem jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratra. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to rovilo větší nebezpečí v životě jak jemu. No já jsem na něj nežádala, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že Bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak, co to já viděla, jo. A já, když jsem nesl, třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovy s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo by už 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřelíš. No a nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu, už jsem u barbadám na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro boha, nehyju, lidi z větších má úplně nové knohout. Jsem dbala o pomoc, no ale kde pomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit a možná i proto, že měl o mě větší strach jako Brášku, že, tak tímto způsobem, my jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak Bráška na mě ještě orodovala. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavěl. A taky nebiju a my budeme hodní.
0: Dobře, ale Ludmilko, teda žárlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že až je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeji hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Ježby. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linko už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi, bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba. Když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiné myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu leta, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dalo říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakém žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. Já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost, u někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý prostě, tohleto je prostě, by to byl pořad pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Tady to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak mu nedávat příležitost. A některý vzá případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo to, takže na tom přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem, ano? Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žárlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazuju se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni si za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo. Ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no. Že já byl trošku nehrad takový rafa, no. Ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: ale no. Já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, mě to zaujalo. Tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žárlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žárlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žárlila?
1: Ne, vůbec.
0: Vůbec, tak.
1: Já byla. To byla zlatá nejzasnější. Říkám nej, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli. Ale ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude řádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákový typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Protože mi říkal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď se zase nějak.
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je taková, a když se k tomu dostane ještě nějaký chlas a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
0: to
1: vidím.
0: To jsme teda zaprousili daleko až ke drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. Číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
1: Tak jo.
0: Opatrujte se, krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice je s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže mě nikdo nebude stíhat, doufám. Myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu navykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo a žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě, nejde mu to a hotovo. Já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda, a ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád opěvujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál a ona mu říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ty lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy, maminka v 50.

0: letech, tatínek 54 do roka odešli za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně výzradě, věřím, že tu dlouhou věku budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. Jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí stali, snažili nějací kolem dosti zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde.
1: Dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasný. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
0: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
1: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma botl se, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma botl se. A o čem to svědčí? Botls s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Botls dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych se dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze sedmi osmin vypadal na vojáka a z jedné na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti z vesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem tatam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojel za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou duchařských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel Sira Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella.

0: Soudce Berbitier se stroze usmál.
1: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
0: Jedna z žen zašeptala, ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
1: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.